pravda, že chtěl bych jenom jít.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na její kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku. Já rád pracuju spíše s řidšími těsty. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta. Máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: A to necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl, takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly
2: a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hrukovzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohleto je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majou dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovýmu roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču vdolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví

0: Přivítejme prosím i za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku, kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se studený
1: dá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje

0: Víruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké jako že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domu servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesly světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A dotvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě Boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních sousvědců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na své místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí. We'll be right back.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval. A pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Florianka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlápnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji od jak živa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde se vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů, u Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsí sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nimž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak platí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém opravdu dochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Po jednání v Moskvě zamíří vyslanci amerického prezidenta do Kyjeva. Sociální služby na Vysočině dostanou více peněz. Nová hra pro děti i celé rodiny propojí v Českých Budějovicích procházky po městě s úkoly a soutěžemi. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Po rozhovorech v Moskvě budou zvláštní vyslanci amerického prezidenta jednat o řešení rusko-ukrajinského konfliktu v Kyjevě. Steve Witkoff a Jared Kushner ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi přivezli návrh Donalda Trumpa na ukončení války. Mluvit o něm budou i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
2: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
3: Ukrajinské vlasti opublikovali svůj příziv.
2: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání, jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Víc peněz do sociálních služeb chce poslat kraj Vysočina. Organizace, ve kterých není zřizovatelem, by od něj měly dostat celkem přes 90 milionů korun. Jde například o domovy pro seniory a další sociální služby, které provozují obce nebo církve. Peníze navíc jsou podle vedení kraje potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda.
4: Naopak organizace, které patří pod správu kraje, dostanou peníze přímo od státu. Částka přes 53 milionů korun, která by měla jít z části z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a částečně z Ministerstva financí, ale ještě není jistá. Stát o ní bude teprve rozhodovat. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: České Budějovice spustí během září novou venkovní hru pro děti i celé rodiny. Hráči díky ní objeví různá místa ve městě. Na 60 stanovištích už proto město rozmístilo speciální žluté puky. První úkoly nabídnou vědomostní kvízy, postupně přibydou další výzvy a soutěže.
5: Hráč si do telefonu stáhne aplikaci a v ní vyhledá nejbližší herní bod. Na místě se telefon se žlutým pukem spojí přes Bluetooth, takže není potřeba připojení k internetu. Zpočátku budou na stanovištích hlavně vědomostní kvízy, později mají přibývat další úkoly a tematické výzvy. Město chce postupně rozšířit i současných 60 herních bodů. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pozor dávejte v Katovicích na Strakonicku. Na Otavské ulici stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Dobré nedělní ráno, tak my máme, přátelé, 5:04. To značí, že na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice startuje ranní vysílání. A dneska vás u jeho poslechu vítá Hanka Šoberová.

Pojďme si hned v úvodu dnešního ranního vysílání projít takové malé kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu dni. Do konce roku nám zbývá 116 dnů. Svátek slaví Boleslavové a jejich jméno má slovanský původ a znamená více slávy anebo také velmi slavný. A protože sláva dneska bude hrát hlavní roli, pojďme se podívat, komu a čemu dnešní datum vlastně patří. Přesně před 235 lety prožívala Praha mimořádné chvíle. Leopold II. Byl korunován českým králem a při té příležitosti zazněla ve Stavovském, tehdy Nosticově divadle, světová premiéra Mozartovy opery La Clemenza di Tito, Titova velkodušnost. Mozart ji napsal doslova na poslední chvíli a dirigoval ji jenom několik měsíců před svojí smrtí. Když dneska projdete kolem Stavovského divadla, tak stojíte na místě, kde se psaly evropské kulturní dějiny. Jinak dnešní datum připomíná taky člověka, bez kterého by miliony diabetiků po celém světě neměli šanci na plnohodnotný život. Před 150 lety se totiž narodil skotský fyziolog John James Richard MacLeod, který se spolu s Frederickem Benningtonem podílel na objevu inzulínu. A za tenhle převratný objev získali Nobelovu cenu a medicína udala obrovský krok kupředu. Před 110 lety se v americkém Memphisu otevřela první samoobslužná prodejna na světě. Dneska nám připadá samozřejmé vzít si košík, projít se mezi regály, ale tehdy šlo o revoluční nápad. Obchod nesl trošku legrační název Piggly Wiggly a změnil způsob nakupování na celém světě. No a do dnešního kalendária patří i několik známých osobností. Třeba nedožitých 80 let by oslavila Hana Zagorová, je 65, pak slaví slovenský zpěvák Richard Miller. Narozeniny má taky Roger Waters, spoluzakladatel legendárních Pink Floyd, a z domácích jmen připomeňme třeba Zoru Jandovou anebo Luboše Pospíšila. A ještě jedna krátká vzpomínka na závěr. Právě před 5 lety zemřel francouzský herec Jean-Paul Belmondo. Muž, který dokázal být zároveň elegánem, dobrodruhem i filmovým rebelem a jehož filmy si dodnes nacházejí nové diváky. Tak jsme si to shrnuli, přátelé. Teď už Tina Turner a The Best. Hezké ráno vám všem.

0: počasí.
1: Aktuálně máme na jihu Čech jasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 12 až 9 stupni, v údolích pouhých 5 stupňů. Dneska přes den nám jasno nebo skoro jasno přetrvá, večer potom od západu začne přibývat oblačnosti a teploty budou velmi příjemné, třeba na nějaký hezký výlet, 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Povane slabý západně, severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž hlásí stupeň číslo 1. Platí, že i dneska mi můžete posílat SMSky a psát mi do nich, jaké počasí je u vás. Číslo 90 011 03 je vám k dispozici a zprávy pište prosím ve tvaru CB Mezera, Podsasy Mezera. Připište text a následně odešlete. Děkuji.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ne každý zahrádkář má rozlehlý sad, přesto si mnoho lidí přeje sklízet si vlastní jablka přímo ze stromu. A právě pro menší zahrady, předzahrádky a nebo dokonce větší terasy můžou být zajímavým řešením sloupcovité jabloně. Jak je správně vysazovat, jak je stříhat nebo jak velkou úrodu z jednoho stromku můžeme v ideálním případě sklidit, tak i to se dozvíte z mého rozhovoru s Josefem Tlapou z Vitic u Vodňan.
1: Ze staršího stromku, to znamená tak 6-7 rok, si myslím, že se sklidí tak 10-15 kilo jablek. Většinou ty odrůdy jsou zimní jabloně, máme teda osvědčenou Red Spring, která nám teda nejvíc chutná. Jinak máme ještě asi 5 odrůd, Rondo, Herald a ještě i jiné odrůdy. My jsme ze začátku teda byli trošku opatrní, když začaly ty sloupcové jabloně. Byli jsme toho trošku odpůrci, protože jsme stará škola a jsme zvyklí, aby to mělo korunu. Ale pak jsme v naší školce jsme si naočkovali pár tady sloupcových jabloní, ty rouby se kupují v hlavou, že ty rouby jsou přehlížené, aby byly zdraví. A tak jsme se jich pár naočkovali. A už ve školce druhý rok nám ten stromek zaplodil. Čeho jsme byli teda šokovaní, že ten stromek dvouletej už měl na sobě spoustu jablek.
0: Jak velký prostor pro takovou sloupcovou jabloň budeme potřebovat?
1: Je to překvapivě, můžou se dávat do řady klidně metr od sebe a funguje to. Ta jabloň má dostatek prostoru, když se dají metr od sebe. Ta jabloň vlastně nemá kosterní větve a přímo na tom terminálu jsou plodonoše, z kterých časem jsou jablka.
0: Vy je tady máte umístěné u takové kamenné zítky, nádherně se tam opírá sluníčko, předpokládám, že budou skvěle dozrávat. Do jaké výšky potom ta jabloň naroste?
1: Je to odrůda od odrůdy, ale ta sloupcová jabloň je vyšlechtěná tak, aby nepřerostla 2,5 metru. To znamená, v pohodě se dají udržet do 2 metrů bez nějakého zakracování toho terminálu.
0: Jak to je potom se střihem takovéto jabloně? Vyhodí tedy výhony větve do stran?
1: Ano, občas ta jabloň má tendenci zakládat výhony do stran kolem toho terminálu. Ty by se měly za druhým nebo třetím očkem zastřihnout, aby veškerá síla šla do toho terminálu a z toho terminálu už nám rostou ty plodonoše.
0: Možná se někdo navnadil a říká si, no vida, mohli bychom si pořídit takovou jabloň a k tomu třeba sloupcovitou hrušeň a nebo švestku. Jak to vlastně je s těmi ostatními druhy ovoce?
1: I k nám do ovocné školky přijdou lidi a chtějí, že viděli někde reklamu, kde je sloupcovitá švestka, sloupcovitá třešeň. Je to trošku podvod. I sám jsem viděl v různých letácích sloupcovitý jiné druhy než jabloně. Co je vyšlechtěný, jsou jabloně. Nyní je ještě pár odrůd hrušek, které opravdu fungují tak sloupcovitě. To znamená terminál bez kosterních větví, který plodí. Jinak veškerý třešně, švestky mají tendenci ty odrůdy založit si korunu, je to jejich přirozená vlastnost.
0: Jak jsou tyto odrůdy náchylné k různým chorobám?
1: Ty nové odrůdy už jsou rezistenty, to znamená, že jsou odolné proti dvou základním nemocem u jádrovin, proti strupovitosti a padlí.
0: Když si budeme chtít takovou jabloňku vysadit, ideální doba pro to, je to jaro, podzim nebo můžeme celoročně?
1: Vsázet můžeme buď po jaru nebo na podzim. Podzimní výsadba má výhodu tu, že ten stromek nebo ta rostlina chytne ještě zimní vláhu, což jí pomůže lépe zakořenit. Po jaru je to také možné, tam je třeba si ohlídat zálivku, když přijde suché jaro, tak je třeba jednou za 14 dní té rostlině dát třeba půl kropáčku vody. Zase chyba zákazníků je většinou těch chalupářů, že přijedou jednou za 14 dní, jednou za měsíc, dají tomu 3-4 kýble vody. Tu zem kolem té rostliny úplně ulejou, sleje se to a ta rostlina živoří. Takže lepší menšími dávkami vícekrát, než to jednou ulejt.
0: Když máme mladý stromek, je dobré třeba zbavit ho zpočátku, alespoň třeba v tom v prvním, druhém roce těch květů, aby se nevyčerpával zbytečně těmi plody a hnal tu sílu spíš do kmene?
1: Ano, je to tak. Ono nás to kolikrát láká, aby jsme viděli ten plod nebo aby jsme ho ochutnali. Určitě první rok bych všechny květy vylámal, aby ta rostlina snáž zakořenila a snáž začala růst. Druhý rok bych nechal tak třeba 2-3 plody na ochutnání, a potom už bych ho nechal tak, jak odkvete a zaplodí.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci, takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Zemědělci z Kamenného újezdu u Českých Budějovic pořádají dnes dožínky. Slavnost začne v 11 hodin před kostelem Všech svatých, odkud vyjde průvod s koňskými povozy na náves. Ve 13 hodin pak bude v parku předán zástupcům obce dožínkový věnec a začne kulturní program. V něm vystoupí například dechová kapela Šumavanka, folklorní soubor Radost, Doudlebánek nebo kapela Patrola, informuje obec na webových stránkách. Kostel Božího těla ve svatém Tomáši nedaleko Vítkova Hrádku na Českokrumlovsku rozezní dnes koncert Písně v proměnách času. Od 15 hodin vystoupí komorní trio Diva Gila ve složení Monika Slabihoudová, Aneška Opekarová a Jakub Čejka. Propojuje zpěv, housle, irskou píšťalu a kytaru. Koncert pořádá římskokatolická farnost ve Frimburku a vstupné je dobrovolné. První kolo šance extraligy přihrálo strakonickým házenkářům nejtěžšího možného soupeře. Doma přivítali včera plzeňský talent se strakonickým odchovancem Tomášem Nejdlem. Po první polovině odcházeli domácí do šatny se ztrátou jedné trefy. Nakonec Strakonice prohráli 27-32, informuje klub na svém webu. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí ke 23, na horách k 18 stupňům. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní. Biozátěž bude na stupně číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Pozor, dávejte v Katovicích na Strakonicku, na Otavské ulici, tam stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy, s nimi přišla do studia Pavlína Fendeková. No a naše ranní vysílání pokračuje dál. Se svými opeřenci je naprosto sehraný, má je přečtené a ví, co od nich může očekávat. Draví ptáci jsou pro Milana Zaleše nerozlučnými parťáky. Sokolnické zkoušky složil už před téměř 40 lety a právě Milan Zaleš byl tento týden naším dopoledním hostem. Část z rozhovoru nabídneme za chvilku.

0: To byl Michal Tučný a jeho Medicin Man v ranním vysílání. Orly, supy, jestřáby, sokoly a nebo sovy. Pro Milana Zaleše jsou tito opeřenci už téměř 4 desetiletí nerozlučnými parťáky. Jeden z nejznámějších tuzemských sokolníků vystupuje doma i v zahraničí a spolu s kolegou jsou jediní, kteří v Česku ukazují lov orla mořského přímo z vody. Na začátku týdne byl hostem našeho vysílání moderátor Matěj Vodička, se ho například zeptal, jestli je možné, jestli dokáže sokolník se svými dravci předvést letové ukázky úplně všude, třeba i v neznámém prostředí.
1: Takhle, ono spousta lidí si myslí, že si koupí 5 dravců a bude to ukázky. Tak to nefunguje. Z toho jsem dávno vyrost, jo. Takže myslím si, že třeba to bude jednodušší. Samozřejmě v těch tom 93. roce, kdy jsem začínal, tak já jsem vlastně koupil první orla královskýho právě od Karla Boka. Měl jsem sovící sněžnou báru, kterou jsem vlastně měl v roce 88, takže jsem už měl z čeho vycházet, víc velký kubíček a tak dále, ale postupně, jak jste se mi ptal na to možnosti, tam je skutečně výběr, selekce, kdy ne každý jediný se to hodí. To máte, to jsem jak když zvíčíte koně nebo psa, jo, už třeba jenom dávat dravce do boxu, jo, je třeba kolikrát problém. A přijet, vyndat, zalítat, prostě to je skutečně dlouhodobá práce, dlouhodobá samozřejmě, jak říkám, výcvik, dlouhodobý výcvik, ale i povaha toho dravce. Skutečně ne každý se k tomu hodí.
2: Vy jste zmínil ty koně, tak mnoho lidí třeba, které já znám od koní, tak říkají, že ten kůň, když na něm sedíte, pozná, že jste nervózní, že jste třeba rozhozený, že se ho bojíte. Jak je to s těmi dravci? Když vám sednou na ruku, poznají třeba taky, že nejste úplně 100%?
1: Takhle, je to úplně to samý. Já vám řeknu konkrétně, když přijdu domů, tak první, co musím, tak jdu samozřejmě k mašce, potom k madle, to je orla skalní, tak to, a pak teprve jdu se přijde s manželkou. A když jdu vojery, tak musí mít stejné oblečení, ve kterým samozřejmě mě ty ptáci znají, protože něco jiné, když máte dravce na výsvě, chodíte v zeleném, že jo, nebo v kostýmu, když děláte historickou akci. A odchovy, to je úplně něco jiného. A kolikrát samozřejmě po té cestě člověk rozladěný a tak dále, a už mařka vám dá najevo, jak samozřejmě hlasovým podobně, oni poznají vaše auto, oni poznají vaši chůzi. A i tu vnitřní energii, kterou vy vlastně máte, tak oni dokážou vycítit. Takže když jste rozladěný, nebo třeba i trošku naštvaný, tak ten pták to během vteřiny pozná. Proto já, když dělám ty ukázky, mám u sebe kolegy, teďka Martina Metelku, který mě vlastně 13 let, a nový kolega Marek Mlynařík, 3. rok, tak samozřejmě jim štěpuju. My jsme tady prostě pro ty lidi a můžeš mít jakýkoliv starosti, ale teď jsi tady pro ně. Všechno jí za hlavu a musí být pozitivní energie. Ty ptáci to všechno vnímají. A o to se ten výcvik a ten program odvíjí.
2: Mařenka je tedy orel mořský, madla orel skalní.
1: Ano.
2: A mezi vaše nejoblíbenější ptáky vůbec v historii, jak jsem se dočetl, prý patřil kondor Candy, kterého jste přezval, když mu bylo 39 let. Tak čím si vás tak získal?
1: Víte co, já takhle nemůžu říct, že byl nejoblíbenější. Miluji všechny dravce a i třeba obyčejná poštolka, která mě zalítá.

0: kdykoliv, jakkoliv, tak má pro mě samozřejmě neskutečnou cenu. Ale už jenom vlastnit největší dravce na světě. Proto jsem Kondora Candyho vlastně kupoval. On se neměl Candy, oni mi říkali štípák. Protože zmastil ošetřovatel v Liberci, pak přišel do Prahy a pak do Plzně. A třeba kolegu Karla, vedoucího záchranné stanice v Plzni, Karla Makoně, který tam dělal dřív ošetřovatele, tak ho taky samozřejmě Kondor napad. On byl docela v notosvěnu problematický. No a takže jsem si říkal, tak je možnost zakoupit, tak jsem ho zakoupil. Už jenom, že budu mít největší dravce na světě. No a pak nám to tedy nedalo a když jsme vždycky vedli zpátky na hrad, tak on začal lítat z toho svahu dolů. Tak říkám, tak dobře, zkusím ho vycvičit. Myšlenka samozřejmě, jak to provádět, byla moje, ale zase bez kolegů, co tam byli, a to byl Martin Trčka, David Hýbner, Honza Potřeba, Vítěz Fridrichovský, David Markus, teď vlastně Kondora nosili potom nahoru na tu věž, protože on ze spodu neodstartoval. Tak to už bylo samozřejmě jejich zásluha, takže zase zásluha celého týmu, nejenom moje. A od toho se odvíjí zase ten program. Prostě tam se musí furt něco dít. Nemůžete samozřejmě 3 minuty čekat, když přijde další dravec. Takže najednou přiletí dravec zprava, zleva, další už je nahoru na kroužení a tak dále. Takže to všechno dělá vlastně dohromady celý ten celek. Ty návštěvníci odchází spokojení a je to takový to gro. No, když nám Kondor poprvé vykroužil, že byl tečka, tak říkám, tak se s ním rozloučím. No a přiletěl. A pak už samozřejmě zase i návštěvníci oceňovali to, když nevykroužil a na hrad přišel pěšky ze spoda. Takže to už bylo, když řeknu, za 3 minuty Kondor zpátky, to si já teda graci, no a jenom si Kondor štrací, když pracili po cestě zpátky na hrad, tak samozřejmě to bylo takový dvě zvláštnosti, buď to kroužení, anebo že teda přišel pěšky. Ale už jenom ho vidět, dominantu, je prostě úžasný.
1: Jinak celý rozhovor s Milanem Zalešem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. No a píseň od kapely Cars tu si můžete poslechnout v našem vysílání právě teď. A pak se podíváme společně na počasí. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Obloha je jasná nebo skoro jasná, teploty se pohybují mezi 12 až 9 stupni, v údolích je pouhých 5 stupňů. A jasno nebo skoro jasno nám přetrvá i během dne. Večer potom od západu začne přibývat oblačnost, no a teploty přes den budou v maximech na 20 až 23 stupních, na horách dosáhnou 16 až 19 stupňů. K tomu povane slabý západní a severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, aby biozátěž hlásí jedničku, mírnou zátěž. Pondělí, polojasno až oblačno, odpoledne přechodně zataženo, během dne pouze ojediněle se slabým deštěm nebo přehánkami a teploty v noci 12 až 8, přes den maxima 20 až 24 stupňů.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, i dneska při neděli pro vás budu mít pozvání třeba na benefiční akci Běh mezi mosty v Písku na podporu domácího hospice Atelas. Začne dneska v 11 hodin u Kamenného mostu. Organizátoři připravili tratě od 110 metrů až po 10 kilometrů. Zámek Kratochvíle u Netolic pořádá od 9 hodin tradiční pouť. Andělská pouť u kaple Anděla Stráže ve Volyni, ta nabíde dneska o 13 vystoupení hudební skupiny Šumaváci, představení divadla Kos, Zečkyně a nebo koncert kapely Netopím se. Festival Šumavský korbel, setkání hligunkářů hostí dneska od 2 odpoledne městské kulturní středisko ve Vimperku. Trocnovské slavnosti na louce u sochy Jana Žižky u Českých Budějovic dneska od 10 nabídnou bubenickou show, taky koncert středověké kapely Eltin a nebo rytíř souboj na koních. Vidět můžete i letové ukázky dravců a nebo středověký vojenský tábor. Terarijní burza, ta se dneska od 10 do 12 hodin koná v Českobudějovickém domu kultury. No a paměť národa Jižní Čechy, ta pořádá od 10 hodin vycházku po hranici Cetviny. Sraz s historikem Janem Ciglebaurem je u kostela narození Panny Marie v Dolním Dvořišti.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Při obnově Vimperského zámku se památkáři zaměří na renesanční sál. Tenistky Bartuňková a Bousková neprošly do osmifinále US Open. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školicích střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
2: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
1: Více se ve výcviku budou využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Projekt Probouzení zimního zámku se zaměřuje na obnovu státního zámku Vimperk. Akce za přibližně 500 000 000 korun má na starosti Národní památkový ústav. Podle ředitele územní památkové správy Petra Pavelce v současnosti památkáři dokončili druhou etapu a přesouvají se do areálu dolního zámku.
3: Epicentrem všech těch prací bude renesanční sál a jeho propojení se zámeckou zahradou, která bude také celá rehabilitovaná a opravená a připravená k provozu pro všechny letní aktivity, divadelní představení, tedy zámek ve Vimperku bude naplno žít.
1: Část Muzea rekordů se z Vysočiny po 32 letech přestěhuje do jižních Čech. Od října se začne přesouvat do prvního patra bývalých masných krámů v historickém centru Jindřichova Hradce. Jedna z expozic Zlaté české ručičky zůstane v Pelhřimově. Nové výstavní prostory o rozloze 650 metrů čtverečních mohou přivítat návštěvníky už na jaře příštího roku, uvedl Luboš Rafaj z agentury Dobrý den. Jak dodal, důvodem stěhování je, že stávají expozice ve věži v Jihlavské bráně v Pelhřimově je poměrně malá a hlavně je obtížně přístupná hlavně pro seniory kvůli stovce schodů. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková do osmifinále US Open nepostoupila. S Mirou Andrejovou z Ruska prohrála 2-6 a 6-7. Zejména ve druhém setu ale odehrála se šampionkou Roland Garros velmi vyrovnanou partii a vysloužila si i podporu z tribun. Po zápase uvedla.
4: Těma výměnama k některýma, který byly dlouhý a fakt jsme se do sebe prali, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
1: Ve třetím kole skončila i Marie Bousková, která prohrála s Polkou Švjontekovou 2x6-7.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19, slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní, biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. V Českých Budějovicích ale stále počítejte s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech a sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

4 minuty po 6. pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šuberová vás vítá u jeho poslechu. Prohlídku běžně nepřístupného španělského křídla zámku v Jindřichově Hradci, velitelství švarcenberské granátnické gardy v Českém Krumlově a nebo putování za vodárenskými památkami v Hluboké nad Vltavou. Tak to je jenom nepatrný výběr z pestrého programu Dnu evropského dědictví na jihu Čech. A vy se od nás tomu víc dozvíte za chvilku. Předtím ale Hana Zagorová anebo Radek Tomášek. Hezké ráno.

0: Ano, hrajeme vám v éteru Českého rozhlasu České Budějovice třeba Celine Dion, která dospívala jednu minutu před 6:45. Měsíc září patří dnům evropského dědictví. Lidé si při mimořádných prohlídkách podívají do běžně nepřístupných prostor na skoro 700 místech v Česku. Víkendový program jeho českých památek, o které se stará Národní památkový ústav, probrali v našem vysílání kolega Radek Diviš a mluvčí instituce Markéta Slabová.
1: O tomto víkendu se například v Jindřichově Hradci otevřou běžně nepřístupné interiéry španělského křídla. Posluchači se dostanou i do soukromé kaple Jindřicha IV. Z Hradce, ale také do zámeckého podzemí, kde se budou moci podívat na zámeckou studnu doslova ze spodu. Ve stejném termínu mohou zájemci vyrazit také na horní zámek na Rožumberku. Ten jsme převzali teprve nedávno, dlouhá léta sloužil jako učiliště a rekreační zařízení České pošty. My teď objekt budeme obnovovat do podoby, kde tu žili Bukovejové, takže posluchači budou mít jedinečnou příležitost vidět, jak ten objekt ještě vypadá před obnovou. No a o týden později se otevřou sklepy hradu Landštejn a v sobotu 12. září bude v Českém Krumlově mimořádně přístupné také velitelství Schwarzenberské granátnické gardy.
2: Dny evropského dědictví ale nejsou jen o mimořádných prohlídkách. Co ještě památky tam vidnou?
1: Na Hluboké se například návštěvníci vydají po již zmiňovaných stopách zásobování zámeckého areálu vodou. Po prohlídce vodárny v Podskalí, což je místní část Hluboké, vyrazí až k vodárenské věži u zámku. Doprovázet je bude odborník na technické památky Zdeněk Weindl. Bohatý program bude po celý měsíc také v Českém Krumlově. Kromě zmíněné prohlídky budovy velitelství jsou tu připravené přednášky, vystoupení Schwarzenberské granátnické gardy, troubení gardových trubačů ze zámecké věže a na konci měsíce se program propojí se svatováclavskými slavnostmi.
2: Bohatý kulturní program připravili na září, ale též i památky, které se do dnů evropského dědictví přímo nezapojují. Například zámek Kratochvíle.
1: Kratochvíle bude žít i v neděli během tradiční poutě. No a ráda bych upozornila, že v Jindřichově Hradci je výstava Veličenstvo před branami a v Dačicích zase výstava Samá voda, která vypráví o historii koupání, lázeňství a plavání.
0: Bohatý kulturní program Dnu evropského dědictví na jihu Čech nám popsala mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Počasí.
0: Ano, a já věřím, že vás jistě zajímá i to, jaké počasí nás čeká na jihu Čech. Tak aktuálně obloha nad jižními Čechami je jasná anebo skoro jasná a zůstane to tak i během dnešního dne, takže bude slunečno, jenom potom večer od západu začne přibývat oblačnost. Ty nejvyšší denní teploty se dostanou k 20 až 23 stupňům, na horách i tam bude teplo 16 až 19. Povane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Odpoledne se potom bude měnit na severovýchodní. A biozátěž dneska hlásí stupeň číslo 1.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Valdemar, Rytíři, Brouci nebo Anuloid. To jsou názvy soch, které teď můžeme potkávat při svých procházkách Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou, Veselým nad Lužnicí a taky Lipnem. Už po 19. nám léto a nadcházející podzim oživily sochy ve veřejném prostoru. Potkáváme se s nimi díky festivalu Umění ve městě, o kterém si budeme povídat v nedělní kavárně. Nalaďte si nás krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: Tak to bylo pozvání k poslechu kavárny od Pavly Kuchtové. No, my teď změníme maličko téma. Její písně zněly v zrádí z filmu i divadelních prken a právě tam dneska zazní znovu. V den nedožitých 80. narozenin Hany Zagorové má premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitů. Víc se dozvíme za malou chvilku, ale my si teď Hanku Zagorovou připomeneme. A tady je její biograf Láska.

0: Gregorová, Biograf Láska, ale taky Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. Dneska by tato 9násobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písničkách.
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaké hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje, vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncerte, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scenáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samé o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: teď už zprávy má je Pavlína Fendeková.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů před zlevněním. U Temešváru na Písecku se včera odpoledne srazilo 5 aut a motorka. Silnice u Orlické přehrady byla několik hodin uzavřená. Motorkář utrpěl těžké zranění a letecky byl přepraven do Českobudějovické nemocnice. Jak uvedl jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík, pravděpodobně nezvládl manévr předjíždění. Dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní. Další nehoda motorkáře se stala včera v Milevsku. Muž středního věku utrpěl středně těžké poranění nohy. Záchranáři ho převezli do Písecké nemocnice. Písně Petra Nováka zazní dnes v kapli svatého Jana Nepomuckého v Lásenici na Jindřichohradecku. V den, kdyby Petr Novák oslavil 81. narozeniny, je zaspívá jeho přítel, jindřichohradecký rodák a dlouholetý violista orchestru Národního divadla Petr Přibyl. Spolupracovali například na albu Kulhaví poutníci z roku 1996. Dnešní koncert začne v 18 hodin, informuje obec na webových stránkách. Cyklista Matias Vacek vede před závěrečným dnem ZLM Tour v Nizozemsku o 39 sekund a má na dosah premiérový triumf v celkové klasifikaci etapového závodu. 24-letý jezdec stáje Lidl Trek, který ovládl úvodní časovku i druhou etapu, bude dnes hájet žlutý dres lídra na rovinaté 183 km dlouhé trati. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 23, na horách do 19 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severní až severovýchodní. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Písecku je nově uzavřená silnice 138 mezi Záhořím a Dobešicemi kvůli rekonstrukci propustků. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Radnice na Rokycansku mají novou expozici věnovanou lidové léčitelce Boženě Kamenické a my vás tam za chviličku pozveme, tak zůstaňte, předtím Petr Novák anebo Víťa Vávra. Citro.

já budu povídat v Městském muzeu v Radnicích na Rokycansku. Včera otevřeli novou expozici věnovanou Boženě Kamenické. Lidová léčitelka a bylinkářka přezdívaná Bába Radnická poznala

0: ordinaci na sklonku života. No a asi ta největší cennost, tak to je kniha vděčnosti. Je tam 124 příběhů dětí a rodin, kterým pomohla s léčením neplodnosti. Takže určitě doporučuji právě, jak jsme říkali, tuhle expozici v Radnicích navštívit.
1: Jak významnou léčitelkou tedy Božena Kamenická byla?
0: No, já myslím, že o tom významu svědčí výčet známých lidí, kteří jí pomoc vyhledali. Herci Jiří Bartoška, Josef Kemr, věnování nechal Božině Kamenické a je tady v expozici Karel Gott, ale měla pomáhat i Václavu Havlovi, Ludvíkovi Svobodovi a pochopitelně velkému, opravdu velkému množství v uvozovkách obyčejných lidí. Řekl bych, že i řada našich posluchačů možná někdy u báby Radnické byla nebo pila její bylinné čaje. Přímo tady v Radnicích léčila Božena Kamenická ve dvou obdobích od roku 1939 do roku 1950, no a pak ještě mezi roky 1965 až 1978. Působila ale taky v Tymákově, no a v Plzni. No a ještě bych měl dodat to, s čím vlastně vůbec lidem pomáhala. Ani byly vyhlášeny její bylinné čaje, kterými léčila třeba potíže spojené s ledvinami, ale pomáhala i s léčením neplodnosti, už jsem o tom mluvil. K diagnostice využívala moč pacienta, kterou zahřála v kahanu, no a pak pohledem do zkumavky určila konkrétní nemoc. Pak obvykle doporučila úpravu životosprávy a pití čaje.
1: Pokud vím, tak nová expozice v muzeu Josefa Hiláka není jedinou připomínkou Boženy Kamenické. Je to tak?
0: Je to přesně tak. Kromě té nové expozice v muzeu, respektive v jeho zahradě, představili dřevěnou lavičku s vyobrazením Boženy Kamenické. No a k tomu navíc vzniká kniha, která jí bude věnovaná. Budou pod ní podepsaní autoři Nina Jáchymová a Martin Benedikt a v nakladatelství Starý most by měla být letos na začátku října. Ale pokud vás Božena Kamenická zajímá už teď a její léčitelské umění, tak se vypravte sem do Radnic. Muzeum Josefa Hiláka je otevřené až do října každý den od 8 do 12 a pak odpoledne od 12:30 do 16:30. V zimě to pak bude už jen ve všední dny.

0: počasí.
1: Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu je s námi. Dobré ráno, vítejte Petře.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojďme na počasí. Zdá se, že dneska to budeme mít a už máme v tuto chvíli se sluníčkem.
2: Je to tak, máme převážně jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem nad jižním Německem. Ty teploty jsou poměrně rozdílné, ten rozdíl teplot na jihu Čech je od 5 až do 11 stupňů Celsia a na horách místy i kolem nuly. A úplně nejnižší teplotu dnes naměřilo pohoří na Šumavě a to minus 1 stupeň Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplota je 9,8 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 6,6 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak bude přes den?
2: Tlaková výše bude během dne postupovat přes naše území k východu. Odpoledne tedy stále očekáváme jasno nebo skoro jasno a večer pak od západu částečně oblačnosti přibyde. Maximální denní teploty dnes budou mezi 20 až 23 na horách kolem 18 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severozápadní až severní, do 4 metrů za sekundu a během odpoledne se bude měnit na severovýchodní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Tak co teplotní rekordy dneska lámat budeme, nebudeme?
2: Dneska teplotní rekordy lámat nebudeme. Nejvyšší teplota byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 1973 a to 31,5 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1933 a to 2,5 stupně Celsia.
1: Sluníčko vyšlo v kolik a kdy zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 26 minut a zapadat bude v 19 hodin a 34 minut.
1: No a zítra?
2: V noci a ráno očekáváme převážně polojasno a zítra odpoledne oblačnosti pouze přechodně přibyde. Večer se pak začne opět vyjasňovat. Minimální teploty budou mezi 12 až 9 stupni Celsia a maxima budou o trochu vyšší než dnes mezi 22 až 25 na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v noci převážně jižních směrů, během zítřejšího dne pak proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Děkuji vám za hodinu, těším se u počasí opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tento víkend se konají trocnovské slavnosti, tedy tradiční akce, která by nejspíš nikdy nebyla, kdyby se kdysi dávno nenarodil v Trocnově Jan Žižka. Jenomže, co vlastně víme o Janu Žižkovi? Jak uslyšíte v nedělní Vltavínu, tak oficiálních úředních zápisů spojených s tímto jménem se dá napočítat velice málo. Možná by k tomu stačily i prsty jedné ruky. A právě po stopách některých těchto zápisů se vydali ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Prozkoumají mimo jiné, kolik měl Jan Žižka nemovitostí a kolikrát byl ženatý.
2: A teď už mě musíte navigovat, kde mám zastavit, protože teď nevím.
3: Pak tady neproti pomníku.
2: A už to vidím. A je to naše další zastávka na našich cestách po historických zajímavostech souvisejících zároveň se zajímavými archivními nálezy. Cestujeme opět s Danielem Kovářem a já už teď otevírám dveře od auta a vidím pomník a na něm podobizdu Jana Žižky, ale my nejsme v Trocnově. To by mě teda zajímalo, jak se to tu jmenuje, protože já jsem si té cedule nestihl všimnout.
3: Je to vesnice Čeřejov a je to kousek od Trocnova, v podstatě přes údolí.
2: Tak pojďme tedy blíž k tomuto památníku, protože ten mě docela překvapuje. Tuto vesničku upřímně řečeno neznám, jsem v ní v podstatě poprvé v životě. A to, že je tady velký kamenný kvádr, na něm jedna kruhová plaketa, na níž je podobizna Jana Žižky a na ní napsáno v nejtěžších dobách v Žižkových stopách, mě ani tak nepřekvapuje. Ale pod tím je další nápis, kde je psáno, zde stával statek Jana Žižky, zemana Trocnovského. A já jsem si pořád říkal, ale to není možné, vždyť přece Jan Žižka, zeman Trocnovský, byl z Trocnova, tak jak to, že měl statek tady?
3: Jan Žižka z Trocnova a jeho rodina měli těch nemovitostí v okolí více. Všimněte si schválně, jaké je to úžasné místo, to je ten Čeřejov. My ho, co vidíme, na jednu stranu Novohradské hory, rakouský Mandlštajn. Když se obrátíme, kdybychom pošli kousek dál, tak bychom nejspíš viděli Trocnov, pravděpodobné rodiště Jana Žižky. V údolí je trochu ukryt Ostrovský újezd, kde měl Žižka patrně strýce. A tamhle na obzoru jsou krásně vidět Borovany. Borovanský klášter, který vznikl jako první v Čechách po husitských válkách. Čili pěkně historie 15. století se nám tady pěkně kloubí dohromady.
1: Kdybyste chtěli slyšet celý pořad Vltavín, máte příležitost dneska po 9. dopolední. Teď je ale 6.56 a za chvilku jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková. Tohle je ale Petr Rezek, Kino Gloria.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Trumpovi vyslanci odletěli z Moskvy, dnes budou jednat v Kyjevě. Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Jediná česká zástupkyně ve finále Diamantové ligy, čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, doběhla pátá. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner odletěli z Moskvy po jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. V Kremlu předložili plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině.
4: Američtí vyjednávači jednání nekomentovali. Dnes se vůbec poprvé vydají i do Kyjeva, kde se setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Budou mu tlumočit názory Vladimíra Putina, řekl jeho poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.
5: Steve Witkoff a Jared Kushner se zavázali, že při svých jednáních v Kyjevě využijí postřehy a hodnocení, která osobně obdrželi od ruského prezidenta.
4: Obě strany konfliktu se zavázaly, že během návštěv Trumpových vyslanců přeruší útoky v okolí hlavních měst. Rusko ale v noci na sobotu zaútočilo na kyjevské letiště. Evelina Zitková, Český rozhlas.
2: Vedení Písku chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
6: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: 20. ročník Evropského dne židovské kultury dnes začíná i na Vysočině. Výstavy jsou k vidění například v synagogách v Polné a v Nové Cerekvi. Návštěvníci se budou moci podívat zdarma i do zadní synagogy v Třebíči.
7: Expozice v Horní Cerekvi provede návštěvníky životem a dílem rakouského hluchoslepého básníka Hieronyma Lorma. Příběh elektrotechnika a podnikatele Emila Kolbena bude k vidění v Polné. Výstava zároveň přiblíží osud jeho rodiny. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
2: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky. Ta výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord mítinku v Bruselu. Na nedávné světové rekordy v Curychu navázali triumfem v Diamantové lize překážkáři Američanka Masaira Slova a Brazilec Alisson dos Santos. Mezi oštěpaři potvrdil roli favorita Rumesh Taranč Patiráš ze Srí Lanky. Zvítězil výkonem 89 metrů a 4 centimetry. Prvním 23-metrovým pokusem této sezóny se v kouli blízkl Jamajčan Rajendra Campbell. Díky tomu jako první jamajský koulař vyhrál Diamantovou ligu.
3: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1027 hektopaskalů. Na jihu Čech bude dnes jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severní až severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Prachaticku počítejte stále s uzavírkou silnice 122 z Netolic na Lhenice. A pro vozidla nad 12 tun je neprůjezdná silnice číslo 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Ostatní tam jezdí kyvadlově.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ranní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je tu s vámi, přátelé, 6:45 a Hanka Šoberová. Tak ta sedí za mikrofonem. Přeji vám dobrý a ničím nerušený poslech. Co všechno víte třeba o svých zubech? Možná vás překvapí, kolik zajímavostí se za ním a za naším schrupem skrývá. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo vám Martin Písařík prozradí několik faktů, které ve školních lavicích nejspíš již nezazněly. Ale bude toho v této hodině ranního vysílání mnohem víc, tak zůstaňte s námi.

0: Společenský život v centru Tábora zdobí o tomto víkendu spisovatelé, ilustrátoři a jejich knížky samozřejmě. Přijeli na festival Tabuk, který nabídl také autorská čtení, debaty, výstavy anebo program pro děti. Na knižním trhu se tam ukázalo víc než 30 malých nakladatelství.
1: Račte si všimnout, napravo se prohání lipicáni. Vzhledem k tomu, že se nesmějí krmit ani hladit, nemáme žádný důkaz o tom, že to nejsou hologramy. No, ne, opravdu se nemůžete projet. Ne, opravdu neslavíme Oktoberfest.
2: Úryvky z novely Zity Maršíkové Nevěřte sněhu mohli lidé poslouchat přímo v ulicích Tábora.
1: No není to nádhera?
2: Na Tabuk se vypravili paní Vlaďka a Eva.
3: Navštívili jsme knižní veletrh, nakoupili jsme některé tituly, které nás zaujaly. Teď pokračujeme výstavami.
4: A já jsem tady vlastně už po třetí a strašně se mi to tady líbí, to prostředí, procházet se tady těma uličkama a tak jako na takovou tu uvolněnou kulturní atmosféru. Moc hezký.
2: Jste vybavené velkými batohy.
4: Máme už jako naplněný různýma knížkama.
3: 2-3 kila inspirace na dlouhé zimní a podzimní večery a já jsem ráda, že mě kamarádka Vlaďka sem vzala.
4: A já tady vlastně vždycky jako řeším vánoční dárky.
2: Na zahradě u Střelnice si užívají festivalový program.
5: Tonička Zemanová. Evelinka Staně.
6: Emelka Bušková.
7: Johanka Janková.
5: My jsme udělali masku a dělali jsme společně vajíčka.
8: Já jsem si poslechla pohádku.
9: Já jsem vyrobila loutku a poslechla jsem si pohádku.
10: Na té pohádce a ještě jsme tam dělali chvilku z kukly a pak jsme mezi nimi skákali a hráli jsme s nimi.
2: Takže to byla poslouchací pohádka a trošku jste si u toho i hráli. Mladý básník Lubomír Tichý se zapojí dnes hned do několika debat.
11: Tady jsem v diskuzi, k čemu je literární kritika, potom tady mám autorské čtení s Danielem Hradeckým a to je ono.
2: Ilustrátorka Tereza Říčanová na letošním ročníku vystavovala obrazy vytvořené technikou podmalba na sklo.
12: No je to podmalba, kdy se maluje na tu obrácenou stranu toho skla, že ta hladká strana je napřed, pak je ta pomalovaná strana, ale jak to sklo je průhledný, tak to samozřejmě jako vidíte. Takže malujete vlastně zrcadlově.
2: U stánku nakladatelství Pink Box prodává Barbora Fialová a před sebou má vystavené knihy, na kterých vidím jména velkých filozofů a zároveň vypadají trošku jako dětské knihy.
13: Je to edice Monáda, ve které se snažíme představovat myšlenky těch velkých filozofií zpracovaný do živýho příběhu.
2: Festival Tabuk se v Táboře koná už po 13. a své knihy na něj přivezlo víc než 30 malých nakladatelství. Z Tábora Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Obloha nad jižními Čechami je jasná nebo skoro jasná, čeká nás hezký letní den. Teploty jsou teď ještě poměrně nízko, 12 až 9, v údolích dokonce můžeme místy naměřit pouhých 5 stupňů nad nulou. Jaké počasí je u vás, to mi můžete psát do SMSek na 90 011 03 a já už jich tady pěknou řádku mám. No vidíte, já jsem si nepřeklikla tady jednu kolonku a první zpráva už mi dorazila v 5:17 a já už si myslela, že jste na mě zapomněli. Tak pojďme do nich nahlédnout. Z Duchovice. S Duchovicemi hvězdy, to bylo právě po té 5:00, 10 stupňů bezvětří, Josef přeje hezkou neděli, oblačno plus 11 stupňů Trhové Sviny, pozdravuje vás odtud Boža, svěží ráno z Prachatic a 12 stupni, pohodu Helča, Písek 14,5 stupně, podepsán pan Folta. Marie z Jindřichova Hradce, na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a 10 stupňů. Ve Velešíně jasno 8 stupňů, pěknou neděli od Andulky. Marie z Brloha tentokrát, tam je také jasno, vane slabý vítr a teplota plus 8. Marušku, i vám děkuji. Dášanová Pec, ráno slunečné a chladné. Ano, 4,5 stupně, pouze krásnou neděli. Milan se ozval taky z Jindřichova Hradce, ale od nádraží. Taktéž je tam jasná obloha, klidno a teplota 8 stupňů. Příjemnou neděli vám všem i v rozhlase. A ještě Jindra z Trakonice, jasno 8 stupňů a Jindra přeje pohodu a stále zdraví. Děkuju vám moc. Ten dnešní den bude jasný, teplý z 20 až 23 stupni a slabým severozápadním až západním větrem. Ideální je i biozátěž, hlásí stupeň číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: O víkendu zase začínají trocnovské slavnosti a tak si při té příležitosti ve Vltavínu připomeneme Jana Žižku. Ono se toho o něm zas tak moc neví, ale zjistíme, že byl dvakrát ženatý a že měl nemovitosti nejenom v Trocnově. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
3: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Tak tohle už je písnička si senzační, ale já bych chtěla říct, že vy jste senzační, protože posíláte zprávy, jste s námi a nás to opravdu srdečně těší. Tak děkujeme za to. Román Zlá babička Dity Kůtové je napsaný podle skutečnosti a teď ho Český rozhlas České Budějovice nabízí na webu jako četbu na pokračování. Ostatně víc se k tomuto tématu můžete dozvědět právě od nás za malou chvilku. Vydržte.

0: Zlá babička, kniha Dity Kůtové, odehrávající se před stoletím v jižních Čechách. Vyšla sice loni, ale teď Českobudějovický rozhlas přišel s čerstvou dramatizací tohoto psychologického románu. Mluvit u ní budeme v knižní hlídce, kterou vysíláme dneska odpoledne. Mimo jiné nám Dita Kůtová odpověděla na otázku, jestli je příběh v knize pravda anebo fikce. Tak poslechněte si to.
1: Tak příběh je pravdivý, liší se jenom v drobnostech a je to příběh prababičky mého muže, o který se v rodině tradovalo, co vlastně tu rodinu znám, tak pořád stejnými slovy, to byla ta zlá ženská, ta ublížila tomu a tomu, muži ublížila, dceři ublížila, ta dělala jenom zlý věci, ta byla strašně zlá. A mně celou tu dobu, celých těch 30 let, co to poslouchám, tak mi jí bylo jednak čím dál víc líto, protože ona je 80 let mrtvá a nemůže se bránit, nemůže to vysvětlit. Já nerozporuju, že třeba zemřela jako zatrpklá ženská, která nedělala nic hezkýho, ale chtěla jsem podat nějaký možný vysvětlení, proč se to dělo, protože každý vysvětlení sebou nese i možnost pochopit a následně možnost odpustit. A řekla bych, že celý ten román, celý ten příběh vlastně je o touze odpustit a nemožnosti odpustit. Pořád se to týká toho odpuštění. Ono, odpuštění, to je královská disciplína, který asi úplně každý není třeba schopen.
0: Knižní hlídku si můžete poslechnout na našich rozhlasových vlnách dneska odpoledne okolo 3:15, tak si ji nenechte ujít. 7 hodin 26 minut, za 4 minutky jsou tady zprávy, přinese je do vysílání Pavlína Fendeková, no ale my si samozřejmě ten čas zkrátíme a zpříjemníme muzikou. Co vy na to? Patří k písním, které ani po téměř 40 letech nestratily svoje kouzlo. Miroš Birka ji naspíval v roce 1988 a dodnes patří mezi jeho nejhranější hity. Tak teď už se nechme unést noční atmosférou skladby Letím tmou. Sice noční atmosféra, ale máme 7 hodin a 20, skoro 7 minut, nedělní ráno, užívejte ho.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek dosud určovali samotní dopravci. Zemědělci z Kamenného újezdu u Českých Budějovic pořádají dnes dožínky. Slavnost začne v 11 hodin před kostelem Všech svatých. Odtud vyjde průvod s koňskými povozy na náves. Ve 13 hodin pak bude v parku předán zástupcům obce dožínkový věnec a začne kulturní program, ve kterém vystoupí například dechová kapela Šumavanka, folklorní soubor Radost, Doudlebánek nebo kapela Patrola, informuje obec na svém webu. Uskupení The Cello Boys zahraje dnes od 17 hodin v kulturním domě v Chýnově na Táborsku v rámci Chýnovského hudebního festivalu. Trio složené z violončelistů Ladislava Mariaše a Zachara Fedorova a na bicí hrajícího Jakuba Kočího zahraje skladby od Lady Gaga nebo skupin Nirvana, Imagine Dragons nebo U2. Vstupné je dobrovolné, informují pořadatelé na webu akce. Čtyřdenní cyklistický závod okolo jižních Čech dnes skončí v Jindřichově Hradci. Z Trhových Svinů se účastníci vydají v pravé poledne. Po 156 kilometrech budou v cíli očekáváni mezi 15:30 a 16:00 odpoledne. Peloton mohou diváci dnes vidět například v Rabšachu, Chlumu u Třeboně, Plavsku, Políkně nebo Ratiboři. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 23, na horách do 19 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severní až severovýchodní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Pozor dávejte v Katovicích na Strakonicku, na Otavské ulici, tam stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak jsme moc rádi i za vás, že na silnicích je zatím poměrně klid a doufejme, že to tak zůstane i v těch následujících hodinách. Pochoduju po chodbě a čekám, jak to dopadne. Tak to říká paní Jana, která je maminkou české reprezentantky ve veslování Anny Šantůčkové. K mikrofonu si ji na nedávno skončeném světovém šampionátu v Nizozemsku pozval náš kolega Kamil Jáša. No a ke slovu se Kamil dostane za chviličku, předtím jsou tu ale Valdemar Matuška a nebo Helena Vondráčková. Hezké ráno vám všem.

0: Ráno, tak se jmenuje písnička Valdemara Matušky a my skutečně máme ráno nedělní, 3 minuty před 7:45. Jdeme na vodu. Dvojka bez kormidelnice. Anna Šantůčková, Pavlína Flamíková zakončila úspěšnou sezonu. České veslařky letos vyhrály celkové pořadí světového poháru. Medaily si odvezly z mistrovství Evropy a na mistrovství světa skončily před týdnem na 5. místě. Přímo u kanálu Bosbán v Amsterdamu fandili české reprezentance Anně Šantůčkové rodiče, maminka Jana, která pochází z Milevska, a tatínek Karel. Oba jízdy své talentované dcery hodně prožívají.
1: Hlavně manželka.
2: Víc než vy?
1: No,
2: takže vy uklidňujete?
1: Já se říct.
2: Maminka Jana je možná při závodě o něco nervóznější. Po úspěšně zvládnutém semifinále ale byla spokojená a popisovala, proč to u její dcery vyhrálo veslování.
3: V tom velkou roli hrála babička i děda, kteří jsou veslaři ze Smíchova. Pořád se u nás o veslování mluví, protože babička tím vlastně žije a Anička v tu dobu plavala a nějaký to úplně nevyhovovalo, koukat se jenom do vody, do bazénu a na ty dlaždy. Dičky, tak hledala nějaký únik a vyhrálo to veslování.
2: A to je pro český sport dobře, protože aktuálně na dvojce bez kormidelnice s Flamíkovou patří k největším nadějím.
3: Dělala plavání i veslování dohromady, ještě to jeden rok nějakým způsobem zkoušela obojí, ale pak se rozhodla, že u vody, když se na ní může koukat ze zhora, je jí jako líp, než když se musela koukat na ty dlaždičky. Takže tak asi, no, byla to babička. No,
2: přímo nad našimi hlavami letí letadlo, dopravní letadlo. Cestujete často za veslováním za dcerou?
3: Nečasto, ale už jsme to jako víc rozjezdili. Dřív, když to bylo, tak jsme to sledovali z domova. My máme vždycky takový fanklub a všichni dohromady to prožíváme. Já většinou někde v chodbě pochoduju a čekám, jak to dopadne. To je vlastně asi, bych řekla, že po olympiádě je to druhý.
2: Po olympijských hrách v Paříži.
3: Přesně tak, je to druhá velká akce, na který jsme.
2: Chystáte se na další olympijské hry do LA 2028?
3: Nejprve musí se dominovat. To by jedna podmínka.
2: To je docela důležitá věc.
3: Ano, já poletím sama, protože můj manžel odmítá, takže kdyby se ke mně někdo chtěl přidat.
2: Karel nepoletí?
1: V žádném případě, co je na 2 hodiny, tak tohle ale nevydržím.
2: Tatínek do Los Angeles na olympijské hry nepoletí, ale už s předstihem se o nich s dcerou baví.
1: No, bavíme, je to jejich cíl a potřebují by do toho příští rok do toho 11. místa.
2: Dodal Karel Šantruček, z Amsterdamu Kamil Jáša, Český rozhlas. Na.

0: počasí.
1: Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu je s námi a já ho tímto vítám. Hezké ráno, Petře, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Tak, pojďme se podívat. Svítí nám sluníčko nad celými jižními Čechami, podobně jako v Budějovicích?
2: Je to podobně jako v Budějovicích. Máme skoro jasno až jasno a bez strážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem nad jižním Německem. Teploty již vstoupají a nejčastěji se pohybují mezi 7 až 11 stupně Celsia. Na horách jsou ale potom nižší a místy v horských údolích místy stále i kolem 1 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro jasno, teplotu 11,5 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 8,8 stupně Celsia, a vítr slabý severozápadní 3 metry za sekundu.
1: Včera jsme zaznamenali přece jenom nějakou tu srážku, potěšilo nás to. Projevilo se to na našich tocích?
2: Až tak ne, řeky jsou stále téměř nesízné. Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno. Výška hladiny je pouhých 39 cm, ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti. Výška hladiny je 63 cm, průtok 7,1 m krychlový za sekundu. Lužnice jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a nesízná je i Otava, Katovice. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 17 až 20 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 21,2 stupně Celsia.
1: V pořádku. Tak výborně, takhle to vypadá na našich tocích a teď už pojďme tady k počasí. Jak bude dneska?
2: Dneska nás bude ovlivňovat tlaková výše, která bude postupovat přes naše území k východu. Bude tedy jasno nebo skoro jasno, večer potom od západu částečně oblačnosti přibyde. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, severozápadní až severní, do 4 metrů za sekundu a během odpoledne se bude měnit na severovýchodní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Co zítra?
2: V noci a ráno očekáváme převážně polojasno, zítra odpoledne oblačnosti přechodně přibyde a večer se zase začne vyjasňovat. Minimální teploty budou mezi 12 až 9 stupni Celsia a maxima mezi 22 až 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v noci převážně jižních směrů, během zítřejšího dne pak proměnlivý do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Já už vás víc trápit nebudu a my si ty další dny necháme na ten další vstup. Okolo 8:45 se budu těšit. Petře, mějte se hezky do té doby, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V dalším vydání Zelených světů zamíříme do Holandska a podíváme se na jejich řešení živých plotů. Povíme, jak a čím podsadit stromy, nebo co lze v tuto dobu ještě vysadit na zahradu. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musejí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Schůzka s Američany v Moskvě byla podle Putinova poradce přínosná. Při obnově Vimperského zámku se památkáři zaměří na renesanční sál. Hasiči bojují v Hradci Králové o titul mistrů České republiky v požárním sportu. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině, řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov, který se tříhodinové schůzky zúčastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimír Putin, jeho poradce Kiril Dmitrijev a američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Ušakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Projekt probouzení zimního zámku se zaměřuje na obnovu státního zámku Vimperk. Akce za zhruba 500 000 000 korun má na starosti Národní památkový ústav. Podle ředitele územní památkové správy Petra Pavelce v současnosti památkáři dokončili druhou etapu a přesouvají se do areálu dolního zámku.
3: Epicentrem všech těch prací bude renesanční sál a jeho propojení se zámeckou zahradou, která bude také celá rehabilitovaná a opravená a připravená k provozu pro všechny letní aktivity, divadelní představení, tedy zámek ve Vimperku bude naplno žít.
1: České Budějovice spustí během září novou venkovní hru pro děti i celé rodiny. Hráči díky ní objeví různá místa ve městě. Na 60 stanovištích už proto město rozmístilo speciální žluté puky. První úkoly nabídnou vědomostní kvízy.
4: Hráč si do telefonu stáhne aplikaci a v ní vyhledá nejbližší herní bod. Na místě se telefon se žlutým pukem spojí přes Bluetooth, takže není potřeba připojení k internetu. Zpočátku budou na stanovištích hlavně vědomostní kvízy, později mají přibývat další úkoly a tematické výzvy. Město chce postupně rozšířit i současných 60 herních bodů. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje, následovaní Plzeňským krajem.
2: Sport.
1: První kolo šance extraligy přihrálo strakonickým házenkářům nejtěžšího možného soupeře. Doma přivítali plzeňský talent se strakonickým odchovancem Tomášem Nejdlem. Po první polovině odcházeli domácí do šatny se ztrátou jedné trefy. Nakonec Strakonice prohráli 27-32, informuje klub na svém webu.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severní až severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Táborsku počítejte s uzavírkou silnice 135 u křížení se silnicí 137 v Sudoměřicích u Bechyně. Neprojedete ani po silnici 3. třídy z Veselí nad Lužnicí přes Zlukov do Újezdce na Jindřichohradecku nebo Stučap na Dírnou. Objížďky jsou značeny.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

8 hodin 4 minuty, je neděle 6. září, tak přátelé, letí to jako voda. První školní týden mají děti za sebou a do toho dalšího vstoupí už zítra, ale tím se v tuto chvíli vůbec netrapte, vy ani vaše děti, protože máme před sebou krásný den a já věřím, že si ho užijeme i společně, třeba na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chviličku si zahrajeme oblíbeného Valdemara Matušku a poodhalíme, odkud je pochází melodie písničky To jsem já, ten kovboj. Tak zůstaňte.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A já vám přeju příjemný poslech. Dneska to jistě nebude problém, protože nás čekají dva páni zpěváci. Ten první to vezme česky a jmenuje se Ale to poznáte sami.

Ze suprafonského singlu vydaného v roce 1976 nám zpíval Valdemar Matuška. Písničku dokonale pasující k jeho mužné image, ale taky zatraceně náročnou na hlasový fond. Ostatně v některých místech je cítit, že i vokalista jeho formátu si sahá na strop svých možností. Není se co divit, rozmáchlá, téměř až filmová melodie od své úvodní civilní pasáže postupně graduje a když se do toho opře orchestr, zpěvák nesmí zaostat. Matuška si vybral z přebohatého portfolia nahrávek Američana Glena Campbella nadžánrové hvězdy, která bývá spojována hlavně s country hudbou, nicméně interpretačními schopnostmi i stylovou šíří svého repertoáru vlastně neměla problém na žádném poli populární hudby. Campbell byl kromě špičkového zpěváka i stejně nadaným kytaristou, hráčem s mimořádným citem pro náladu písniček i rychlými prsty létajícími po hmatníku. Pro ty, kteří si chtějí ověřit i tuto polohu jeho muzikantského umění, doporučuji některý z videozáznamů overtury Rossiniho Viléma Tella v Campbellově kytarovém podání. Končí je vždy frajersky hrající s nástrojem na hlavě a do bouřlivých ovací publika. Leč zpět ke kovbojské zpovědi, neboli písničce Rhinestone Cowboy. Campbell v ní vyspívává příběh umělce, který zůstává stranou zájmu, ale nevzdává se a věří, že ještě přijde chvíle, kdy doopravdy zazáří jako blištivými cingrlátky pošití jezdci známí z rodeových show. Co se týče reality, na nedostatek zájmu si Campbell určitě stěžovat nemohl. Rhinestone Cowboy patří mezi dlouhou řadu písniček, s nimiž oslovil nejširší publikum. Brzy po vydání v roce 1975 se dostala do čela hitparád jak v Americe, tak i dalších zemích a v uších posluchačů zůstává i dneska jako výstavní kousek precizně interpretované a zaranžované muziky z pop countryové škatulky právě s přídechem 70. let. Ale abychom učinili zadost i autorským zásluhám, nelze nechat stranou fakt, že skladbu napsal a rok před Campbellem i nahrál jiný americký muzikant, Larry Wise. Nebyl to jediný hit, který se narodil v jeho autorském notýsku, ale stejně jako tomu bylo v případě skladeb Bend Me, Shape Me či Hi Ho, Silver Lining, ke slávě mu musel pomoci někdo jiný. Proto teď uslyšíte zpívat Glena Campbella. Ostatně k umění skvělých interpretů patří i schopnost vybrat si ty správné písničky a tahle je skutečná trefa. Zdraví vás, Martin Schuster.

0: počasí.
1: Ráno na jihu Čech máme slunečné, ale zároveň někde je i velmi chladné. Třeba Volary, Rafanda, tak tam je pouhých 5 stupňů, napsali to Luděk se Zdenkou. Tak já zdravím nejen Luďka se Zdenkou, ale vás všechny, kteří jste dneska ráno napsali. Děkuju vám moc. Dneska počasí bude většinou jasné nebo skoro jasné, až večer od západu začne lehce přibývat oblačnost, ale den bude jako malovaný 20 až 23 stupňů, povane slabý západní vítr a biozátěž na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Valdemar, Rytíři, Brouci nebo Anuloid. To jsou názvy soch, které teď můžeme potkávat při svých procházkách Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou, Veselým nad Lužnicí a taky Lipnem. Už po 19. nám léto a nadcházející podzim oživily sochy ve veřejném prostoru. Potkáváme se s nimi díky festivalu Umění ve městě, o kterém si budeme povídat v nedělní kavárně. Nalaďte si nás krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.

0: Tipy pro volný čas.
1: A já pro vás teď budu vybírat z dnešních kulturních akcí, tak věřím, že se vám trefím do vkusu. Benefiční akce Běh mezi mosty v Písku na podporu domácího hospice. Atela se začne dneska v 11 hodin u Kamenného mostu. Organizátoři připravili tratě od 110 metrů až po 10 kilometrů. Zámek Kratochvíle u Netolic pořádá dneska od 9 hodin tradiční pouť. Vzpomínka na Josef Rosenauera, schwarzenberského inženýra a plavebního ředitele, začne dneska ve 14 hodin u Rosenauerova pomníku pod třístoličníkem a nad Novým údolím. Andělská pouť u kaple Anděla Strážce ve Volině nabídne dneska od 13 hodin vystoupení hudební skupiny Šumaváci, představení divadla Kos Zečkyně a nebo taky koncert kapely Netopím se. Festival Šumavský korbel, setkání Heligo hostí dneska od 2 odpoledne městské kulturní středisko ve Vimperku. Trocnovské slavnosti pokračují na louce u sochy Jana Žižky u Českých Budějovic. Dneska v 10 nabídnou bubenickou show, taky koncert středověké kapely Eltin nebo rytířský turnaj na koních. Vidět můžete i letové ukázky dravců a nebo středověký vojenský tábor. Terarijní burza. Dneska se koná mezi 9 a 12 hodinou v Českobudějovickém domě kultury. No a paměť národa Jižní Čechy pořádá od 10 vycházku po hranici Cetviny. Sraz s historikem Janem Ziegelbauerem je u kostela narození Panny Marie v Dolním Dvořišti. Užijte si to. Tak, tolik kulturní akce, které vás čekají dneska v neděli 6. září roku 2026. Věřím, že vyberete, jinak vám taky připomínám, že s tím dnešním datem se pojí jedna vzpomínka. Právě před 5 lety zemřel francouzský herec, jestli pak tipnete, který. Ano, ano, byl to Jean-Paul Belmondo, muž, který dokázal být zároveň elegán, dobrodruh i filmový rebelant a jehož filmy si dodnes nacházejí nové diváky. 5 minut před 9:30 máme právě teď. V 9:30 přijde Pavlína Fendeková a přinese zprávy. Hezké ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Jihočeské státní památky přivítaly o prázdninách více návštěvníků než před rokem. V červenci a srpnu hrady a zámky na jihu Čech přilákaly bezmála 374 tisíc lidí. O loňských prázdninách to bylo o zhruba 13,5 tisíce turistů méně. Největší nárůst zaznamenali památkáři v Jindřichově Hradci, kde se prázdninová návštěvnost zvýšila o 16%. Informovala mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Markéta Slabová. Originální divadelní představení ze života pátého českého krále Přemysla Otakara II. Nabídne od 18 hodin klášter Zlatá koruna. V kulisách jedinečné kapitulní síně cisterciáckého kláštera ožije v podání Marešovy divadelní společnosti příběh plný moci, lásky, vášně, pochybností i lidských emocí. Terra Bursa se dnes od 9 do 12 hodin koná v kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Prodávat a vyměňovat se tam budou terarijní zvířata, akvarijní ryby, živý i preparovaný hmyz, krmivo pro zvířata, rostliny a další chovatelské potřeby. Poslední domácí zápas v rámci letošního přípravného období přinesl v pátek Motoru České Budějovice výhru 2-1 nad německým Straubingem. Dnes od 16.30 nastoupí českobudějovičtí hokejisté v Německu. V prvním kole extraligy pak bude 16. září Motor hostit Mladou Boleslav. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 23, na horách do 19 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severní až severovýchodní, biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Záchranáři zasahují na silnici číslo 3 u Kaplice na Českokrumlovsku, kde se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jestli pak víte, co to je rozhlasová víkendová archivní perla, tak kdybyste nevěděli, je to nahrávka rozhovoru mezi někdejším redaktorem Českobudějovického studia Josefem Havlíkem a Vilémem Lipským, tatínkem herce Lubomíra Lipského a jeho bratra, režiséra Oldřicha. A my vám tuhle perlu nabídneme už za malou chvilku, ale předtím perly hudební v podání Věry Martinové anebo Evy Farné.

0: Herce Lubomíra Lipského určitě znáte, jeho bratra, režiséra Oldřicha a jejich společné filmy taky, ale my tady teď máme pro vás archivní perlu, tedy další z řady unikátních nahrávek z archivu Českého rozhlasu České Budějovice, na níž uslyšíte hlas Viléma Lipského a už podle dikce a prvních slov poznáte jeho spřízněnost s Lubomírem a Oldřichem. Ale kdo to byl onen Vilém Lipský? 19. srpna roku 1975 zaznamenal redaktor Českobudějovického rozhlasového studia Josef Havlík následující nahrávku z veřejného setkání v Pelhřimově a on sám vám to hned v úvodu vysvětlí.
1: Vilém Lipský je vlastně otcem našich dvou velkých divadelních umělců, a to Lubomíra Lipského a zasloužilého umělce Oldřicha Lipského. Já mám k vám

0: se zanítili pro tuto práci všichni, a zejména mladí. A já, když vidím tento přeplněný sál, tak bych byl rád, kdyby ti mladí a středně starší, prosím, aby neopouštěli divadlo. Divadlo je pro ně opravdu oživením. Divadlo je pro ně solím života. Pelřimovští ochotníci už o tom věděli dávno. Dříve se jezdívalo pro sůl do Solnohradska, no a rozvážela se a pořád jí bylo málo, no tak se muselo postavit skladiště. Solnice, stará Solnice. A když už nebylo třeba a jezdili vlaky, co s ní udělat? Tu přišli starý Antonín Matějka, ředitel Kralert, řekli si, teď my tady máme tu Solnici, a z té Solnice vybudovali Národní dům, a to je dnešní divadlo. A když někdo dneska i z těch všech dřívějších, kteří procházeli, ať už to byl Karen Minařík, Eduard Kohout, Leopolda Dostálová, paní Šlemrová, všecky procházeli Pelřimovem, tak říkali, že cítí, když vstupují do jeho bran, jako by Pelřimov byl těhotný svým vzduchem divadlem.
1: Ano, slyšeli jste další díl z řady archivní perly, tedy unikátních nahrávek Českobudějovické rozhlasové stanice. V té dnešní mluvil Vilém Lipský, otec Lubomíra a Oldřicha Lipských z Pelhřimova v roce 1975. Tak než si dáme počasí, ještě si zahrajeme. No, ptáte se, koho budu napovídat? Výrazné barevné vlasy, nezaměnitelný hlas a taky spousta hitů. Cyndi Lauper patřila k největším hvězdám 80. let a dodnes zůstává jednou z nejoriginálnějších zpěvaček americké popové scény. Teď si připomeneme jednu z jejich nejkrásnějších balad.

0: počasí.
1: A s námi už je Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu, aby nám pověděl více informací k dnešnímu počasí, ale i k počasí dalších dnů. Petře, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak, slunečné 6. zářijové. Svítí všude?
2: Všude úplně ne, máme tedy převážně skoro jasno, ale na severozápadě kraje nám té oblačnosti teďka přibylo. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem nad jižním Německem a teploty již poměrně rychle stoupají a nejčastěji se pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 14,6 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 10,4 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 1 metr za sekundu.
1: Jaké počasí máme čekat dneska přes den?
2: Odpoledne přes naše území bude postupovat tlaková výše k východu, takže bude jasno nebo skoro jasno, večer potom od západu částečně oblačnosti přibyde. Maximální denní teploty dnes budou mezi 20 až 23, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, severozápadní až severní, do 4 metrů za sekundu a během odpoledne se bude měnit na severovýchodní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Jaký bude zítřek?
2: V noci a ráno očekáváme převážně polojasno. Zítra odpoledne potom oblačnosti přechodně přibyde a večer se zase začne vyjasňovat. Minimální teploty budou mezi 12 až 9 stupni Celsia a maxima budou o něco vyšší než dnes, mezi 22 až 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v noci převážně jižních směrů, během zítřejšího dne pak proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A jak bude v úterý a ve středu?
2: V úterý bude vrcholit příliv teplého vzduchu před studenou frontou, která k nám bude postupovat od severozápadu. Očekáváme tedy ještě jasno až polojasno, odpoledne přechodně se zvětšenou oblačností a pouze výjimečně se slabou přehánkou. Později v noci a v noci tedy na středu se od severozápadu oblačnosti začne přibývat a začne přibývat i srážek. Minimální teploty v úterý budou kolem 14 stupňů Celsia a maxima kolem 29 stupňů Celsia, takže nás čeká i teplý den a bude slabý vítr jižních směrů do 4 metrů za sekundu. Ve středu už nás potom přejde studená fronta, takže od severozápadu se zatáhne a postupně na většině území kraje s deštěm nebo přehánkami a ojediněle se můžou vytvořit i bouřky. Minima budou ještě poměrně vysoké, kolem 15 stupňů Celsia, maxima už za studenou frontou ale budou nižší, kolem 22 stupňů Celsia, na východě kraje mohou být ještě až 26 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Děkuji vám, Petře, mějte se hezky, přeju pěknou neděli a těším se u počasí zase příště naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ano, Dalibor Janda vyzýval vás, pojď dáme řeč. No, my dáme ještě taky krátkou řeč i na dnešní odpoledne, pokud ho chcete strávit při poslechu našeho vysílání, jsme pro vás připravili povídku. O čem bude? O havranech a jednom stárnoucím policistovi, který má právě tyhle velké černé ptáky docela hodně rád. Lidé ve městě je naopak nesnášejí.
1: Ta nešťastná hnízdiště ve městě. Stromy obtěžkané velikými hnízdy z větviček a suché trávy a havraním křikem a chodníky znečištěné bílým ptačím trusem. Panu Kalichovi není ten havraní pokřik nepříjemný. Zvykl si na něj a má ho dokonce rád. Čím víc o havranech ví, tím jsou mu sympatičtější. Jenže některým lidem ve městě havrani vadí a někteří je nenávidí. Je to už starý kolovrátek, zná to nazpaměť. Každý rok si chodili stěžovat, nejen na policii, taky na obecní úřad, na myslivecký svaz a dokonce na krajskou hygienu do Budějovic. Když se podařilo z jedné části města havrany vypudit, usadili se v jiné.
0: Ano, havrani ve městě, tak se jmenuje povídka českobudějovického spisovatele Jiřího Hájíčka, kterou si můžete poslechnout dneska a to krátce po 14. hodině. No tak přátelé, teď je 8. hodina 55. minuta, znamená to, že je to závěr ranního vysílání a my takhle krásně vplujeme do toho dopoledního a to za zvuku písně Briana Adamse Please Forgive Me. Vy na nás nezapomeňte a zůstaňte s námi. Hanka Šuberová se loučí, naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jedno z největších letišť jihovýchodní Asie v indonéské Jakartě omezilo provoz. Důvodem je aktivita nedaleké sopky. Radnice v Táboře podporuje založení městského holubníku kvůli snížení populace holubů ve městě. Jakub Menčík na tenisovém US Open skončil ve třetím kole. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa způsobila omezení provozu na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Anak Krakatoa je nejobávanější sopkou v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
2: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyzpytatelností a pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Projekt městského holubníku se zalíbil v Táboře. Chtějí tam regulovat množství holubů ve městě. Zastupitelé se ale nakonec nedohodli, upřesnil mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: Diskuse se však zadrhla na finančních nákladech na provoz a výběru konkrétní lokality. Konečné rozhodnutí o realizaci bylo odloženo za účelem vypracování podrobnější vyhodnocovací studie. A finální verdikt padne zřejmě až na některém z příštích zasedání.
0: V 10 hodin začne druhý den trocnovských slavností. Na louce u sochy Jana Žižky nabídne koncert kapely Lucrecia Borgia, poté bubenicko-praporečnickou exhibici v podání skupiny Fedrfechtýři. Následovat bude komentovaná ukázka sokolníků Zdravci. K vidění bude i šermířské vystoupení. Po celý den si bude možné prohlédnout středověký vojenský tábor. Hlavním bodem dnešního programu je ale rytířský turnaj na koních. Ten začne v 15 hodin. Podrobnosti najdete například na webu Jihočeského muzea. Sport. Jakub Menčík na tenisovém US Open dohrál ve třetím kole. Menčík podlehl domácímu Tienovi 2-3 na sety a do svého prvního osmifinále v New Yorku nepostoupil. Ve třetím kole vypadly také Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Večer bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostukové. Počasí. Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severní až severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici číslo 3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Na místě jsou také záchranáři, dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Když se řekne Jan Žižka z Trocnova, tak si asi všichni řekneme, ano, toho přece znám. Měl jedno oko, později žádné, vedl husitská vojska a nikdy nebyl poražen. A prý to byl v mládí lapka a bojoval někde v Polsku. To je takový průměrný vzorek znalostí průměrného člověka naší populace. A když se nad tím zamyslíme, tak nám vlastně dojde, že o Žižkovi toho v podstatě o moc víc nikdo neví. A to je na takovou osobnost docela málo, nemyslíte? A tak vám v dnešním Vltavínu nabídnu cestu za zajímavostmi ze života tohoto člověka. Dozvíte se, jestli byl ženatý, kde měl jaký majetek a další zajímavosti. A vše nám to poví ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář. A poté se vydáme do Kašperských hor.

0: A teď už mě musíte navigovat, kde mám zastavit, protože teď nevím.
1: Tak tady jdeme proti pomníku.
0: A? Už to vidím. A je to naše další zastávka. Na našich cestách po historických zajímavostech souvisejících zároveň se zajímavými archivními nálezy. Cestujeme opět s Danielem Kovářem a já už teď otevírám dveře od auta a vidím pomník a na něm podobizdu Jana Žižky, ale my nejsme v Trocnově. To by mě teda zajímalo, jak se to tu jmenuje, protože já jsem si té cedule nestihl všimnout.
1: Je to vesnice Čeřejov a je to kousek od Trocnova, v podstatě přes údolí.
0: Tak pojďme tedy blíž k tomuto památníku, protože ten mě docela překvapuje. Tuto vesničku upřímně řečeno neznám, jsem v ní v podstatě poprvé v životě. A to, že je tady velký kamenný kvádr, na něm jedna kruhová plaketa, na níž je podobizna Jana Žižky a na ní napsáno v nejtěžších dobách v Žižkových stopách, mě ani tak nepřekvapuje. Ale pod tím je další nápis, kde je psáno zde stával statek Jana Žižky Zemana Trocnovského. A já jsem si pořád říkal, ale to není možné, vždyť přece Jan Žižka Zeman Trocnovský byl z Trocnova, tak jak to, že měl statek tady?
1: Jan Žižka z Trocnova a jeho rodina měli těch nemovitostí v okolí více. Všimněte si schválně, jaké je to úžasné místo, to je ten Čeřejov. My odsud vidíme na jednu stranu Novohradské hory, rakouský Mandelštajn. Když se obrátíme, kdybychom pošli kousek dál, tak bychom nejspíš viděli Trocnov, pravděpodobné rodiště Jana Žižky. V údolí je trochu ukryt Ostrovský újezd, kde měl Žižka patrně strýce. A tamhle na obzoru jsou krásně vidět Borovany. Borovanský klášter, který vznikl jako první v Čechách po husitských válkách. Čili pěkně historie 15. století se nám tady pěkně kloubí dohromady. A stojíme na místě, kde ve 14. století a vlastně až do století 19. stál dvůr nebo statek, který do roku 1384 patřil Janu Žižkovi. A my se domníváme, nebo historikové se domnívají, že ho získal jako věno se svojí ženou Kateřinou a v době, kdy potřeboval hotové peníze, možná proto, že kupoval dům v Praze, těžko soudit, tak ho prodal. A tím, kdo ho koupil v roce 1384, jak víme díky listině, byl jakýsi Černec, což byl drobný vladyka nebo zeman z nedalekých Jedovar. A je zajímavé, že to byl potom tradičně po několik století svobodnický dvůr. V jehož držbě se střídali právě ti Černcové. A to jméno Černec se tady udrželo až do 19. století.
0: Takže v podstatě předpokládám, že z toho původního statku tady asi už nic nezůstalo, že tento památník je umělý. Nebo je tu něco hmatatelného, co by se skutečně dalo ukázat? Ano, tak tady ten kámen skutečně patří k tomu původnímu statku. Je tu něco takového?
1: Traduje se, že tahle ta studna, kterou vidíme, je zbytkem toho původního stavení. Ono to stavení tu stálo v podstatě ještě před 120 lety. Až v roce 1899 bylo zbouráno a přeneseno vlastně na protější stranu silnice. Ale to už nebyl rod Černců. Rod Černců tady skončil s hospodařením v roce 1879, kdy se zadlužili a ten statek takzvaně přišel na buben, musel být prodán a ten poslední Černec se potom odstěhoval do Ameriky.
0: Takže je pravděpodobné, že tento prázdný, travnatý prostor, v jehož srdci, dá se říct, je ona studna, tak to klidně mohlo být nádvoří toho původního statku. A třeba tahle ta část, jak je ten dnešní památník, a třeba tahle ta část té zdi, klidně mohla být, dejme tomu, součást vstupní brány nebo vstupní stodoly nebo nějakého vstupního průjezdu a podobně. Je to tak?
1: To už samozřejmě fabulujeme, ale je jasné, že tady ten statek stál a že to je místo, které v tom 14. století možná nějakých 6-7 let patřilo Janu Žižkovi a tudíž tu Žižka nejspíš osobně byl.
0: Pojďme se ještě věnovat detailům tohoto památníku, protože mě tam zaujal ten letopočet 1938. To je letopočet vzniku tohoto památníčku nebo je to jinak?
1: To je rok, kdy ten památník byl postaven a odhalen. Ten rok není náhodný. V tom roce tady v nedalekých Trojových svinech probíhaly velké oslavy domnělého 500. výročí Trojových svinů. A v rámci toho byla samozřejmě slavena i památka, jak tady čteme, nejslavnějšího syna našeho kraje, tedy Jana Žižky z Trosnova. Byl to rok 38, čili rok, kdy se nad naším státem stahovala mračna, a tudíž není náhodou, že autor toho pomníku vybral na tu plaketu nápis motto v nejtěžších dobách v Žižkových stopách. Protože ty těžké doby skutečně nastávaly a lidé prostě potřebovali nějakou morální podporu a hledali ji prostě i v osobnosti dávného trausického bojovníka.
0: Já tedy upřímně řečeno toho o Žižkovi zas až tak moc nevím, ale nemyslím si, že bych byl jediný, protože ono všeobecně se o něm zas až tak moc neví. Nejčastěji se učívá ve školách taková ta souvislost od toho roku, dejme tomu 1415 dále, kdy byl v Praze v podstatě jakoby velitel královské ochranky, mám-li to tak nazvat, a pak někdy předtím se zmiňuje nějaké to Polsko, nějaké ty bitvy v Polsku a nějaká ta jeho snad lapkovská minulost. Ale to je asi tak všechno. A vy jste říkal, že byl ženatý se ženou Kateřinou, že toto bylo jeho věno. To já jsem vůbec nevěděl, že byl Žižka ženatý.
1: Samozřejmě, Žižka nám vstupuje na jeviště těch velkých dějin, až v podstatě jako v té době už starý muž, kolem nějakých 60 let. A nejvíc o něm víme z těch posledních 4-5 let jeho života. Čím dál vlastně jdeme hloubš do minulosti k jeho mládí, tak to víme méně a méně. To, že vlastně v roce 1384 prodal tenhle ten dvůr, to je teprve v pořadí třetí písemná zmínka o něm. Jo, první je v roce 1378, kdy vystupuje jako svědek na listině, a ta listina roku 1384 je teprve třetím zmínkou, pak zase na dlouhou dobu nic. To není nic překvapivého, s podobnou frekvencí zmínek máme doloženy i ostatní drobné zemany a vladyky. Nebýt toho, že se Žižka později proslavil, tak bychom se tomu nijak nedivili.

0: Pojďme teď z toho venkovního čeřejovského sichravého počasí opět do nitra státního okresního archivu v Českých Budějovicích. No a já se opět zeptám Daniela Kováře na to, co vlastně odstartovalo to naše putování do Čeřejova. Čili nějaká listina nebo nějaká archivní zmínka o Janu Žižkovi. Mě totiž osobně překvapilo několik věcí. Za prvé, že měl nějaký majetek v Čeřejově, a za druhé, byť jsem ho spojoval s Trocnovem a o jeho osobním životě jsem v podstatě neměl ani zdání, tak vy jste najednou přišel s tím, že ten majetek měl v různých místech a především, že přinejmenším ten jeden statek získal věnem. Já jsem vůbec netušil, že byl ženatý. Čili to byl asi už nějaký tedy hotový statek, nějaký hotový zavedený dvorec, dá se říci, když ho dostal věnem. Nebo jak to celé je?
1: Já bych to celé asi trochu zpochybnil, anebo asi uvedl tím, že my toho tak moc nevíme. Ty listiny, ty doklady, které o Žižkovi a jeho mládí, nebo řekněme o jeho raném mužném věku máme, jsou dost skoupé, zejména v ohledu toho, jaký měl vlastně majetek. My známe jeho příbuzné, jeho rodiče, bratra, všechno tak nějak z různých náhodných zmínek. Víme, že ta rodina byla zemanského stavu a že k jejímu majetkovému zázemí patřil dvůr v Trocnově, pravděpodobně také hrádek v nedalekém Ostrovském újezdě. Nějaký majetek měli ve Dvorci, u Borovan a také v Čeřejově a možná i v Ledenicích. Ale přesně, jak to mezi nimi bylo majetkově rozděleno, co komu patřilo z těch příbuzných, to říct nedokážeme.
0: Čili mě teda překvapilo i to, že měl bratra, což jsem také nevěděl. Ale především, jak je to s tou jeho svatbou?
1: Historikové vědí, že Žižka byl ženatý dvakrát, ale je to pokaždé na základě takových náhodných zmínek. Jo, my o těch manželkách nevíme nic, víme, že ta první se jmenovala Kateřina. Víme to i díky této listině. A teď se dostáváme k tomu jádru našeho povídání. To je tahle ta celkem nevýrazná pergamenová listina.
0: Teď jste otevřel takovou krabičku, původně bych si myslel, že tady máte schovanou pizzu k svačině, asi tak podobně to vypadá, čili papírová čtvercová krabička, ale pozor, ten vnitřek, ta náplň je úplně jiná, tohle se nejí, není tam nic kulatého, je tam opravdu obdélníková, asi nádherně teda, nádherně psaná listina a asi na ní i něco bylo, protože z ní koukají takové tkaničky.
1: Mně se líbí to vaše přirovnání té pice. Ta krabička opravdu tak vypadá, ale má to svůj účel, protože ty listiny těmi nejlépe, když jsou v prostředí se stabilním klimatem, se stabilní teplotou a také vlastně v prostředí, které není kyselé. Čili i ten materiál té krabičky, není to obyčejná krabička na pizzu, je to speciální odkyselná lepenka, která uvnitř vlastně udržuje určité mikroklima, které svědčí té listině.
0: To abychom na to ani nedýchali, abych pravdu řekl.
1: Dýchat na to nemusíme. Pokud bychom si představili, že je v tom pizza, byla by asi dost malá. Ta listina, zkusíme takhle na dálku přeměřit, má na šířku 23 cm a na výšku nějakých 18. Čili je to poměrně malý kus pergamenu. Známe listiny, které jsou na plochu třeba 10x tak velké. Tady v podstatě nešlo o žádný významný právní počin. Byla to vlastně soukromoprávní záležitost prodej jednoho dvorce právě v tom Čeřejově, kde jako prodávající strana vystupuje Jan Žižka z Trocnova. V tom latinském originále je to Ego Johannes Dictus Žižka de Trocnov, čili já, Jan řečený Žižka z Trocnova.
0: A tady se tedy sepisuje, od koho on získává majetek nebo prodává. Já jsem to teď nepochopil, teď jsme u té prodejní nebo nabývací listiny.
1: Z hlediska Žižkova to byla prodejní, či on ten dvůr prodává. Protože se tady hovoří o tom, že ten prodej se nemá dotknout věných práv jeho manželky Kateřiny, tak z toho se usuzuje, že ten dvůr získal právě věnem.
0: Aha, takže to já jsem právě nevěděl, jestli to není o tom, že ta listina, že mu ji jako sobou takhle přinesla ta Kateřina, ale a tady máš ještě papír na statek.
1: Ne, ta listina vlastně nám zpětně říká to, že Žižka pravděpodobně věnem přišel k tomuhle tomu majetku. A teď jsme, ta listina datovaná rokem 1384, a jsme ve chvíli, kdy Žižka zřejmě potřeboval hotové peníze, možná protože, jak víme, v té době kupoval dům v Praze, čili hotové peníze se mu se sakra hodily a on se toho dvora rozhodl zbavit.
0: Čili to je 31 let před husitskými bouřemi, před rokem 1415, tedy přesně řečeno. To znamená, on se stěhoval tou dobu do Prahy, protože on tam pak dělal, dá se říci, šéfa ochranky královské. Je to tak? Pamatuji si to dobře.
1: Ano, to bylo o něco později, ale zřejmě už v této době začal aspoň částečně opouštět svoje rodové, řekněme, zázemí, ať už majetkové, nebo i rodinné v okolí Trocnova. Čili tohle to byla jeden z krůčků na té cestě toho obyčejného vladyky z Trocnova někam do, řekněme, vyšších sfér.
0: Kolik mu asi tak bylo touto dobou let? Dá se to zjistit? Já si totiž myslím, že ono se snad ani přesně neví, kdy se narodil.
1: Ne, neví se to. Zase je to jenom odhad. Samozřejmě v té době se žádné matriční zápisy o narozených nevedly, takže my vždycky usuzujeme plus minus. Víme, že v roce 1378 Žižka poprvé vlastně vstupuje do psaných dějin. Poprvé se jeho jméno vyskytuje zapsané na pergamenu, takže v roce 1378 už musel být natolik dospělý, že byl schopen nějakého právního úkonu. Je to listina, kde vlastně dosvědčil svému zřejmě příteli rovněž vladického stavu jakýsi majetkový převod. Čili musel mu být nejméně 18 let, možná i víc. Čili datum jeho narození můžeme vidět někdy kolem roku 1360 nebo krátce předtím.
0: Říkal jste, že Jan Žižka vstoupil do toho psaného povědomí, do těch záznamů nynějších archívních v roce 1378 a že se tedy pravděpodobně někdy zhruba tak kolem roku 1360 mohl nebo měl narodit. Tak a teď jde o to, kolik je takových hodnověrných údajů někde takhle zapsaných a nakolik z toho všeho ostatní je dedukce?
1: Tak když se vrátíme spíš k těm nejstarším zmínkám o Žižkovi, tak docházíme spíš k závěru, že on nějak moc nevybočuje z toho dobového standardu. Osoby nižšího šlechtického stavu, čili lidé, už to byly vladykové, rytíři nebo zemani, jeho doby vstupovali do písemných pramenů dvakrát, třikrát, pětkrát za život. Respektive takhle často je máme zapsané třeba v dosud dochovaných písemnostech. Čili z tohoto pohledu ten Žižka není nijak výjimečný.
0: No ono upřímně řečeno, nikdo z nás, když se to tak vezme, kolikrát my bychom, u mě to jiné, já třeba pracuji v médiích, ale kolik z nás, co to teď posloucháme, nebo tady na tomto příspěvku pracujeme, byl kdy oficiálně někde zapsán. Tak že jo, při narození, při svatbě, při nějakých oficiálních koupích či prodejích něčeho, no a pak na konci. A to je všechno. Takže ono to asi tak v podstatě odpovídá i celým těm dějinám.
1: Přesně tak, ono to fungovalo takhle i ve středověku, že se zapisovalo pouze to nejdůležitější. Ne, že bychom dneska zapisovali pouze to nejdůležitější, ale to, co má nějakou právní váhu, nějakou hodnotu právní, tak to má šanci se zachovat. A stejně tak to bylo i v tom středověku. Tam opravdu přicházejí, nebo jsou zachovány pouze takové listiny, které pojišťovaly nějaký významný majetek nebo nějakou výsadu, nějaké privilegium. Čili něco, co už opravdu stálo za to, vzít ten drahý pergamen, vzít ingoust a zapsat to. Ono to souvisí i s tím, že dneska umí psát téměř každý, ale v tom středověku to bylo zase výjimečné umění. Čili pokud jste chtěl s někým uzavřít nějakou smlouvu, tak to nešlo jen tak, museli se jít někam k notáři, protože ten notář byl, nebo nějaký písař, nebo nějaký úředník, jednak byl člověk právně vzdělaný, znalý toho práva, toho, jak vlastně ten dokument formulovat, ale zároveň byl široko daleko jediný, kdo uměl skutečně psát. A to je i případ této Žižkovy listiny z roku 1384, která byla sepsána pravděpodobně v Trhových Svinech, což bylo takové pro Žižku nejbližší místo, kde mohl hledat někoho, kdo prostě uměl tu listinu, tu smlouvu sepsat.
2: Jsem vůně, kterou plaveš,

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my dnes putujeme po stopách, a to dá se říci pro asi většinu z nás, naprosto neznámých stopách nebo málo známých stopách, které tady na jihu Čech zanechal Jan Žižka. My máme před sebou totiž listinu, pergamen, na kterém je, když se to vezme kolem a kolem, tak v podstatě kupní či prodejní smlouva, ve které Jan Žižka prodává statek, který získal věnem od své manželky Kateřiny. Tak, a teď mi řekněte, když se to tedy sepsalo, nebo dejme tomu on a ten kupec se rozhodli, že si plácnou, že dojdou do těch trhových svínů nebo dojedou, tam to někdo sepíše, ať už to byl, nevím, městský písař, farář, nebo někdo od Richtáře, nebo někdo takový, tak jak to tedy potom probíhalo? To se sepsalo ve dvou nějakých kopiích a oni si vzali každý jednu domů a jedna se nechala ještě navíc, dejme tomu na tom úřadě, nebo jak to tehdy tak probíhala taková koupě nebo prodej majetku?
1: My nevíme, kolik těch exemplářů bylo. My máme dochován jeden, ale můžeme předpokládat, že jich bylo více. Že obě ty kupní strany si odnášely od toho notáře nebo toho písaře po jednom pergamenu s pečetí. My jsme ještě zapomněli zmínit tu druhou stranu té koupě, toho, kdo ten dvůr vlastně koupil. A oni to byli vlastně dva bratři. Jeden se jmenoval Ješek řečený Černec z Jedovar. Jedovar opět...
0: Kousíček za kopcem tam.
1: Kousíček za kopcem. A jeho bratr Štěpán z Čeřejova, čili to byl někdo přímo místní z té vsi Čeřejova, a jeho bratr Ješek řečený Čenec. Čili to jsou osoby, které tu usedlost nebo ten dvůr koupili. A pak jsou tady ještě další dvě jména, velmi důležitá z toho hlediska tehdejšího práva. A to byly dva rytíři, Čeněk z Klení a Mach, neboli Matěj z Holkova. A ti tady figurují jako takzvaní ručitelé, nebo dopovím termínem, spíše se říkal rukojmí. A to byly vlastně dvě důvěryhodné osoby, které si ty dvě strany té transakce přizvaly jako hodnověrné svědky a zároveň jako osoby, které ručí za to, že ten prodej bude uskutečněn, že nebude napaden, že prostě bude dotažen do všech svých právních důsledků. A dokonce těhleti ručitelé, rukojmí, na sebe brali docela nepříjemný závazek, protože oni vystupovali i v jiných typech písemností, když se třeba ručilo za nějaký dluh nebo podobně. A oni se zavázali, pokud by nedošlo jaksi k naplnění, třeba k zaplacení té kupní částky, tak oni se tady zavazovali, že to ze svého majetku zapraví. Čili bylo to spojeno pro ně s určitým rizikem, čili oni museli skutečně tomu kupujícímu věřit, že se za něj jakoby zaručili.
0: Čili dnes je to víceméně to samé, ale upřímně řečeno i tak mě překvapuje, že to je záležitost stará více než 600 let. A už tehdy to takhle měli zajištěné a ošetřené. A myslím si, že s tím budou asi možná souviset takové ty cancůrky, co tady visí pod tím, protože to nebudou asi jen tak takové obyčejné kousky papíru, ale tam asi byl nějaký úřední... Nějaký štempel.
2: Jak se říkalo.
1: Přesně, skoro přesně. Nejsou to cancůrky, není to z papíru, jsou to proužky pergamenu, na kterých nebyl štempel, ale pečeť. Respektive pečeti, protože jsou tady ty cancůrky, promiňte, ty proužky pergamenu jsou tady tři. Čili na nich visela pečeť Jana Žižky, pečeť té druhé smluvní strany a pečeť jednoho z těch ručitelů rukojmích.
0: Tak já se omlouvám za ty cancůrky a za ty štemply, ale to víte, člověk archiválí neznalý, člověku to prostě nedá zkrátka. Ale pojďme do reality. Já se ještě zeptám v souvislosti s tou listinou na ten její osud, protože tak teoreticky by se asi dalo říct, že jednu kopii nebo jednu verzi si vzal Žižka, druhou teda ten, kdo to od něj kupoval, a asi jedna možná zůstala někde u toho notáře nebo u toho úředníka. Nebo možná měli ještě někdo, asi ti věřitelé, možná měli asi ještě nějakou, nevím, těžko říct, ale mě by zajímalo, že se těch 6 staletí takovýhle kus pergamenu dochoval. Byť teda dnes už evidentně bez těch pečetí, což je škoda. Jaký byl osud třeba téhle té listiny?
1: Tak já bych možná byl opatrnější, co se týče počtu těch exemplářů. Já si myslím, že těch exemplářů bylo tolik, aby uspokojili pouze toho, kdo to opravdu potřeboval mít u sebe. Čili to, že by zůstal jeden exemplář u notáře, jako je to třeba dneska, nebo nějaká záložní kopie, to asi ne. protože přeci jenom sepsání takové listiny byla záležitost dost drahá. Pergamen, ten samotný úkon toho písaře, nějaký správní poplatek. Nebylo to laciné. Čili určitě s těmi exempláři se šetřilo. Samozřejmě, každá strana pravděpodobně dostala jedno provedení.
0: Ono se vlastně nedá říct výtisk, že? Protože tehdy se to muselo všechno obsat v podstatě. Tam neměli žádné kopírky.
1: Takže jeden ten exemplář toho rukopisu, jeden vlastně originál. A záleželo samozřejmě na každé té straně, jak s tím svým originálem naloží. Tady je pravděpodobné, že Žižka využil institutu takzvaného věrohodného místa, že totiž nechtěl ten pro něj významný dokument nosit do nejistého prostředí svého dvorce nebo svého domova, nevíme, kde tehdy vlastně bydlel, a že pro něj tím důvěryhodným místem nebo hodnověrným místem byla radnice v Trhových Svinech, anebo představitelé městské správy v Trhových Svinech, a že on tam ten dokument mohl nechat. To byla praxe celkem rozšířená, celkem běžná. Jenom my v archivu máme tady několik desítek listin, které si takto vladykové z okolí Trhových Svinů uložili právě na svinské radnici a které se později, když už vlastně vypršela dávno a dávno jejich vlastní právní platnost, kdy už Žižka a všichni ostatní byli dávno po smrti, tak tyhle ty listiny, které tam zůstaly na té radnici, tak se staly vlastně základem svinského archivu, který je poměrně dost bohatý.
0: No a ty pečeti, ty někde museli skončit.
1: No a ještě navážu na to, jak to bylo dál v tom svinském městském archivu. Protože v 19. století, jak osobnost Jana Žižky přicházela, dneska bychom řekli do kurzu, tak i městská správa ve Svinech se začala čím dál tím víc vážit toho, že u sebe mají originál dokument, který vlastně je dotýkaný přímo Janem Žižkou, a začala se ho více cenit a více ho prosazovat. Jedna z takových příležitostí, jak vytáhnout tuhle listinu na světlo a dát o ní vědět, nastala paradoxně v době protektorátu. V roce 1940 nebo 1941, kdy se blížily 70. narozeniny státního prezidenta doktora Emila Háchy, rodáka z Trhových Svinů. Jemuž právě město Trhové Sviny připravovalo k vydání takový velice pěkně udělaný, pěkně graficky vypravený almanach, velkou knihu, kde měly být zastoupeny i reálie právě z Háchova rodného kraje a reálie týkající se historie Trhových Svinů a Trhosvinenska. A jednou z těch listin, které tam měly být reprodukovány, byla i listina Jana Žižky. A tu se zjistilo, když ji vytáhli z archivu, že už nemá ani zbytky, ani malinký kousíček vosku z těch pečetí. No a protože v té době byla jakási řevnivost mezi několika svinenskými historiky, tak někteří z nich napadli tehdejšího archiváře pana Karla Kurku, že dopustil, že ty pečeti z té slavné Žižkovy listiny opadaly, že nechal prostě rozdrobit. No a on se bránil samozřejmě, protože věděl, že on za to nemůže. Tak pan Kurka poprosil několik nejstarších městských úředníků, kteří pamatovali několik desetiletí zpátky, a ti mu napsali písemné dobrozdání, písemné svědectví, že ty pečeti už tam chybí několik desítek let, že už tam chyběly v době, kdy pan Kurka dostal do správy městský archiv. A jeden z těch nejstarších svědků dokonce si vzpomněl, že v 90. letech 19. století svidenský starosta dal tuhletu listinu, ten originál, svým dětem na hraní. A tam, protože v té době ještě nějaké kousky, nějaké zbytky těch původních pečetí tam byly, tak v té době prostě vzali za své.
0: Před kolika lety, že to bylo?
1: To bylo v 90. letech 19. století, někdy kolem roku 1895. Ta pusa.

0: 8. dubna roku 2000 natočil redaktor Českobudějovického rozhlasu Jaroslav Klíma další z řady svých tehdejších historických příspěvků. Tentokrát to bylo s Vladimírem Horpeňakem o Kašpersko-horské stezce. Také v něm si dnes připomeneme některá historická fakta z doby předhusitské a upravíme či oživíme si jejich znalosti. A nebojte, bude to opět velice příjemnou formou.
1: Pane doktore, o zlaté stezce jsem se vždycky domníval, že vedla přes Prachatice a přitom mi bylo vždycky vysvětlováno, že zlatá stezka byla zlatá proto, že se po ní vozila sůl a bohatství. Ale když teď sedím s vámi v Kašperských horách, tak si říkám, že tady v tomto zlatonosném revíru by měla být ta správná zlatá stezka. Kde tady ta zlatá stezka u Kašperských hor je?
2: No, to je taková komplexní otázka. Já vám odpovím takto. Zlatá stezka v podstatě je systém stezek. Není to ta nejslavnější, nejznámější Prachatická, ale je to vícero stezek. Nejznámější je ta Prachatická, ale brzy od počátku 14. století je v provozu Vimperská stezka, která měla dosti význam ekonomický a samozřejmě od druhé poloviny 14. století, konkrétně od roku 1366, je v provozu takzvaná zlatá stezka Kašperskohorská. Takže někdy se setkáváme s těmi označeními Prachatická zlatá stezka, Vimperská nebo Kašperskohorská. U té Kašperskohorské se můžeme zastavit nejvíce, protože je tady u nás, procházela tedy Kašperskými horami. V té době, v tom 14. století, kdy vznikala, vytvořila takové konkurenční ovzduší, hlavně vůči Prachaticům, ale v podstatě ty Prachatice v průběhu dějin neohrozila natolik, poněvadž ten život, ten obchod na Kašperskohorské zlaté stezce směřoval hlavně do západních Čech. Prachatická ta byla nasměrována do jižních Čech, na Vodňany a tak dále, potom do Prahy, kdežto ta Kašperskohorská zlatá stezka směřovala z těch Kašperských hor dále na Sušici, Klatovy, Plzeň, jak víme, Plzeň byla takovým hlavním střediskem obchodu s tehdejším vlastně Německem nebo německými knížectvími, s bavorským obchodem a pak teda do Prahy.
1: Promiňte, já vám do toho 14. století skočím. Vy jste vlastně nepřipomněl, že v tom 14. století byly Kašperské hory bohaté zlatem. Takže vlastně tady to oprávnění zlatá stezka by v té době mělo znít velice kovově zlatě.

0: Myslím, že tady je bezprostřední vztah Zlatá stezka a Zlaté doly v Kašperských horách. Totiž založení Zlaté stezky bylo činem samotného císaře krále Karla IV. A ten měl vizi, že musí nějak podpořit zdejší hornický patriciát, kverky, bohaté měšťany, aby měli ještě další kapitál potřebný k báňskému podnikání. Samozřejmě nebylo tehdy módou sáhnout do královské pokladnice a říct, pánové, tady máte kapitál, podnikejte, ale ten kapitál si museli kašperskohorští důlní podnikatelé nějak zasloužit, vysloužit a takovým zdrojem bohatství tady mohla být právě ta Zlatá stezka. Je zajímavé, že právě ta Zlatá stezka kašperskohorská přinášela největší výhody právě kašperskohorským měšťanům. V podstatě tady byl zřízen sklad kupci, kteří putovali po Zlaté stezce. Právě zde v Kašperských horách se museli zastavit noclehem a museli tady zůstat i se zbožím, které vezli s těmi povozy. Samozřejmě byly tady další různé celní poplatky. Samozřejmě, kdo by eventuálně neuposlechl tohoto královského rozkazu, musel zaplatit pokutu. A samozřejmě ta pokuta šla opět kašperskohorským a pochopitelně také královské komoře. Takže to je takový velice důležitý moment. Ta stezka má jaksi úzkou souvislost se zlatem. My bychom se mohli ještě zastavit u některých těch vývodů, třeba z nové doby pana doktora Jaroslava Kudrnáče, archeologa, historika, který vlastně si vzal různé mapy, různé podklady a také poznatky z nejnovějších archeologických průzkumů. A jemu se podařilo dokázat, že vlastně ta Zlatá stezka jde především tou oblastí, kde se zlato těžilo, kde se zlato rýžovalo, kde byly ty nejvýznamnější Zlaté doly.
1: Já bych ovšem řekl, že teď jste zase vy se vrátil až do takového 3. až 5. století před naším letopočtem, protože to byla vlastně doba, kdy tady vlastně končilo keltské osídlení a ta rýžovnická místa byla vlastně také na té Zlaté stezce, takže už tehdy vlastně ta stezka, přestože se tak nejmenovala, za zlatem vedla.
0: Ano, skutečně vlastně vůbec v historii Šumavy sledujeme takovou zvláštní zákonitost. Nejstarší stopy člověka vedou ke zlatu. No a právě to zlato přivedlo sem do těchto nepřístupných končin, do toho šumavského pralesa Kelty. A já myslím, že zcela právem klademe souvislost vzniku těch keltských hradišť, ať je to Obří hrad, Sedlo nebo Věnec, s keltským rýžováním zlata. Přesto nejsme si jisti, zda to pojmenování vzniklo v přímé souvislosti se šumavským zlatem. Například bavorský archivář Paul Praxl se spíš domnívá, že pojmenování Zlatá stezka, které je doloženo až od 16. století, naznačuje takovou výjimečnost, důležitost šumavských cest, které svým významem kraji přinesly bohatství, zisk, tedy zlato, zlatou éru.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Dnešní 15. etapa cyklistické Vuelty bude kvůli vedrům zkrácená a odstartuje později. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Bora Urbanová z Hnutí STAN.
2: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
0: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
0: Část muzea rekordů se z Vysočiny po 32 letech přestěhuje do jižních Čech. Od října se začne přesouvat do prvního patra bývalých masných krámů v historickém centru Jindřichova Hradce. Jedna z expozic Zlaté české ručičky zůstane v Pelhřimově. Nové výstavní prostory o rozloze 650 metrů čtverečních mohou přivítat návštěvníky už na jaře příštího roku, uvedl Luboš Rafaj z agentury Dobrý den. Důvodem stěhování je, že stávající expozice ve věži v Jihlavské bráně v Pelhřimově je poměrně malá a hlavně je obtížně přístupná například pro seniory kvůli stovce schodů.
1: Sport.
0: Španělský cyklista Enric Mas si v náročném horském dojezdu 14. etapy Vuelty upevnil vedení v průběžném hodnocení. Etapu vyhrál Němec Marco Brenner. Český cyklista Jan Hirt do cíle dorazil na 41. místě. Dnešní 15. etapu ovlivní pokračující vlna veder. Pořadatelé oznámili, že trasu zkrátí ze 190 na 110 kilometrů a v itineráři zůstanou jen 2 ze 3 vrchařských prémií třetí kategorie. Etapa z Palmy de Rio do Cordoby také začne až v 15 hodin na místo 12:45.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách maximálně 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severní až severovýchodní, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U Kaplice na Českokrumlovsku se vyšetřuje nehoda 2 osobních aut na silnici číslo 3. Dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu, instagramovém i facebookovém, Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači, to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal, jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny, z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

0: Houston.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku. Já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat... Čtyři stejné díly. A aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně, Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se studený
1: nedá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i

0: císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domu servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka si všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
1: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

V dalším vydání Zelených světů zamíříme do Holandska a podíváme se na jejich řešení živých plotů. Povíme, jak a čím podsadit stromy, nebo co lze v tuto dobu ještě vysadit na zahradu. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V německém Sasku-Anhaltsku začaly volby. Favoritem je krajně pravicová Alternativa pro Německo. Sepekov na Písecku opraví víceúčelové hřiště u základní školy. Čtyřdenní cyklistický závod okolo jižních Čech skončí dnes odpoledne v Jindřichově Hradci. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby do zemského sněmu. Nové poslance vybírá přes 1,5 milionu voličů. Podle průzkumů je favoritem krajně pravicová Alternativa pro Německo, která může získat až 43% hlasů. Zemská tajná služba stranu před několika lety označila za extremistickou. Pokud AfD zvítězí, její lídr Ulrich Siegmund by se mohl stát prvním zemským premiérem za tuto stranu. Víceúčelové hřiště u základní a mateřské školy v Sepekově na Písecku projde obnovou. Zastupitelé na nedávném jednání schválili přijetí dotace ze sportovní národní agentury ve výši 4 miliony korun.
2: Součástí investice za 8 milionů korun je výměna povrchu hrací plochy, nové osvětlení a oplocení. Zázemí sportoviště bude nově bezbariérové. Práce začnou příští rok na jaře. Ze Sepekova Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: U příležitosti poutní mše k uctění svátku narození Panny Marie připravili památkáři na kratochvíli u Netolic celodenní program v zámecké zahradě. Nabídne řemeslný jarmark, divadelní vystoupení, herní a tvořivé kousky. Ve 12 a 14 hodin šermířská vystoupení. Zájemci se budou moci svést na lodičce nebo lanovce přes vodní příkop, ale také si vyzkoušet střelbu z luku, praku nebo kuše. Mezi stromy bude natažená slackline. V hradním domku Markéta si budete moci prohlédnout fotografie Vítězslava Pužeje, informuje zámek na webových stránkách. Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala 3 zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem divočáků zastavila v noci na několik hodin provoz na dálnici D3 u Dynína. Obešla se bez zranění, uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Sport. Čtyřdenní cyklistický závod okolo jižních Čech skončí dnes v Jindřichově Hradci. Z trhových svinů se jezdci vydají v pravé poledne na 156 kilometrů dlouhou trasu. V cíli budou očekáváni po 15:30. Peloton mohou diváci dnes vidět například v Rabšachu, Chlumu u Třeboně, Plavsku, Políkně nebo Ratiboři. Počasí. Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severní až severovýchodní. Biozátěž je mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích v ulici Adolfa Trégra v Kněžských dvorech havarovalo osobní auto do sloupu. Nehoda se vyšetřuje. Je to blízko ulice Roberta Boše. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Na radost z vlastní zahrady má dopad řada zdánlivých maličkostí. Nikdy nejde jenom o krásu rostlin, ale taky o jednoduchost údržby, o praktičnost a dostatečnou intimitu zahradního prostoru. To všechno vnímáme a snažíme se proto přinášet vám rady a užitečné inspirace. V dnešních zelených světech se mimo jiné budeme věnovat živým plotům anebo rostlinám, které mohou růst pod korunami stromu. K tomu ještě rádi přidáme další řadu zajímavostí a praktických tipů. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Hostem dnešních zelených světů je paní Zdeňka Knězů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdeňko, my jsme se zastavili u stromu, který je nádherně podsazen rostlinami a vy jste měla speciální výraz, jakže se tomu to říká?
1: Tomu se říká guild a tvoří to společenstvo nižších rostlin, respektive bylin pod stromem. Jsou to trvalky.
0: Proč se tyto gildy vytvářejí?
1: Většina zahrádkářů si nechává trávu dorůst až ke kmeni, přičemž ten kmen často poraní při sekání strunovkou, ale ta tráva, která tam roste, je schopná vypít za rok ohromné množství vody, která by patřila tomu stromu.
0: Ano, a z toho důvodu se dělá ta podsadba. Jak velký ten prostor pod stromem má být osázen? Je daná nějaká minimální vzdálenost od kmene, která by měla být odtravněná?
1: No, já si myslím, že to záleží na kapacitě zahradníka. Ale vytváří se to tak, že je potřeba zadusit ta tráva. Není potřeba odstraňovat ten travní drn, ale ta tráva se zadusí a to tak, že správně se nejdřív dá nějaký rozleželej kompost, aby se trochu vyživil ten strom, který je úplně vysátý od té trávy. Na to se dá několik vrstev kartonu, aby se překrýval ten karton, aby tráva neměla šanci se proplazit ven. A na to se dá vysoká vrstva štěpky, ještě se může na ten karton dát kompost, aby ty budoucí rostliny měly trochu víc výživy, ale malá vrstva. A na to velká vrstva štěpky, řekněme 15 cm, klidně 20 cm.
0: Ten karton tam zůstane a rozloží se.
1: Ano, přesně tak, ten karton se postupně rozloží, ale nejdřív udusí tu trávu pod sebou. No a do té štěpky se dělají hnízda a do toho hnízda se dá zase kompost nebo zemina slušnější a do toho se zasadí jednotlivé rostliny.
0: A jaké rostliny se k tomuto účelu hodí, aby zase nebyly konkurenční té samotné rostlině?
1: Myslím si, že tam nehrozí konkurence, protože to jsou trvalky, které nekoření hluboko, když to ten strom, který už není zrovna čerstvě úplně vysazený, tak koření hluboko, čili ten si bere živiny z hloubky, když to ty trvalky jsou spíš nižší kořenící.
0: Možná by to měly být rostliny, které snesou alespoň polostín, protože se dá předpokládat, že skrz ten strom projde takový ten loudavý stín, mnohdy nebude tam to slunce úplně jako je to jižní.
1: Záleží na tom, jak je vaše zahrada položená, protože určitou část dne tam svítí plný slunce, takže si to tak jako vypozorovat a samozřejmě tam, kde je slunečno nebo suší půda, tak tam se dá dát třeba levandule a takový ty suchomilné rostliny, ale potom klidně nějaký dlužichy nebo hosty nebo další rostliny.
0: Ten návod zní poměrně jednoduše, ale přesto si říkám, dá se v něčem chybovat.
1: Jsem si vědoma jedné chyby. Já mám průběr toho gildu tak zhruba třeba 3 metry pod tím stromem a snažila jsem se tam dávat do 3 míst po 3 rostlinách od jednoho druhu. Ale přesto si myslím, že by bylo lepší dát třeba na čtvrtinu toho stromu jeden druh a nemíchat tolik druhů dohromady.
0: Možná si pak někdo řekne, na podzim strom opadá, máme z toho vybírat ty lupení?
1: Já bych řekla, že ne, ale spíš je pro někoho problém, že potřebuje sbírat to ovoce nebo trhat to ovoce, takže tam spíš dá ty rostliny, které snesou občasné šlápnutí nebo opření žebříku a počítat s tím, že možná některé ty plody spadnou dolů.
0: Děkujeme, cenné rady, mějte se moc hezky, no a vám, přátelé, ať se vybudování gildů podaří. Zdeňko, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tématem, o kterém si budeme v dnešních zelených světech povídat, je letní výsadba. Pavle, mnohdy tápeme, jaro, podzim, to je jasná věc, ale co vysazování v létě, patří to k sobě?
1: To je velké téma. Podzimní vysazování bylo kdysi považováno za to úplně nejlepší, které existuje. Od toho mnoho lidí se odklonilo, protože už se jim prostě na podzim nechce a mají pocit, že rostlinkám je zima. Nejčastějším termínem pro výsadbu rostlin u nás je tedy to jaro, o kterém asi nemusíme moc mluvit, ale jsou situace, kdy se žádá třeba tomu člověku, který si chce zušlechtovat zahradu, nebo má ten čas provádět ty výsadby i v letním období. A ano, dá se to, pokud jsou rostliny pěstované v květináčích, v nádobách, že nejsou nějak drasticky vyjmuty z půdy, tak se dají i v létě vysazovat. Vyžaduje to trošičku jiný přístup malinko, ale je to možné a je to vždycky lepší, když už člověk tu rostlinu vlastní a v tom květináči má, taky vysadit co nejdříve ten člověk může. Pro tu květinu je to vždycky útěk z vězení. Květináč je vězení, ve kterém se dá žít, nedá se tam dosáhnout toho štěstí opravdového. Takže jakmile je rostlina přesazena do volné půdy, bude na tom mnohem lépe. Takže letní přesazování a vysazování, hlavně vysazování, já velmi podporuju.
0: Předpokládám, že jsou rostliny, které tu letní výsadbu snášejí s nás a některé, kterým to skutečně dobře úplně nedělá. A kde bychom si měli dávat velký pozor? Jsou nějaké takové?
1: Měli bychom si dávat velký pozor zejména ne podle druhu rostliny, ale podle toho, jakým způsobem je ta rostlina pěstovaná. Když jsou rostliny trvale pěstované od školky v tom kontejneru v květináči, tak přesazování v létě je vždycky bezpečné. Rizikové by to mohlo být v případě, že by třeba ten člověk, který si chce vysazovat zahradu, si chtěl pořídit nějaké jehličnany, které jsou v zemním balu. Ten zemní bal je zasypaný třeba kůrou nebo pilinami nebo půdě nějaké a ten prodejce na tom nemusí upozornit vždycky, tak v tom případě to riziko je celkem značné, takže v tomto případě bychom si spíše měli tu výsadbu upřít a vysazovat s pocitem bezpečí jenom rostliny, které v tom květináči v té nádobě rostly ve školce.
0: Čistě prakticky, když budeme provádět letní výsadbu, budeme něco dělat jinak, nežli při té jarní nebo podzimní?
1: Budeme, a to zejména v souvislosti s počasím. Pokud by byla perioda nějakého vlhkého a chladnějšího počasí a často by pršelo, tak ten úkon, o kterém teď budu mluvit, samozřejmě dělat nemusíme, ale za suchého letního počasí, které je charakteristické pro nás, tak budeme vysazovat tak, že vykopeme nejdříve tu výsadbovou jámu. Může být o něco velkorysejší, než když vysazujeme na podzim, nebo měla by. A před samotnou výsadbou tu rostlinu namočíme do kbelíku s vodou na několik desítek sekund, dokud vlastně vycházejí bublinky z toho kořenového balu. My zahradníci říkáme, že tu rostlinu vybubláme a tím pádem vlastně dosáhneme toho, že celý ten kořenový prostor je dobře prolitý, že tam není žádné suché místo. No a druhý úkon, který je velmi důležitý, je, že tu vykopanou jámu zalijeme poměrně velkým množstvím vody, dáme konev nebo klidně dvě, podle toho, jak je ta půda propustná, jak se vlastně ta voda dostává do toho půdního prostoru. To můžeme dělat klidně 10-15 minut před tou výsadbou a počkáme, až se voda vsákne. Ona vlastně jakoby z té výsadbové jámy zmizí, ale zůstane v tom prostoru, který bude pro to zakořeňování těch rostlin důležitý. Takže ta výsadba na vodu, jak říkáme my, velmi může pomoct té rostlině zakořenit a ujmout se. A dělá se to zejména proto, že ačkoliv proces zalévání vypadá snadný, tak pro mnoho lidí snadný není, zalévat neumíme, protože často jenom kropíme, když máme pocit, že prostě jsme s tou hadicí na tou rostlinou třeba 3 minuty nebo minutku, tak je to vlhké kolem, ale než se ta vláha dostane až do hloubky toho půdního profilu těch 15-20 cm, tak té vody bychom potřebovali mnohem více. A vyřešíme to tím, že sázíme na vodu.

0: My se vracíme k tématu, o kterém jsme mluvili před písničkou. Mluvili jsme o letní výsadbě, ale teď může nastat i situace číslo 2, a to je přesazování v létě. Ať už třeba z důvodu, že nám budou v ulici něco muset vykopat, nějaké přípojky, a my jsme nuceni rostlinu, kterou máme rádi, která prosperuje a je jí dobře, tak ji vyjmout z té země a přesadit ji. Je léto období, kdy můžeme udělat tento krok?
1: Hanko, je to hra vabank, buď a nebo. Často je to spojeno třeba se stěhováním, že někdo se stěhuje na úplně jiné místo svého života a má oblíbené rostliny na zahradě, chce si je zachránit. Letní termín není ideální pro přesazování, ale existuje několik kroků, které mohou dát těm rostlinám mnohem větší šanci, aby to přesazování zvládli. Takže asi se musíme rozdělit podle skupin na trvalky, listnaté keře a jehličnany a ke každé té skupině přistoupit trochu jinak.
0: Která ta skupina zvládne přesazování nejsnáz?
1: Nejlépe to zvládají trvalky a listnaté keře, které nejsou narostlé do příliš velké velikosti. Trvalky bývají obvykle rostliny, které jsou velmi vitální a přesazování zvládají dobře. Přitom přesazování je důležité rostlinu výrazně zkrátit. Tím, že ubyde listu na rostlině, tak se vypařování vody velmi sníží. A dalším krokem, kterým těm rostlinám můžeme pomoct, a to se netýká jenom trvalek, ale to se týká úplně všech těch skupin, tak je velmi vydatné zalití den nebo dva dny předtím, ještě než k tomu úkonu dojde. Tím vydatným zalitím dosáhneme dvě věci. Za prvé, ta rostlina se napije a udělá si velkou zásobu vody, kterou potřebuje na ten šok vlastně mít. A za druhé, ten bal bude vlhký a bude více kompaktní. Nebude hrozit riziko, že se rozpadne, jako kdyby ta půda byla suchá.
0: Pojďme k listnatým keřům. Na co si tady dávat pozor?
1: U listnatých keřů vlastně platí to samé, jako u těch trvalek, takže budeme muset dobře zalít tu rostlinu předtím. A potom se snažíme vybrat celý ten keř s co největším balem, tak abychom s tím balem vůbec mohli manipulovat. A podle toho, jak se to celé povede, jestli ten bal zůstane velký, kompaktní a nerozpadnutý, tak se k tomu keři postavíme. Pokud se to povede, že ano, tak ta redukce toho keře nemusí být tak dramatická, ale u velké většiny listnatých keřů zase platí to pravidlo, že ty rostliny jsou schopny regenerovat i ze staršího dřeva, s výjimkou několika typů, jako jsou třeba magnolie nebo viliny, ty to mají docela těžké, ale běžné keře jsou schopny regenerovat, takže je musíme také ostříhat, a to podle toho, jaký je ten kořenový bal. Buď dramaticky, anebo na polovinu, ale v každém případě redukovat to množství těch listů, které na té rostlině jsou. A ještě bych k tomu dodal rád jednu věc, že pokud přesazujeme v rámci jedné zahrady, třeba z té předzahrádky, kde se kope ten plyn v létě, nebo je tam nějaká havarijní situace, a stěhujeme to na naši zahradu jenom na nějaké jiné místo, tak je velmi dobré mít připravenou už předem výsadbovou jámu, která byla zalitá, zvlhčená, a ten přesun děláme prostě z jednoho místa na druhé okamžitě bez nějaké velké prodlevy, aby ta rostlina nestala někde na slunci, aby šla prostě z místa na místo, co nejrychleji je to možné.
0: Co když rostlinu nestěhujeme v rámci naší zahrady, ale měníme úplně stanoviště?
1: Když měníme úplně stanoviště, to znamená, že ten přesun může trvat i několik dnů a tu rostlinu je potřeba se postarat trošku jiným způsobem. V tom případě platí to samé, co se týká té redukce koruny, nebo té listové hmoty, tam je to snad ještě důležitější. Takže rostlinu zaprvé dobře ostříháme a potom, ještě předtím, než ji vlastně začneme přesazovat, doporučuji koupit si nějakou jutovinu v metráži, tu jutovinu položit hned vedle té rostliny, kterou budeme vyjímat z půdy, a jakmile vyjmeme celou tu rostlinu, položíme ji na tu jutovinu a to jutovinový vlastně svážeme tak, aby ten kořenový bal zůstal kompaktně, aby se ta půda nedrolila, a ty rohy té jutoviny natáhneme proti sobě a zavážeme to jako takový ranec cestovatelský. Tím pádem vlastně ty kořeny drží pohromadě a s tou rostlinou se dá celkem dobře manipulovat. Přeneseme ji na zastíněné místo, opatrně, aby ta půda se tam moc netřásla na tom balu, a celou tu dobu až do výsadby na tom stinném místě udržujeme ve vlhkosti. A potom se snažíme ji přenést třeba i na těch 100 nebo 200 kilometrů opatrně v autě, které má nějaký kryt v kabině, aby to nebylo na přívěsném vozíku, protože na tu rostlinu potom fouká vítr a vysušuje ji. A je to pro ní také velký šok. Takže pokud ta manipulace bude opatrná a jemná a rostlina bude udržována ve stínu a ve vlhkosti, tak tu šanci na přesazení má veliko.
0: Na poslední místo jsme si nechali letní přesazování jehličnanu. Tam bude větší problém?
1: Tam je velké riziko a čím je ten jehličnan větší, tím je to riziko silnější, protože tam není jenom tak jednoduché udělat tu redukci koruny, takže tam to odpařování vody je velmi silné. Navíc ty jehličnany to nezvládají úplně dobře, ale mohlo by se třeba stát, že bychom měli to nějaké stěhování na jinou lokalitu, kde budeme bydlet naplánované třeba rok dopředu, tak bychom ty jehličnany mohli trošku připravit na tu akci a to bychom měli vlastně, i když se to dělá mimo ten letní termín. A to se dělá tak, že vlastně ta rostlina se po obvodu svého kmene obrije, třeba do vzdálenosti nějakých 30 nebo 40 cm na každou stranu, tak aby se tím balem ještě vůbec šlo hnout. Udělá se tam rýha, do té rýhy se nasype kompost nebo substrát zahradnický a tím pádem se vlastně donutí ta rostlina k tomu, aby z těch kořenů, které jí zbyly, aby zakořenila znovu do toho kyprého jemného kompostu a ten bal zůstal potom kompaktnější a ta rostlina se snadněji vyjme. Nevždy je to ale takto možné, takže musíme tu rostlinu zkusit přesadit jinou metodou. Tam je velmi důležité opět to zalití před tou akcí, den dva, aby se rostlina dobře napila. A jestli to trošku možné, tak to přesazování budeme směřovat až na druhou polovinu srpna. To je takový čas, kdy vlastně dochází k druhé etapě růstu kořenu, přirozeně pro tu rostlinu a má vyšší šanci na to, aby se na tom novém místě přijmula. Kdyby to mělo přijít třeba na konci června nebo začátkem července, tak dá se to udělat, ale ta šance se velmi znižuje.

0: O živých plotech si budeme s Pavlem povídat v dnešních zelených světech. My v tuto chvíli přiznáme, že jsme v Holandsku a v Belgii. Ty ploty, které jsme, Pavle, viděli, jsou velmi atypické. Mám pocit, že jsem některé v Čechách asi vůbec v životě neviděla.
1: To svědčí o velké fantazii místních pěstitelů a majitelů zahrad a také o velké ochotě se o tyto ploty starat. Ale Hanko, řekla jste to velmi výstižně, některé ty formace byly tak podivuhodné, že v našem kulturním prostředí by to možná ani nikoho nenapadlo. Nechci říct, že by to neprošlo, ale asi by to nikoho běžného nenapadlo takovým způsobem ty živé ploty nebo útvary těm živým plotům podobné vlastně vytvářet na zahradě. Mám teď na mysli třeba takovou sestavu, kterou jsme viděli včera na jedné zahradě z javoru babiky. Pardon, správně by se mělo říct javor polní, anebo babika. A jsme viděli takovou plošnou výsadbu, dalo by se říct, že to byly takové boule, ale byly v ploše a ty boule byly různě vysoké a navazovaly na sebe, takže ta největší mohla mít třeba 1,10 m, potom 90 cm, potom se zase trochu zvedlo, zase se to malinko zmenšovalo. Bylo to krátce po tom řezu, takže to bylo velmi úhledně udělané. Určitě to je velmi náročné na práci a z mého pohledu to zabírá prostor, který by Pavel radši využil na něco jiného, než na tyto boule. Ale je to velmi výtvarný prvek, který působí velmi dobře, pokryje se tím poměrně velká plocha půdy a tím pádem vlastně ta půda je chráněna před slunečním žárem, před erozí. Ty boule, i když by byly třeba jenom 80 cm vysoké, tak skytají úžasné možnosti pro to, aby se tam uhnízdili nebo ubytovali nebo přezimovali různé typy živočichů drobných, od hmyzu přes ještěrky a různé drobné savce, takže z hlediska ekologického to má něco do sebe, ale ta pracovní náročnost se na druhou stranu tak trošku jakoby vyrovnává, staví to do takové polohy toho nevýhodného útvaru na té zahradě.
0: Všiml jste si, Pavle, taky těch živých plotů, které byly zapěstované z ovocných stromů?
1: Všiml. Viděl jsem živý plot ze sloupovitých jabloní. Ty jabloně byly možná vedle sebe vysazeny no 35-40 cm dál nebyly. Evidentně ty ploty byly stříhané. Evidentně ten pěstitel se nespoléhal na to, že to příroda udělá sama, že si podrží nějaký ten sloupovitý charakter. Ale na konci května jsme tam viděli velkou násadu drobných jablíček, které až to dozraje, tak si myslím, že ten běžný metr toho živého plotu těch 10 až 15 kg ovoce skoro určitě přinese. Moc se mi to líbilo.
0: Já jsem si všimla i zapěstovaných takto hrušní, které byly vedené jako takový malý klandr okolo záhonu a byly tam malé hruštičky. Bylo to velmi působivé, nějaký ten plot z toho taky bude a vůbec by mě to nenapadlo. Dokonce kombinace jehličnanů a listnáčů. Pro mě absolutně obdivuhodný živý plot.
1: Potkali jsme ho nedávno na našich cestách. Chápu, že vás to úplně vzalo za srdíčko, protože to byl plot, který byl velmi dobře udržovaný, byl čerstvě ostříhaný, byl relativně čerstvě ostříhaný. Tvořili ho dva druhy dřevin, nějakých 80% toho plotu mohl tvořit tis, zbytek červenolistý buk. A jak byl ten plot krásně střižený, tak ty tisové výhonky všechny byly čerstvě narašené, světle zelené a do toho prorůstaly takové plochy, třeba od 30 do 70 cm velké a široké, s tmavě červeným, mladým, pěkně narašeným bukovým listím. A v tom zeleném plotu z toho tisu byly takové červené fleky. Svým způsobem je to velmi zajímavé, možná i trošku riskantní z hlediska toho to udržet pěkně, ale také to chápu jako projev lásky k zahradničení a zkoušení prostě různých nových věcí a vyhýbání se takové té formuly za prvé, že to bude bezúdržbový živý plot a za druhé, že by to nešlo. V Belgii a v Nizozemsku i věci, které zdánlivě nejdou, tak se často zkoušejí a když to opravdu nejde, tak se to tiše opustí ta myšlenka, ale často se ukáže, že nějak to funguje a potom vidíme velmi překvapivé výsledky toho zahradničení.
0: Ještě musím říct, že mi skočil na mysl ten jeden živý plot, který byl z nějakého jehličnatého stromu nebo keře, byl poměrně široký a na něj navazoval listnatý, který byl mnohem užší a vznikl tam takový ostrůvek, prostor a v tom zase byla umístěna nějaká výsadba, takže ta fantazie tady je skutečně obdivuhodná.
1: Ano, mohli jsme pozorovat různé formace živých plotů, různě vysoké, různě široké, i různě křivé a ty zákruty anebo ty spojky mezi nima, tak byly často ještě využity pro pěstování nějaké rostliny. Byl tam, myslím, v jednom případě nějaký šeřík, který tvořil takový přechod. Ten šeřík byl nechaný volnému růstu, bez zásahu. Bylo to půvabné, viděli jsme třeba živý plot z habru, který měl výšku asi 1,80 m, ale byl úzký nějakých asi 40 cm, mohl mít do hloubky a na tento živý plot v pravém uhlu navazoval další živý plot z habru, který byl na něj kolmý, byl o polovinu nižší a byl o polovinu užší. Takže to byla opravdu jenom taková jakoby deska z toho habrového porostu, která mohla mít třeba 15 cm šířku. Ale je vidět, že to je prostě intenzivně řezané možná dvakrát, třikrát za rok a velmi přísně udržované v tom požadovaném tvaru. Je na první pohled, že majitelé těchto zahrad ví, co činí a ví, proč to činí a také jsou proto něco ochotně udělat.

0: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
1: příjemnější a veselější
0: život s rostlinami. Naslyšenou.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

Dnešní poledne oznámí společné vyzvánění dvou gotických zvonů ze zvonice u svatojakubského kostela v zaniklé obci Křtěnov u Týna nad Vltavou. Nejdříve se rozezní starší Jakub, ulitý roku 1503. Po chvíli se k němu přidá jeho větší druh Petr, který je o 18 let mladší. Oba zvony ulil v Praze na Novém Městě zvonařský mistr Bartoloměj. Dodnes jsou zavěšené ve staré dřevěné zvonové stolici a zvoní se na ně ručně. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Izraelská armáda zaútočila na jižní Libanon poté, co Hizballáh odpálil drony. Ceny konzumních brambor podle odborníků porostou. Památkáři dokončili rekonstrukci horního zámku ve Vimperku. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 25 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizballáhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Podle Izraele ji využívá právě militantní skupina Hizballáh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Izraelské útoky v Libanonu od 2. března zabily víc než 4300 lidí. Cena konzumních brambor podle předpokladu odborníků v následujícím období poroste. Může za to malá úroda způsobená abnormálně horkým a suchým létem. S propadem výnosů nepočítají jen pěstitelé v Česku, ale také v některých dalších evropských zemích, uvedl to předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
2: Už se v celé Evropě mapuje ta situace a vidíme, že ceny se začínají trošičku otáčet. Předpokládáme, že níž už ty ceny nepůjdou. Teď, jak se rozjíždí nový školní rok, předpokládáme, že i ta spotřeba konzumních brambor se zvýší a že se trošičku oživí i ta jejich cena.
0: Národní památkový ústav dokončil druhou etapu obnovy státního zámku Vimperk. Práce za zhruba 100 milionů korun trvaly 3 roky. Etapa byla součástí projektu probouzení zimního zámku a zaměřila se na rekonstrukci horního zámku, řekl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
3: Zpočátku to naše úsilí nebylo příliš vidět, protože mimo jiné ten zámek byl ve stavu, kdy veškeré technické sítě, vodovody, kanalizace, elektroinstalace a podobně, to všechno bylo už dávno za zenitem, tedy vlastně jsme první 2 roky jenom kopali v zemi, vkládali novou moderní infrastrukturu a pak jsme to zase zasypávali.
0: Uskupení The Cello Boys zahraje dnes od 17 hodin v kulturním domě v Chýnově na Táborsku v rámci Chýnovského hudebního festivalu. Trio složené z violončelistů Ladislava Mariaše a Zachara Fedorova a na bicí hrajícího Jakuba Kočího zahraje i skladby od Lady Gaga nebo skupin Nirvana, Imagine Dragons nebo U2. Vstupné na koncert je dobrovolné, informují pořadatelé na webu akce.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík dohrál na US Open. Český hráč podlehl ve 3. kole domácímu Tienovi 2-3 na sety. Po zápase pak uvedl.
4: 500 bitva, super. Dneska velice kvalitně a na konci byl ten šťastnější.
5: Bylo to samozřejmě náročné, měnil spoustu taktických záměrů a
4: já jsem se na to snažil adaptovat.
0: Vypadly i Nikola Bartůňková a Marie Bousková. Ve dvouhře na US Open tak zbývá z Čechů už jen Linda Nosková, která se večer utká v 8. finále s Ukrajinkou Kostiukovou.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1027 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Slabý severozápadní až severní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů. V pondělí očekávejte zpočátku polojasno. Odpoledne od západu přechodně oblačnosti přibyde a k večeru se začne zase vyjasňovat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně ke 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují na Novobystřicku. U kláštera na silnici 152 se srazilo několik motorkářů. V Českých Budějovicích vyjížděli ke střetu dvou cyklistů na křížení Otakarovy a Rígrovy ulice. A nehoda je také v ulici Adolfa Trégra v českobudějovických Kněžských Dvorech. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Milí přátelé, přeji vám krásný čas po 12. Vítejte u Písniček pro radost. Je neděle 6. září a já věřím, že už se těšíte na pěknou českou dechovku stejně jako já. Vše je připraveno, také dopisy, které jste poslali, jsou na svém místě, tak můžeme začít. Ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová. O první hudební dárek se dnes postará keramička. Písnička poletí rozhlasovou poštou na dvě místa. 55 let se dnes dožívá pan Martin Šabek z obce Třešně. Vedení obce Záhoří vám, pane Šabku, přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Také pan František Nožka má u nás gratulaci. Milé rádio, tuto píseň bychom chtěli věnovat našemu tatínkovi, manželovi a strýci, panu Františku Nožkovi s Třetími u Týna nad Vltavou, který dnes slaví 73. narozeniny. Užij si dnešní den, máme tě moc rádi. To ti přejí dcera Verča, manželka Věra a neteř Renča.

Pokud se ptáte, přátelé, cože to bylo za nádhernou písničku, tak odpovídám Prostý sen od Keramičky. Půlkulaté životní výročí si dnes připomíná paní Milada Veverková ze Starého Hobzí. Osobní pohodu a pevné zdraví vám paní Veverková přeje vedení obce ve Starém Hobzí. Skály u Protivína, to je místo, kde nedávno půlkulatiny oslavil pan Václav Bartáček. Pevné zdraví, spoustu lásky, štěstí, osobní spokojenosti, rodinné pohody, nadšení pro své koníčky a hodně radosti ze šikovných vnuků. Vám, pane Bartáčku, za zastupitele a občany obce Skály přeje starostka Pavla Poláčková. A písnička? Vybíráme Babí léto a Řečickou kapelu.

Překrásný text a skvělá melodie. To je bezkonkurenční kombinace, kterou jste právě, přátelé, slyšeli v Polce. Babí léto od řečické kapely. Na narozeninovém pódiu už se ale chystá další kapela. Malá muzika Na uši Pepíka s Valčíkem, Láska nehněvaná. Kdo se bude radovat z hudebního dárku? Pan Josef Zabilka z Dolních Slověnic má u nás tento pozdrav. Cituji. Našemu milovanému tatínkovi, manželovi a dědečkovi, panu Josefu Zabilkovi, přejeme k jeho včerejším narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a stále tolik vitality do života. Se vzkazem máme tě moc rádi, ti vše nejlepší přeje celá rodina, manželka Anna, děti Marta a Radomír a vnučky Monička a Tereska. Také pan Miloslav Babák z obce Brloch má důvod slavit. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí a do dalších let vám, pane Babáku, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Gratuluje vedení obce v Drhovli.

Dozněl Valčík Láska nehněvaná, hrála malá muzika na uši Pepíka. Další oslavenci mají v oblibě babouky, ať tedy zahrají k jejich výročí i dnes. První z obdarovaných bude paní Irena Machová ze Šindlových dvorů. Na další cestě životem mnoho zdraví, pohody, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých blízkých vám paní Machová přejí za vedení obce Litvínovice starosta pan Martin Král a členky sociální komise. Pan Jan Šafář žije v Chrbonině a ještě prozradím, že oslavenec pan Jan Šafář z Chrbonína si brzy připomene půlkulaté životní jubileum. Milý kmotříku, přejeme ti k narozeninám, které oslavíš v úterý 8. září, hodně štěstí, spokojenosti, pohody, kopec dobré nálady a hlavně, ať ti slouží zdraví. Ať ještě napíšeš další vzpomínkové knížky a kroniky a nafotíš spoustu fotek z našich setkání. Děkuji za všechno, co pro mě děláš, za tvé telefonáty, rady, pomoc a také ty vzpomínky, které tak ráda poslouchám. Máme tě všichni moc rádi. Ze srdce tvá neteř Ivana s manželem Pavlem a celou rodinou. Velkou pusu posílá Filipek, který společně s tebou oslaví dne 8. září 11. narozeniny. Pane Šafáři a paní Machová, a teď už babouci s názvem Když začnou babouci.

Další dvě dámy, které za malou chvíli navštívíme, přijde potěšit také Lipkovanka. Z Jílovic je paní Daniela Beránková. Hodně zdraví a osobní pohody vám paní Beránková přejí zastupitelé obce Jílovice spolu se starostkou paní Lucií Beránkovou. Vážená redakce, právě dnes 6. září oslavuje kulaté 80. narozeniny paní Olga Hrstková z Jesenice u Sedlčan. Celá velká rodina, kterou tak krásně spojuje, jí přeje zejména hodně zdraví, klidu, pohody a ještě mnoho nachozených i na kole najetých kilometrů. Za tvoji lásku, pomoc a péči ti děkuji. Manžel Mirek, děti Mirek s Ivou, Renáta s Jardou a Luboš s Veronikou. Připojují se všechna vnoučata. Michal, Monča s Adamem, Lucka, Káťa s Mírou, Tomáš, Matyáš a Elenka. Pusinky posílají i pravnučky Natálka a Rozárka. A ještě dovětek, paní Hrstková, prosíme o píseň Byl večer tichý. Tak, milé dámy, paní Hrstková a paní Beránková, ať vás Lipkovanka potěší.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Další písničku nám přijde zahrát Doubravanka. Doubravanka zahraje paní Aně Tomanové z Bernardic a paní Růženě Prenerové a bude to polka Háječku tichý. Milé rádio, v sobotu 5. září oslavila 80. narozeniny paní Anna Tomanová z Bernardic. Ke krásnému životnímu jubileu manželce, mamince, babičce a prababičce z celého srdce gratuluji a děkuji za veškerou lásku, péči a podporu manžel Stanislav, synové Aleš a Stanislav s rodinami a ostatní příbuzní. K přání se paní Tomanová připojuje i vedení města Bernardice. Vážení v redakci, ve středu 2. září oslavila naše maminka, paní Růžena Prenerová, krásné 81. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a spoustu dalších našlapaných kilometrů. Maminko, máme tě moc rádi. Ze srdce blahopřejí manžel Josef, dcery Ivana s Vláďou a Lenka, vnučky Dominika s manželem Honzou, Lucie s manželem Romanem, Eliška s Járou a pravnoučata Beátka a Kubík a Tedík a Lily. Milá paní Prenerová, krásný den i od nás.

Další gratulační dopis, který držím v ruce, nám do písniček pro radost poslala za rodinu paní Jitka Klečková. Adresován je paní Ludmile Reitingerové. Včera 5. září oslavila své krásné narozeniny paní Ludmila Reitingerová z Chlumce u Hluboké nad Vltavou. Naše milá babičko, přejeme ti ze srdce hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a mnoho sil do dalších let. Máme tě všichni moc rádi. Gratulaci zasílá syn, dcera s rodinou a pravnučka Natálka. Oba bouky si napsali i gratulanti z dalšího dopisu. Je tedy jasné, že i pan Vojtěch Měšťan z Dynína, rodák ze Lhotic u Lišova, má rád právě jejich písničky. Tak nelze jinak, než jednu vybrat. Cituji z psaníčka. Náš tatínek nedávno oslavil 87. narozeniny a tímto mu chceme popřát. Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl prozradí i malý skromný květ. Jedno dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadnou do místa v srdíčku. Děkujeme za vše, tati, a do dalších let hodně zdraví přejí manželka Marie, synové Mirek a Vojtěch, dcera Jana s rodinou a vnoučkem Jozívkem. Vážený pane Měšťane, a od nás pozvánka ke zpěvu.

Tvé vlasy kvetou, maminko. To je písnička, kterou nám a dalším oslavenkyním za okamžik zahraje Malovanka. Radost by měla udělat paní Marie Váňové. Paní Marie Váňová žije v Blatné. Naše milovaná maminko, k tvým krásným narozeninám a blížícímu se svátku ti přejeme hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. Děkujeme ti za tvoji nekonečnou lásku, pomoc a podporu. Moc si tě vážíme a milujeme tě. Jsi pro nás všechny tím největším pokladem. To vše a mnohem víc ti ze srdce přejí manžel František a tvoje holky s rodinami. Z Blatné je také paní Maruška Baušová. 5. září oslavila paní Marie Baušová z Blatné půlkulaté životní jubileum. Do dalších roků vám, paní Maruško, přeji pevné zdraví, spoustu optimismu a neutuchající elán, manžel Jaroslav, dcera Iva a syn Jaroslav s rodinami.

Pokud se ptáte, přátelé, kdo tak nádherně zpíval Valčík Karla Valdolf a Tvé vlasy kvetou, maminko, tak to byla Anuška za doprovodu Malovanky. Ale teď už na svoji šanci čeká Moravanka. 3. září oslavila narozeniny paní Marie Kohoutová z Ledenic. Vážená a milá paní Kohoutová, poslechněte si blahopřání od nejbližších. Milá teto, k tomuto krásnému životnímu

Svižnou polku nám hrála a zpívala Moravanka. Vážená redakce, chci vás poprosit o předání hudebního dárku jako poděkování naší spolužačce, paní Marii Janečkové Škodové, která každoročně organizuje setkání maturantů z bývalé písecké jedenáctiletky. Maturovali jsme v roce 1959, je to neuvěřitelných 67 let. Také letos se sejdeme 11. září, tedy druhý pátek v měsíci ve 12 hodin v restauraci nedaleko naší slavné Putimské brány. Za všechny spolužáky posílá paní Marie Janečkové Škodové poděkování za přípravu setkání a vám za hudební dárek paní Marta Chmelířová.

Valčík s názvem Putimská brána hrála Veselka Ladislava Kubeše. Pan Josef Rinda z Českých Budějovic oslavil 3. září 96. výročí narozenin. Milé rádio, chtěli bychom vás touto cestou požádat o předání hudební gratulace pro našeho nejstaršího člena naší škodovácké seniorské party zde z krajského města, pana Josefa Rindu, který 3. září oslavil úctyhodných 96 let. Pracoval na ústředních opravnách jako parťák v zámečnické dílně mistra pana Tomáše Šítala. Do Škodovky přišel na nábor do nové slévárny z malé vesničky Vlčeves u Černovic na Táborsku v roce 1965. V současné době již 3. rokem žije u dcery Aleny v Praze. Chceme mu popřát hodně štěstí, pohody, spokojenosti a hlavně ještě dobré zdravíčko. Jelikož má rád dechovku, prosíme o Babouky a písničku Zvonění pravdy. Za kolektiv škodováckých seniorů děkuje a oslavenci gratuluje správce skupiny pan Jirka Turek. Vážený pane Rindo, také od nás všechno nejlepší a krásné narozeniny.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: Před 13. hodinou, přátelé, ještě pozvánka do městského sálu kulturního střediska ve Vimperku. Od 14 hodin se tam koná setkání harmonikářů a heligonkářů pod názvem Šumavský korbel. Čeká vás odpoledne plné lidových písní, které si spolu s účinkujícími můžete zaspívat. A to je dnes už všechno. Na závěr ještě posloucháte veselku Ladislava Kubeše a jejich orchestrální polku s názvem Zpěv skřivana. Krásné odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Včerejší nehoda u Temešváru má jednu oběť. Zemřel motorkář, který ji podle policie způsobil. Novodobá historie Českého Krumlova bude tématem přednáškového cyklu. Začíná právě dnes. Odpoledne zůstává slunečné, teploty se udrží lehce nad 20 stupni. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, hlavně projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školicích střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
2: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
0: Školicí střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné líp kontrolovat. Motorkář, který se v sobotu zranil při hromadné nehodě 5 aut u Temešváru na Písecku, zemřel v nemocnici, informoval o tom dnes jeho český policejní mluvčí Miroslav Šupík. Nehoda v sobotu na několik hodin uzavřela Podolský most přes Orlickou přehradu. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo, že řidič motocyklu nezvládl předjíždění. Letěl pro něj vrtulník. Dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní. Celkovou škodu policisti předběžně vyčíslili na nejmíň 500 000 korun. V Českém Krumlově začíná cyklus tematických přednášek věnovaný historii a kultuře města i širšího regionu. Přednášky se budou zabývat hlavně tématy z novodobých dějin a 20. století. Setkání začínají každou zářijovou neděli ve 14 hodin ve studijním centru na prvním zámeckém nádvoří. Dnešní přednáška Martina Neuderfla představí historii krumlovského vévodství, jeho právní postavení, titulaturu, územní členění i symboliku na základě dochovaných historických pramenů. Zaměří se taky na odkaz vévodství po roce 1918 a vůbec poprvé představí nově identifikované provedení vévodského znaku. Sport. Fotbalový záložník Sebastian Boháč po 2 měsících opustil Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. Po příchodu z Karviné nastoupil Boháč v této sezóně za Západočechy do jediného ligového zápasu. Počasí. Odpoledne bude na jihu Čech jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. V pondělí očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne přechodně víc oblačnosti, k večeru opět vyjasňování. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 22. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda 4 motorkářů komplikuje jízdu u Kláštera u Nové Bystřice na Jindřichohradecku na silnici 152, proto počítejte se zdržením. Další nehody jsou v Českých Budějovicích na křižovatce Žižkovy třídy a ulice U Tří lvů a na hlavním tahu u Srlína na Písecku. Jezděte bezpečně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
3: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec, jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou, a to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váže se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšenina na tomto místě, které okolní lidé říkají Mohyla mrtvá.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřili a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tam. Z letiště však můžete odbočit x severu a vypravit se k Vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera. Otmuchovské a Nyské jezero.
0: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý, tedy ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise a také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary.
3: My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
3: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita. A je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
3: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
4: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
5: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
6: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vilém čís strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
6: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti. To je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, to malinko cukne, takže to je hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze, karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na příměstské faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina a dojdeme až k té velké Viršmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské lahve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací lahev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinsky Denis de Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen loutský klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A. na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky, pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše, vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu. A ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.

0: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
1: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
0: Jak velký je vlastně ten Krasu Turnova?
1: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný Voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
0: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
1: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teďko prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech v té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
0: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
1: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
2: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

A je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Vedle naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci, vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách. No a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů. Těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Radnice v Táboře podporuje založení městského holubníku kvůli snížení populace holubů ve městě. Písně Petra Nováka rozezní kapli v Lásenici na Jindřichohradecku. Klidné slunečné počasí bude pokračovat i zítra. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Příjemné odpoledne. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 30 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
2: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
0: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Řidiči ode dneška jezdí po opravené části mostu Šmejkalka na dálnici D1 u Senohrab ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedená ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Jak informoval Luděk Hubáček z ředitelství silnic a dálnic, celá oprava téměř za miliardu korun bez daně má skončit v létě příštího roku. Stavbaři se teď zaměří na středová svodidla a na konci září se stroje přesunou na druhou polovinu mostu ve směru na Brno. Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi je nejstarším objektem na D1. Projekt městského holubníku se zalíbil v Táboře. Podnět projednávali zastupitelé na svém posledním shromáždění. Chtějí tak regulovat množství holubů ve městě. Zastupitelé se ale nakonec nedohodli, upřesnil mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: Diskuse se však zadrhla na finančních nákladech na provoz a výběru konkrétní lokality. Konečné rozhodnutí o realizaci bylo odloženo za účelem vypracování podrobnější vyhodnocovací studie a finální verdikt padne zřejmě až na některém z příštích zasedání.
0: Písně Petra Nováka zazní dnes v kapli svatého Jana Nepomuckého v Lásenici na Jindřichohradecku. V den, kdyby Petr Novák oslavil 81. narozeniny, je zaspívá jeho přítel, jindřichohradecký rodák a dlouholetý violista Orchestru Národního divadla Petr Přibyl. Spolupracovali například na albu Kulhaví poutníci z roku 1996. Dnešní koncert začíná v 18 hodin a informuje o nich obec na svých webových stránkách. Sport. Českým basketbalistkám před druhým zápasem na mistrovství světa narušil spánek požární poplach. Krátce po 2 hodině ráno museli spolu s dalšími týmy opustit hotel v Berlíně, informovala o tom agentura DPA. Češky nastoupí za necelou půl hodinu proti Číně. Obě reprezentace budou hrát o první vítězství na turnaji. Češky na úvod prohrály s Itálií, Číňanky se Spojenými státy.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno, s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19, foukat bude slabý severovýchodní vítr. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. V pondělí očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne přechodně víc oblačnosti a k večeru opět vyjasňování. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 22. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vyšetřování nehody zpomaluje dopravu na silnici první třídy číslo 29 u Srlína na Písecku. Jezděte bezpečně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Písničky, které nestárnou a nedělní odpoledne s příjemným počasím, modrým nebem a sluníčkem, které láká ven na procházku. a má, doufám, u vás ten správný punc pohody a klidu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Začíná Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. V této hodině nás čeká obligátní čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i pravidelná knižní hlídka Filipa Černého. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba. Těšit se můžete na jihoafrickou skupinu Kolsky, Marii Rotrovou a právě teď zaspívají Nie, alebo Áno, slovenští No Name.

0: Čtení na neděli.
1: I na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Je to příběh o neobvyklém koníčku jednoho policisty těsně před důchodem. Pan Kalich má rád havrany, rád je pozoruje dalekohledem a rád si u nich čte v odborné i krásné literatuře. Podivín, ani ne. Navíc se kolem havranů točí jeden případ, který před časem vyšetřoval. Poslechněte si povídku českobudějovického spisovatele Jiřího Hájíčka s názvem Havrani ve městě.
2: Lidé v Novém Městci si už za ty dva roky zvykli na policejní auto, postávající na polní cestě za městem směrem na Radimilice a rakouské hranice. Pole jde až za obzor. Kamenitá cesta končí uprostřed v remízkách. Na jaře sem včelař přivleče pojízdné úly k jetelům, vojtěžce nebo k řepce olejce. Bílou škodovku se zeleným pruhem a kulatým policejním znakem na kapotě tu často vídají lidé, co chodí na procházku se psy, zhruba tak od října do konce března. Nadstrážmistr František Kalich je pomenší chlapík, vlasy řídnoucí, ale pořád tmavé, trochu problémy s váhou. Dva roky před důchodem. Často zajede po službě sem nahoru za město. Někdy si jen tak otevře dveře auta, když zastaví v kolejích vyježděných traktory. Vypne motor a rádio, otočí se v sedačce nohama ven a přes kolena si přehodí deku, když v listopadu nebo v lednu hodně protahuje ledový vítr přes pole. Vidí na hejno havranů a za nimi v dálce střechy a antény na domech Nového Městce. Služební dalekohled ostří na ty velké černé ptáky s kovově modrým leskem v peří. Do téměř nepopsaného školního sešitu po dětech si občas dělá poznámky. Za ty měsíce už leccos odpozoroval. Rozezná dospělé havrany od mladých. Staří mají světlé lysiny kolem zobáků a jsou mohutnější. Už ví, jakou potravu havrani sbírají na zemědělských plochách kolem. Ví, v kolik hodin večer se hejno slétává, aby odtáhlo společně na nocoviště. Taky zná období jejich hnízdění. Předjaří už od konce února. Ta nešťastná hnízdiště ve městě. Stromy obtěžkané velikými hnízdy z větviček a suché trávy a havraním křikem a chodníky znečištěné bílým ptačím trusem. Panu Kalichovi není ten havraní pokřik nepříjemný. Zvykl si na něj a má ho dokonce rád. Čím víc o havranech ví, tím jsou mu sympatičtější. Jenže některým lidem ve městě havrani vadí a někteří je nenávidí. Je to už starý kolovrátek, zná to nazpaměť. Každý rok si chodili stěžovat, nejen na policii, taky na obecní úřad, na myslivecký svaz a dokonce na krajskou hygienu do Budějovic. Když se podařilo z jedné části města havrany vypudit, usadili se v jiné. Pan Kalich má v kuchyni na stole hromádku knih. Listuje pomalu jedním přírodovědným spisem a dělá si poznámky do školního sešitu. Ty už mi připadáš fakt jako blázen, Franto, říká jeho žena od kuchyňské linky. Pan Kalich zvedne oči od knih, podívá se trochu lítostivě na manželku. Má blond ondulaci a květovanou zástěru uvázanou vzadu za krkem. Neotočí hlavu a neusměje se. Ale proč? Ptá se mírným hlasem. Proč asi, ty tvý vrány? Havrani, Maruško, ty už neděláš nic jinýho, jenom brejlíš do knížek nebo běháš po polích a uklid si to, Budu nosit na stůl. A co bych měl po večerech dělat? Už ani nečteš detektivky. Máš na nočním stolku dvě od loňských Vánoc nepřečtený. V úterý si ani nebyl v hotelu na kartách. Pan Kalich skloní před těmi řečmi hlavu do knížky. Tohle je ale, Maruš, ohromně zajímavý. Poslouchej, co je napsáno v Kosmasovo kronice o Havranech. Rytíř Bertolc Bertoldic jel po Pražském mostě a když dojel k věži, která jest na konci mostu při Malé Straně, srazili dva havrani kousajíce se kámen z nejvyššího vršku žaláře, kterýž to kámen spadnuv udeřil do hlavy téhož Bertolda, od kteréhož udeření on spadnuv z koně i hned vypustil ducha. Ty čteš Kosmovu kroniku? Ne, tohle stojí v knížce Ptactvo Velké Prahy od Jiřího Bauma, vyšla ještě před válkou. To byl zoolog, Maruš. Poslechni si, jak to Baum komentuje. Přírodopisec, místo aby truchlil nad předčasnou smrtí statečného rytíře, se raduje, že má pěknou zprávu o výskytu havranů v Praze v době tak dávné. Jeho radost však není neskalená, protože není jisto, zda v původním latinském originále slovo corvus znamená skutečně havrana, ale pravděpodobně ano. O 100 let později mnich Kláret překládá slovo corvus slovem havran, kdežto v Ráně říká latinsky cornix, kavce monedula a krkavci geria. Je tedy alespoň pravděpodobné, že každoroční zimní návštěvy havranů v Praze jsou velmi starého data. Paní Kalichová kroutí hlavou a nalévá polévku. Ty jsi fakt blázen. No, jen se podívej, jsou to vzácné knížky. Tohle je ten Baum a tady Fauna ČSSR, díl 3, Ptáci, Hudec a kolektiv. A tady, hele, Die Saatkrähe 1956 napsal R. Gerber Die neue Brembücherei. Ty umíš německy? No, tak něco si pamatuju ze školy a něco od svýho táty. Pustím se do toho se slovníkem. Teda, ty toho budeš o těch vránách a havránech, já vím, vědět víc než profesor Sláma z gymnázia. Pan Kalich stuhl, selžící před ústy, podíval se na manželku a pousmál se. Ono je to moc zajímavý, co všechno můžeš vypozorovat. A profesor Veselovský píše, že havraní hejno, když je na poli a hledá potravu, vždycky má pár jedinců, co jsou na okrajích a sledujou případný nebezpečí, který by celému hejnu mohlo hrozit. A tak dávají pokřikem signál, aby se všichni zvedli a uletěli. A tyhle předsunutý hlídky, Maruš, ty nemají vlastně čas si sbírat potravu. A proto ostatní havrani z hejna jim nechávají stranou zvlášť pěkný kousky k snědku, než se v té hlídce zase vystřídají.

Když má nadstrážmistr Kalich službu přes noc, vytáhne si někdy z police celý spis, který sám nadepsal Havrani a který už před lety založil kvůli stížnostem občanů. Pamatuje si, jak to začalo. Lidé přicházeli, prý, dejte už do pořádku městský park, ti ptáci ho úplně zničili. Maminky tam nemůžou jezdit s kočárky ani s dětmi na pískoviště. Všechno je zaneřáděné, všude ten jejich hřev. A co z nich padá? Určitě mají roztoče a různé jiné parazity a možná roznášejí tuberu. Někteří zase chodili na radnici, prý, udělejte už něco s těma příšernýma vránama. Pan Varných o tom napsal pobouřený článek do místního novoměstského zpravodaje. Nadstrážmistr Kalich byl u toho, když hasiči z výsuvných žebříků likvidovali tohle jejich hnízdiště. Dlouhými bydly z háky a proudy vody z hasičských hadic strhávali velká hnízda ze stromů. Celkem třikrát se celá akce, při níž asistovala i veřejná bezpečnost, to bylo někdy začátkem 80. let, celkem třikrát se opakovala, než havrani z parku definitivně odtáhli. Pan Varných se vždycky ochomejtal kolem. Ale havrani z Nového Městce nezmizeli. Za pár let si udělali nocoviště a hnízdiště v areálu městské nemocnice s poliklinikou. A zase ty stížnosti, dopisy, návštěvy od občanů a od pacientů, také od lékařů. Prý to působí neblaze na pacienty v lůžkové části a zvláště na oddělení dlouhodobě nemocných. A obyvatelům bytů kolem nemocnice se havraní křik taky nelíbí a ruší je. Pan Varných přišel tehdy na policii s nápadem, že by havrany mohla střílet četa chlapů se vzduchovkami nebo malorážkami, prý by jako bývalý civilní zaměstnanec armády vypůjčení zbraní zařídil v kasárnách. Nadstrážmistr se tenkrát otřásl při pomyšlení na takový masakr živých tvorů. Jak tě živ nezabil ani kapra na Vánoce. A tak do nemocničního areálu vjela hasičská auta. Háky, hadice, stříkačky, poplašné sirény a majáčky na červených autech. Rámus neuvěřitelný. Bylo to krátce po listopadovém převratu v 89. Někteří lidé si mysleli, že se něco semlelo. Opozice, kontrarevoluce. Zavírali okna a ladili rozhlasové stanice, zapínali televizory. Prostě pozdvižení na malém městě. Havrani se stáhli k lesu za Nový Městec. V nemocničním parku byl zase klid. Ovšem, někteří pacienti si stěžovali, proč hasiči vyhnali ty vrány, že to bylo jediné rozptýlení, jediný život v parku, kde člověk nezakopne o veverku ani ostraka pouda. Nadstrážmistr Kalich si míchá kávu, táhne na půlnoc. Z okna policejní úřadovny vidí na ozářený rynek, je tam ticho a klid. S kolegou za chvíli sednou do auta a projedou město. Uklízí do police Shannon s nadpisem Havrani. Nejnovější založené dokumenty se vztahují k poslední kauze kolem těch nešťastných černých ptáků. Ano, havrani se vrátili. Obsadili staleté lípy a duby na starém hřbitově. Kolotoč stížností se roztočil na novo. Trusem znečišťují náhrobky, neustálým křikem obtěžují obyvatele v okolních ulicích. Pan Varných zorganizoval sepsání petice a s několika sty podpisy ji donesl na městský úřad a v jedné kopii také na policii. Měl v očích takové blesky nenávisti. Nadstrážmistru Kalichovi z toho tenkrát přeběhl mráz pod košilí. Na radnici bylo tehdy těsně před volbami, nebo těsně po volbách, tak nějak.
napjatý městský rozpočet a spory v radě města a kdesi cosi. Zkrátka, ve věci Havrani versus občané se nic nedělo. A přesně v té době došlo na policii v Novém Městci oznámení o rušení nočního klidu. Ale ne oznámení na Havrany. Na neznámého pachatele, který ruší noční klid v městečku. A to tím, že v brzkých ranních hodinách střílí dělobuchy na starém hřbitově a v přilehlém parku. Ohlušující rány budí občany v okolních bytových domech a vilkách za hřbitovem. Kolik venčících se psů uteklo pánům po těch strašlivých detonacích, což pak je to přípustné odpalovat dělobuchy v noci uprostřed města? A proč? Noční detonace trvaly skoro půl roku. A další stížnosti se vracely ozvěnou. Kdo to děsí občany takovým bombardováním? Kdo nedopřeje klidný odpočinek mrtvým? Případ pro nadstrážmistra Kalicha. Po pár týdnech to bylo zřejmé. Pravidelným odpalováním dělobuchů v nočních a ranních hodinách na starém hřbitově a v přilehlém parku se neznámý pachatel pokoušel vypudit Havrany z jejich nového nocoviště. Letos už se Havrani na starý hřbitov nevrátili. Usadili se na oplocené skládce u Neměřic. Lemují ji vzrostlé stromy. Havrani se živí na okolních polích a na větve těch listnáčů na skládce se vracejí na noc. Pan Kalich hledí na Šanon v polici. Havrani. Není už vlastně co řešit. Havrani odtáhli, ale každé oznámení a započaté šetření se musí nějak uzavřít a oznámit výsledky těm, kteří dali podnět. Velitel už na to tlačí. A v kauze výbuchy na starém hřbitově jsou i škody a újmy na zdraví, ohluchlí nebo zaběhnutí a ztracení psy, ale hlavně jedna srdeční příhoda starší paní způsobená leknutím po výbuchu. Je neděle večer, pan Kalich sedí u kuchyňského stolu a čte si ve velkém přírodovědném atlasu. Maruš, to je zajímavý, poslouchej. Celková početnost zimujících havranů v České republice byla odhadnuta na 2 až 4 miliony jedinců. A ty hejna, Maruško, co k nám přilítávají v říjnu, táhnou ze severovýchodu z Ruska. Ale teď v městci bejvají přece celý rok. No pozor, to jsou havrani, co tady zahnízdí a na zimu odlétají na jich až někam do Španělska. A na jejich místo přiletí jiní ze severu, kde jsou tuhý zimy. Paní Kalichová žehlí a trochu podrážděně se dívá na manžela. Poslouchej, Maruš, tady to píšou. Velké kolonie se vyskytují v Českých Budějovicích kolem Soběslavy a taky na Pardubicku. A v Chrudimi tam zlikvidovali tisícové hejno. Víš, já si to tak obracím pořád v hlavě. Něco na těch havranech je prokletýho. Lidi je nenávidějí a vyhánějí z měst. Z toho jsou ty nepříjemnosti. Chtěl bych tomu někdy přijít na kloub. Tak a teď už toho mám dost. Utrhla se na manžela paní Kalichová. Kdo to má furt poslouchat? Pořád meleš jedno a to samý. Hraješ si tu na detektiva a přitom to přece ví dávno celý městec, kdo střílel loni ty dělobuchy. Pan Kalich svraštil čelo a sundal si brýle. Hledí na manželku, která přestala žehlit. Vždyť už si z tebe lidi dělají srandu. Rok a půl jezdíš za těma havranama autem po polích, sleduješ je dalekohledem. Seš už všem prosmích, prosím tě. 2 roky před důchodem. Máš to zapotřebí. Pan Kalich zaklapl knihu
a dívá se ublíženě stranou někam do zatažených závěsů na okně. Já nejsem zase tak blbej, říká tichým hlasem. Já přece taky dávno vím, že to dělal starý Varných. Věděl jsem, jak ty ptáky nenávidí. Pronásledoval je po celým Novým Městci, dokud je odevšad nevypudil. Byl tím úplně posedlej. Ty dělobuchy si nejspíš nanosil domů, když ještě sloužil v armádě. Paní Kalichová teď rozpačitě přejíždí prstem po plastové rukojeti žehličky a dívá se, jak se manželovi rozčilením trochu třesou ruce. Jenže já jsem chtěl vědět, proč to dělá, co je zatím. To je přece hodně zvláštní věc, podivnej případ, nebo ne? Já vím, že nejsem žádnej psycholog, jsem policajt, takže vyplním kolonky, napíšu do spisu, že je to paragraf ten a ten trestního zákona, výtržnost, nebo je to rušení nočního klidu, nebo občanského soužití, nebo ublížení na zdraví, nebo poškozování cizí věci. Ale asi budu vedle jak ta jedle, ne? Paní Kalichová skládá kapesníky a tváří se zasmušile. Nakonec tam budu muset něco napsat. Jasně, že jo. Uzavřít spis. Měla se se mnou někdy dívat v televizi na městečko Twin Peaks. Nebavilo mě to. Agent Cooper taky odhalí vraha Lori Palmerový, samozřejmě. Ale to není všechno. Jeho to zajímá ještě dál? Ano, Leland vraždil. Ale proč? Vlastně ne on, ale něco v něm vraždilo. Jenže co to je? Co to je? To něco. Paní Kalichová mlčí, upřeně sleduje žehličku, jak z ní stoupá pára, a pak zdvihne oči k manželovi. Nasadil si zase brýle, hlavou má skloněnou nad knihou. V napařovací žehličce to zasyčím.

Havrani ve městě. Tak se jmenuje povídka českobudějovického spisovatele Jiřího Hájíčka. Natočili ji ale kolegové z Olomouckého rozhlasového studia v roce 2014. V režii Tomáše Soldána ji načetl herec Miroslav Hruška. Teď si zahrajeme a po písničce nás čeká soutěž. A o co už za chvíli budeme soutěžit? O román Kornélie slovenské novinářky a spisovatelky Beaty Balogové. Nostalgický příběh čtyř generací žen ze vsi na slovensko-maďarských hranicích vydalo nakladatelství Jota, které nám knížku do soutěže také věnovalo.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Před námi je už slibovaná soutěž o knihu a logicky tedy i soutěžní otázka. Nadstrážmistr František Kalich, hrdina povídky Havrani ve městě, má ty velké černé ptáky, které nikdo nemá moc v oblibě rád. Lidem ve městech, kde havrani často žijí, vadí jejich velká hnízda, trus a křik. Chodí se na ně stěžovat, sepisují petice. A teď ta otázka, pozorně poslouchejte. Zachytili jste, do jakého krajského města na tamní hygienickou stanici si na ně lidé v příběhu, který právě dozněl, chodí stěžovat? No a já už mám na telefonu prvního dnešního volajícího, Český rozhlas České Budějovice, Radek Diviš, já vás zdravím, pěkné odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, tady je Láďa.
0: Láďo, víte nebo chcete nějaké varianty? Mám pro vás 4 možnosti samozřejmě.
1: No tak tuším, ale tak mi dejte ty možnosti.
0: Dobře, dobře. Tak za A by to mohlo být do města Olomouc, za B do města Ostrava, za C do města Plzeň, anebo za D do našeho krajského města České Budějovice.
1: Tak to jsou ty České Budějovice.
0: Myslíte?
1: Určitě.
0: Jo, ano, je to správná odpověď. Chodí si na ně stěžovat mimo jiné na krajskou hygienickou stanici. Láďo, já vám gratuluji. Vaše výhra se jmenuje Kornélie. Je to kniha z nakladatelství Jota a kniha slovenské novinářky a spisovatelky Beaty Balogové. Gratuluji a přeji pěkné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou, vydržte mi na telefonu.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, přeju. Zlá babička, kniha Dity Kůtové, odehrávající se před stoletím v jižních Čechách, vyšla sice loni, ale teď Českobudějovický rozhlas přišel s čerstvou dramatizací tohohle psychologického románu. A tak se knižní hlídka vydala za autorkou Zlé babičky, aby se zeptala, je příběh fikce nebo skutečnost?
2: Tak příběh je pravdivý, liší se jenom v drobnostech a je to příběh prababičky mého muže, o který se v rodině tradovalo, co vlastně tu rodinu znám, tak pořád stejnými slovy, to byla ta zlá ženská, ta ublížila tomu a tomu, muži ublížila, dceři ublížila.

0: který asi úplně každý není třeba schopen.
1: Zachovala jste třeba i geografické reálie?
0: Ano, to jsem se snažila. Co jsem se všechno jenom mohla dozvědět, tak jsem tam zachovala tak, jak to bylo. Protože si myslím, že ta knížka je důležitá třeba nejenom pro čtenářskou veřejnost, ale je důležitá pro moji vlastní rodinu, protože já geneticky s tou paní nemám nic společného, ale moje děti jsou její pravnoučata, takže oni určitě jo, nesou si v sobě vlastně otisk nějaký vzdálený jejího osudu. Věřím na to, že tyhle věci se promítají do dalších generací a tak chci, aby věděli co nejvíc, jak to bylo možné, aby se to přiblížilo pravdě.
1: Hezkou řádku týdnů bude Zlá babička Dity Kůtové k poslechu na webu Českobudějovického rozhlasu a v aplikaci Můj rozhlas CZ, takže neváhejte, poslouchejte. Knihu mimo jiné načetla herečka Daniela Bambasová.
2: Na ostatních mi nezáleží. Nic už pro mne neznamenají a já neznamenám nic pro ně. Zlá bába, všem jen na obtíž. Mají pravdu, jsem zlá. Však si taky nic jiného nezaslouží, než abych byla taková. To jen Márinka, ta je ještě hodná.
1: A teď už přenecháváme Zlou babičku jejímu osudu a je tu přehled knižních novinek. Začneme ho relativně útlou, ale o to svěžnější knižní esejí. Alexandr Mitrofanov, Doba pitomců, kniha jenom pro chytré. Známý komentátor v Době pitomců mimo jiné vyvrací mýtus, že od pitomosti lze osvobodit vzděláváním. A také pojmenovává, kde nás, Evropany, v současném světě tlačí bota. Mimochodem, Alexandr Mitrofanov pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a takhle zareagoval, když se ho novinářka Barbora Tachecí zeptala, jestli Evropa je schopná pomoct Ukrajině.
3: Evropa se šíleně bojí.
4: Čeho?
3: Toho, že politici, kteří o tom mají rozhodovat, nebudou zvoleni, protože většina evropských voličů tak to vidí v Rusku a na to sázejí a bohužel mají v mnohem pravdu. V Rusku je vidí jako líné zbabilce, spohodlnělé kreatury, které nikdy bojovat nebudou.
1: Tolik k Době pitomců, pojďme teď ale za zábavou. Vladimír Šlechta, který proslul hlavně v žánru sci-fi, mění styl a přichází s napínavým příběhem ze Zlaté Prahy, města intrik, zločinu a neřesti, jak tvrdí nakladatel. Jde ale o zločiny dávné, protože detektivka Rodinné záležitosti se odehrává v Praze císaře Rudolfa II. Knihu vydal Mystery Press. Neměli bychom taky zapomínat na dětičky, rozeběhl se školní rok a tak, kdyby potenciální malí čtenáři měli školy málo, tak mohou šáhnout po báječné třídě Ivety Zámečníkové. Krátké příběhy o veselých školních příhodách, výletech a kamarádství vydal Albatros. Děcka, všichni si oblečte tričko, držte se pohromadě, je tady spousta lidí, ať se nikdo nestratí. Tondo, co uděláš, když se ztratíš? Zeptala se paní učitelka.
5: Zůstanu klidný jako želva, nikam neutíkám, stojím na místě a počkám, až mě najdete.
1: Tak takhle začíná první kapitola báječné třídy. Já ale dodávám, že se pro mě za mě můžete klidně ztratit, protože knižní hlídka si vás vždycky najde. Za týden zase naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny. Začala houbařská sezóna, nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Sepekov na Písecku opraví víceúčelové hřiště u základní školy. Noční teploty klesnou k 8 stupňům, zítra přes den vystoupí k 25. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Příjemné odpoledne. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Návštěvě amerických vyslanců předcházela dohoda mezi Moskvou a Kyjevem o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
3: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
2: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dávat pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Víceúčelové hřiště u základní a mateřské školy v Sepekově na Písecku projde obnovou. Zastupitelé schválili přijetí dotace ze sportovní národní agentury ve výši 4 milionů korun.
4: Součástí investice za 8 milionů korun je výměna povrchu hrací plochy, nové osvětlení a oplocení. Zázemí sportoviště bude nově bezbariérové. Práce začnou příští rok na jaře. Ze Sepekova Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
2: Originální divadelní představení ze života pátého českého krále Přemysla Otakara II. Nabídne od 18 hodin klášter Zlatá koruna. V kulisách kapitulní síně cisterciáckého kláštera ožije v podání Marešovy divadelní společnosti příběh plný moci, lásky, vášně, pochybností i lidských emocí.
0: Počasí.
2: Odpoledne je jasné až polojasné s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Fouká slabý severovýchodní vítr. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. V pondělí očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne přechodně víc oblačnosti, k večeru opět vyjasňování. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 22. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ve Frimburku na silnici 163 u parkoviště u sportovního areálu havarovalo osobní auto. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodin a 4 minuty. Věřím, že si i krátce po 15. užíváte na jihu Čech příjemnou letní neděli. My vás v ní budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, svou druhou hodinou pokračuje jeho české odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času pohody a odpočinku hodí nejlépe. Poslechnout si můžete premiéru kalendária, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 245 let od narození majitele Novohradského panství Jiřího Františka Augusta Bukvoje. Moře hvězd, a to doslova, nabízí noční obloha v září, na které kraluje vodnář. Více už za chvíli v jihočeském nebi s astronomkou Janou Tichou. A jaká bude hudba? Nebudou chybět například velký hit Right Here Waiting amerického zpěváka Richarda Marxe z konce 8. dekády a zaspívají i hvězdy české a slovenské pop music Mekyš Birka a právě teď skupina Krištof.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. My teď v rámci pravidelné rubriky Jihočeské nebe otočíme svůj zrak přímo k zářijovému nočnímu nebi a řekneme si, co všechno tam můžeme spatřit.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké odpoledne, je tu další vydání Jihočeského nebe s ředitelkou Českobudějovické observatoře a planetária Janou Tichou a jejím redaktorským souputníkem Filipem Černým. Před týdnem jsme vás pozvali k pozorování zářijové oblohy. Měsíc září se rozeběhl, takže bychom měli ještě něco říct k souhvězdím, která uvidíme, protože minule jsme zmínili jen podzimní čtverec, což je hvězdný útvar, který vlastně není klasické souhvězdí.
3: Proto si teď můžeme chvíli povídat o souhvězdích dalších na podzimní obloze a je zajímavé, že ta ostatní podzimní souhvězdí nám vytvářejí něco jako moře nebo mořské akvárium, protože tam vlastně řada vodních bytostí, je tam tedy vodnář, zobrazovaný většinou jako muž, který vylévá vodu a ta voda je začátkem podle některých bájí řeky Nilu, podle jiných starověkých bájí jiných řek, ale ty další už jsou skutečně vodní živočiché, protože tam najdeme ryby, ty ryby jsou dvě dokonce v souhvězdí, pak tam najdeme velrybu a pak tam ještě najdeme jižní rybu. A abychom se v tom akváriu vyznali, nebo v tom moři, tak ryby jsou zvířetníkové souhvězdí, které se tedy nachází nebo protíná ho zvěrokruh a je součástí zvěrokruhu.
2: Kde ryby najdeme?
3: Ty ryby najdeme na obloze, oni také nemají moc jasné hvězdy, ale jsou z tmavé oblasti, ne někde z centru města, ale z tmavší oblasti se docela dobře najdou. Když najdeme ten Pegasův čtverec, tak jakoby zleva a ze spodu pod ním uvidíme takové veliké jakoby Včko a na konci každého z ramen toho Včka je takový ovál ze slabých hvězdiček a to je jedna a druhá ta ryba. Podle antické mytologie se do ryb převtělila bohyně Afrodité a její tedy ještě malý syn Eros při útěku před obrem Tyfonem a tak oni se, jak si na poslední chvíli se jim podařilo přeměnit se v ryby a zmizet ve vodě a právě protože patří k sobě, aby se ten syn na Afroditě nestratil, tak i na obloze jsou ty ryby spojeny takovou stuhou, jak je to na těch starších renesančních barokních kreslených mapách souhvězdí a my teda vidíme jakoby to Včko. A tím jsou ty ryby docela dobře nalezitelné. Leží na nebeském rovníku a v rybách se v současnosti nachází takzvaný jarní bod, čili tam, kde je slunce o jarní rovnodennosti, který se původně nacházel v Beranu, ale vzhledem k precesi toho zvířetníku je vlastně posunutý do ryb, z čehož vychází vlastně rozdíl mezi souhvězdími a znameními, protože znamení zachovávají tedy polohy tak, jako byly někdy před naším letopočtem. Takže to jsou ryby a rovnou dvě. A když použijeme tu stuhu, to Včko těch ryb, jakoby šipku směrem k horizontu, tak nám ukáží právě na velrybu.
2: Velryba je vlastně další z těch rybích, respektive vodních souhvězdí.
3: Velryba je veliké souhvězdí z poměrně slabých hvězd. Je plošně čtvrtým největším souhvězdí z těch 88 nyní užívaných. Původně to byla jaksi neidentifikovatelná báječná obluda, která měla pohltit Andromédu, vydanou tedy za oběť, za píchu její matky Kasiopeji. A posléze se s ní tedy stala jednoznačně velryba. V tom už báje sloví mezi souhvězdími, takže se i latinsky, tak jak je latinský název velryby, se latinsky nazývá cetus, čili zkratkou cet, což se přidává třeba k hvězdám v tom souhvězdí. V té velrybě je taková jedna pozoruhodná hvězda, jejíž název znamená také podivuhodná, a to je hvězda Miracety. Ve skutečnosti to je dvouhvězda a jedna z jejich složek Mira A, velké A, je rudý obr, který je pulzující dlouhoperiodickou proměnou hvězdou. Ta perioda té proměny je 331 dnů a rozdíl v jasnosti té podivuhodné hvězdy Miry Cety je mezi druhou až desátou magnitudou. Ta stupnice je ještě logaritmická, takže to je skutečně ohromný rozdíl, protože se tím, co hvězdu druhé magnitudy vidíme v pohodě okem, ani nemusí být úplně totální tma někde z pralesa nebo z pouště, zatímco desátou magnitudu už rozhodně pouhým okem neuvidíme a musíme se na ní koukat až dalekohledem, dokonce možná větším dalekohledem, protože hledat desítku mezi jinými puntičky triedrem už je docela těžký. A tak to je hvězda, kterou je ta velryba dneska proslulá. Jinak nejjasnější hvězdou, o něco ještě jasnější a pořád stejně, je Menkar Cety ve velrybě, ale ten není jaksi tak zajímavý, jako je ta pozoruhodná, podivuhodná Mira. Takže to je k velrybě.
2: Když vynecháme delfína, tak nám ještě zbývá jižní ryba.
3: Což je souhvězdí, které stejně jako ty dvě předchozí už bylo uvedeno v soupise 48 souhvězdí egyptského antického učence Klaudia Ptolemája. A to souhvězdí jižní ryby najdeme už teda na jižní části oblohy, ale je ještě vidět hodně těžko, aspoň část od nás, tam, kde je výhled k jihu dobrý, a lépe pak třeba ze Středomoří. Takže to je, když to počítám, dvě ryby a velryba a jižní ryba, tak to je čtvrtá ryba plus vodnář a plus, pokud se kouknem na západě, ještě na brzy zapadající letní souhvězdí, tak tam ještě delfínka malého, takže končíme vlastně někde v takovém souhvězdném moři.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky, které nestárnou. A teď jedna zajímavost, která rozhodně stojí za vaši pozornost. Mají nebo nemají velbloudi ve svých vodech, ve svých hrbech vodu? Odpověď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Nový školní rok je už v podstatě, můžeme říct, v plném proudu. A mnozí žáci i rodiče budou řešit třeba to, jak se připravit na přijímací řízení na střední i vysoké školy, nebo i na maturitu a podobně. Někdy mají děti potíže danou látku pochopit, což je naprosto normální a přirozené. No a v takovýchto případech přichází na řadu doučování. Jak a kdy k němu přistoupit a jak se mu věnovat tak, aby to dávalo opravdu smysl? O tématu si popovídáme se Žanetou Kubovou Andělovou z doučovací platformy Populo. Nalaďte si nás v pondělí 7. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte nedělní jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 245 let od narození majitele Novohradského panství Jiřího Františka Augusta Bukvoje.
1: Kalendárium.
2: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 7. září. Příjemný poslech. Sedmého září uplyne 245 let od narození hraběte Jiřího Františka Augusta Bukvoje, který byl známý jako český národopisec, podnikatel, šlechtic, majitel Novohradského panství, matematik, vynálezce a spisovatel. 7. září je 150 let od narození malíře a kreslíře Františka Mrázka z Českých Budějovic. 7. září by se 85 let dožila filmová a televizní režisérka Marie Poledňáková, která pocházela ze Strakonic. Určitě velmi dobře znáte její filmy Jak vytrhnout velrybě stoličku, S tebou mě baví svět nebo Jak se krotí krokodýly. Z Velešína pocházel katolický kněz, spisovatel a malíř Bedřich Kamarít. Taky tam po něm pojmenovali náměstí. 8. září je výročí 195 let od jeho narození. Jan Waldauf z Nových Hradů byl známý jako činovník Sokola v zahraničí a starosta bývalého ústředí Československého sokolstva v zahraničí. 8. září uplyne 15 let od jeho skonu v kanadském Torontu. Devátého září před 20 lety ukončila svou úspěšnou tenisovou kariéru Čechoameričanka Martina Navrátilová. V rozhlasovém pořadu Ozvěny dne tehdy zaznělo.
3: Legenda světového tenisu Martina Navrátilová definitivně odchází z okruhu WTA. Česká rodačka se ve svých 49 letech rozloučila vítězstvím ve smíšené čtyře na US Open po boku Američana Boba Bryana. Ve finále společně porazili český pár Peškyová dám 6-2 a 6-3. Navrátilová je jedinou teniskou historie, která dokázala na všech grandslamových turnajích vyhrát všechny kategorie a radiožurnálu svěřila své bezprostřední pocity po posledním utkání kariéry.
4: Je to takový zvláštní pocit, je to radost i lítost, ale největší radost, protože opravdu jsem ráda, že kariéra je za mnou a teďka si můžu dělat, co chci. Mám hodně možných plánů, budu v Praze, budeme dělat ten Art Grand Slam exhibici v Juldefulde, to bude v polovičce října, takže mám plný program, ale už se nemusím bát, jak musím pořád trénovat, abych byla se v největší kondici na další turnaj, to už je za mnou.
2: Doplním, že Martina Navrátilová emigrovala z tehdejší Československé socialistické republiky 6. září 1975, kdy během turnaje US Open ve Spojených státech požádala o politický azyl. Jubileum 80. narozeniny slaví 9. září básník a spisovatel, knihkupec, rybníkářský odborník a ekolog Miroslav Hule, který pochází ze Zlivy. Alois Václav Majer byl katolický kněz, dramatik, topograf, včelař, básník a překladatel. Narodil se 12. září před 170 lety ve Vodňanech. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: Cosa della Vita italského zpěváka Erosa Ramazzottiho patří k hitům, které rekapitulují zlaté časy první poloviny 9. dekády. A my k tomu přidáme další zajímavá témata z našeho kraje, teď jedno z ranku sportovních. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dvojka bez kormidelnice Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková zakončila úspěšnou sezonu. České veslařky letos vyhrály celkové pořadí světového poháru, medaily si odvezly z mistrovství Evropy a na mistrovství světa skončili před týdnem na 5. místě. Přímo u kanálu Bosban v Amsterdamu fandili české reprezentantce Anně Šantrůčkové rodiče. Maminka Jana, která pochází z Milevska, a tatínek Karel. Oba jízdy své talentované dcery hodně prožívají.
1: Hlavně manželka.
2: Víc než vy? Takže vy uklidňujete? Maminka Jana je možná při závodě o něco nervóznější. Po úspěšně zvládnutém semifinále ale byla spokojená a popisovala, proč to u její dcery vyhrál veslování.
3: V tom velkou roli hrála babička i děda, kteří jsou veslaři ze Smíchova. Pořád se u nás o veslování mluví, protože babička tím vlastně žije a Anička v tu dobu plavala a nějaký to úplně nevyhovovalo, koukat se jenom do vody, do bazénu a na ty dlaždě. Tak hledala nějaký únik a vyhrálo to veslování.
2: A to je pro český sport dobře, protože aktuálně na dvojce bez kormidelnice s Flamíkovou patří k největším nadějím.
3: Dělala plavání i veslování dohromady, ještě to jeden rok nějakým způsobem zkoušela obojí, ale pak se rozhodla, že u vody, když se na ní může koukat ze zhora, je jí jako líp, než když se musela koukat na ty dlaždičky. Takže tak asi, no, byla to babička. No,
2: přímo nad našimi hlavami letí letadlo, dopravní letadlo. Cestujete často za veslováním za dcerou?
3: Nečasto, ale už jsme to jako víc rozjezdili. Dřív, když to bylo, tak jsme to sledovali z domova. My máme vždycky takový fanklub a všichni dohromady to prožíváme. Já většinou někde v chodbě pochoduju a čekám, jak to dopadne. To je vlastně asi, bych řekla, že po olympiádě je to druhý.
2: Po olympijských hrách v Paříži.
3: Přesně tak, je to druhá velká akce, na který jsme.
2: Chystáte se na další olympijské hry do LA 2028?
3: Nejprve musí se dominovat. To by jedna podmínka.
2: To je docela důležitá věc.
3: Ano, já poletím sama, protože můj manžel odmítá, takže kdyby se ke mně někdo chtěl přidat.
2: Karel nepoletí?
1: V žádném případě, co je na 2 hodiny, tak tohle ale nevydržím.
2: Tatínek do Los Angeles na olympijské hry nepoletí, ale už s předstihem se o nich s dcerou baví.
1: No, bavíme, je to jejich cíl a potřebují by do toho příští rok do toho 11. místa. No.
2: Dodal Karel Šantrůček, z Amsterdamu Kamil Jáša, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí je dnes příjemné a stále ještě letní. Jak bude v dnech následujících? Na to se zeptáme meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké počasí máme očekávat v noci a zítra?
2: Od západu nám během večera přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti a v noci a ráno tedy očekáváme převážně polojasno. Zítra odpoledne pak oblačnosti přechodně přibude a večer se začne zase vyjasňovat. Minimální teploty budou mezi 12 až 9 stupni Celsia, takže se nám ochladí, v noci bude poměrně chladno. Maxima potom budou mezi 22 až 25, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v noci převážně jižních směrů, během zítřejšího dne pak proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Teploty jsou stále minimálně ty odpolední velmi příjemné. Bude úterý teplotně nadprůměrné?
2: Úterý ty teploty budou, dá se říct, nejvyšší, co se týče vlastně té předpovědi do konce týdne. Bude k nám vrcholit příliv teplého vzduchu před studenou frontou, která do střední Evropy bude postupovat od severozápadu. Očekáváme tedy jasno až polojasno, odpoledne přechodně se zvětšenou oblačností a pouze ojediněle se slabými přehánkami. Minima budou kolem 14 stupňů Celsia a maxima mohou vystoupat až k 31 stupňům Celsia. Vítr bude slabý, jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Nabízí se otázka, zda ve středu už konečně sprchne, aby houby začaly pořádně růst i u nás na jihu Čech?
2: Sprchne. Bude přes nás přecházet studená fronta a již během noci

0: od severozápadu se začne zatahovat a déšť nebo přehánky se postupně rozšíří na celé území kraje. Místy se navíc mohou vytvořit i bouřky. Minima budou kolem 16 stupňů Celsia a maxima potom kolem 22 stupňů Celsia, na východě kraje až 26 stupňů Celsia, takže se nám za studenou frontou bude ochlazovat. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A co nám přichystá čtvrtek?
0: Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno. Zpočátku na většině území s deštěm nebo přehánkami, které budou během dne od severozápadu postupně ustávat. Minimální teploty budou kolem 13 stupňů Celsia a maxima pouze kolem 17 stupňů Celsia, takže ty maximální teploty ve středu nebudou příliš vysoké. A vítr bude slabý, přes den přechodně mírný, západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká Petr Fribauer, kterému děkujeme a přejeme pěkné nedělní odpoledne i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Valdemar, Rytíři, Brouci nebo Anu Lloyd. To jsou názvy soch, které teď můžeme potkávat při svých procházkách Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou, Veselým nad Lužnicí a taky Lipnem. Už po 19. nám léto a nadcházející podzim oživily sochy ve veřejném prostoru. Potkáváme se s nimi díky festivalu Umění ve městě, o kterém si budeme povídat v nedělní kavárně. Nalaďte si nás krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš připustil snížení schodku rozpočtu. Podle něj ale například není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Včerejší večerní střety s divočáky si na Českobudějovicku vyžádali 3 zraněné. Památkáři po 3 letech dokončili rekonstrukci horního zámku ve Vimperku. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 25 stupňům. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
2: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
0: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Srážka s divokými prasaty si v sobotu večer u Branišova na Českobudějovicku vyžádala 3 zraněné. 23letému řidiči vběhlo do cesty několik divokých prasat. Střetu už nemohl zabránit. Vozidlo bylo odmrštěné na betonovou výpust. Jeden ze zraněných zůstal v autě zaklíněný, vyprostit ho museli hasiči. S podezřením na vážná mnohačetná poranění ho záchranáři dopravili do nemocnice. Zbylí 2 muži utrpěli lehká až středně těžká zranění, uvedl mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra. Další střet s divočáky byl večer na dálnici D3 u Dynína. 48letému řidiči vběhla pod vozidlo nejméně 4 divoká prasata. Řidič už nedokázal střetu zabránit a následně narazil do svodidel. Tato nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Národní památkový ústav dokončil druhou etapu obnovy státního zámku Vimperk. Práce za přibližně 100 milionů korun trvaly 3 roky. Etapa byla součástí projektu z probouzení zimního zámku a zaměřila se na rekonstrukci horního zámku, řekl ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
3: Zpočátku to naše úsilí nebylo příliš vidět, protože mimo jiné ten zámek byl ve stavu, kdy veškeré technické sítě, vodovody, kanalizace, elektroinstalace a podobně, to všechno bylo už dávno za zenitem, tedy vlastně jsme první 2 roky jenom kopali v zemi, vkládali novou moderní infrastrukturu a pak jsme to zase zasypávali. Sport.
0: Poslední domácí zápas v rámci letošního přípravného období přinesl v pátek Motoru České Budějovice výhru 2-1 nad německým Straubingem. Zhruba za půl hodiny nastoupí českobudějovičtí hokejisti v Německu a v prvním kole extraligy bude 16. září Motor hostit Mladou Boleslav. Počasí. V noci budou teploty na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni Celsia. V pondělí očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne přechodně víc oblačnosti, k večeru opět vyjasňování. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 22. Vítr bude slabý proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Raděticích u Tábora havaroval motorkář. Auto s motorkou pak bouralo u Strmilova na hlavním tahu do Studené a Telče a 2 auta se srazila u kafilérie Vetas u Chotýčan na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
5: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
4: a uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
5: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
4: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
5: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
4: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
5: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
4: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
5: A jste si tím opravdu jistý?
4: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
5: Nechcete třeba pomoct diváku?
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Selement, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
3: další
4: jsem si dovolil.
3: Ne,
4: to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo?
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky co? Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, Donnewetter, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod...
4: Co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: Já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí, že?
4: No, ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit? Ne.
3: Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: Ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
0: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: Sousede! Ne, soudruhu, Gutwald, zachraň mě!
0: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
0: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
0: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Na blízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je to je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: O jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasné.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak... Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Já bych si byl klinec třeba o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: Jo, vím, jak letám u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo, uprdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznámky. Z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bysme si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to domů napíšu. Při...
3: A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzni ti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěpnej verš. Cypher žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte, tady
1: děláte,
3: někde.
1: Prosím.
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, jistě to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby, azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono, to je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No, tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý. Takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváku?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
4: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře, již mačkám tlačítko. Chvilka napětí a správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Prosím, jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co vy dejte mu? Vidíte, že to je počul?
3: Vidíte, jaké mám na mysli?
5: Normální počul. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte? Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust
3: tři přání.
5: Má tři
3: jo,
5: přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Nechcete 50 na 50.
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Usmívá, usmívá, ježíte, usmívá. Halucinou. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
7: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
7: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
8: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Neffem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný, tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaký.
3: Ne, krásná, dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou

0: Jednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Na Češ vyšla rodina sestávající z, patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
1: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
0: A tam stál zlatý kolovrat.
1: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
3: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
2: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
4: vždycky,
2: celý život.
4: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
2: vždycky,
4: dobrý.
2: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
4: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
2: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
4: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
2: To nevím právě. Já
4: vždycky, jo, takhle
2: nevím,
4: ty...
2: Nevím,
4: ty
2: já
4: netušíš.
2: Tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
3: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. a vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Provoz na mezinárodním letišti v indonéské Jakartě zastavil výbuch nedaleké sopky Anak Krakatoa. Včerejší nehoda u Temešváru má jednu oběť. Zemřel motorkář, který ji podle policie způsobil. Ceny konzumních brambor podle odborníků porostou. V noci se ochladí na 8 stupňů. Příjemné odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Erupce indonéské sopky Anak Krakatoa u západního pobřeží ostrova Jáva zastavila provoz na jednom z největších letišť jihovýchodní Asie v Jakartě. Citlivé přístroje na mezinárodním letišti Soekarno-Hatta zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
3: Rozhodnutí postihlo více než 300 letů. Sopečný popel navíc přístroje identifikovali i ve výšce kolem 6000 metrů, což by mohlo ohrozit letadla ve velmi vytížených koridorech nad ostrovy Jáva a Sumatra. Indonéské úřady tvrdí, že vlna tsunami aktuálně nehrozí, ale současně varují, že Anak Krakatoa je pověstná těžko předvídatelnými výbuchy a k opatrnosti vyzývá hlavně rybáře na západním pobřeží Jávy. V roce 2018 zabila tsunami bezprostředně po překvapivém výbuchu této sopky více než 400 lidí. Z Asie, David Jakš, Český rozhlas.
2: Motorkář, který se v sobotu zranil při hromadné nehodě 5 aut u Temešváru na Písecku, zemřel v nemocnici. Informoval o tom dnes jeho český policejní mluvčí Miroslav Šupík. Nehoda v sobotu na několik hodin uzavřela Podolský most přes Orlickou přehradu. Pravděpodobnou příčinou bylo, že řidič motocyklu nezvládl předjíždění. Letěl pro něj vrtulník. Dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní. Celkovou škodu policisti předběžně vyčíslili na nejmíň 500 000 korun. Cena konzumních brambor podle předpokladu odborníků v následujícím období poroste. Může za to malá úroda způsobená abnormálně horkým a suchým létem. S propadem výnosů nepočítají jen pěstitelé v Česku, ale taky v některých dalších evropských státech, uvedl to předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
4: Už se v celé Evropě mapuje ta situace a vidíme, že ceny se začínají trošičku otáčet. Předpokládáme, že níž už ty ceny nepůjdou teď, jak se rozjíždí nový školní rok. Předpokládáme, že i ta spotřeba konzumních brambor se zvýší a že se trošičku oživí i ta jejich cena.
2: České Budějovice spustí během září novou venkovní hru pro děti i celé rodiny. Hráči díky ní objeví různá místa ve městě. Na 60 stanovištích už proto město rozmístilo speciální žluté puky. První úkoly nabídnou vědomostní kvízy, postupně přibudou další výzvy a soutěže. Hráč si do telefonu stáhne aplikaci a v ní vyhledá nejbližší herní bod. Na místě se telefon se žlutým pukem spojí přes Bluetooth, takže není potřeba připojení k internetu. Sport. České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně po druhé prohrály, tentokrát s Čínou 70-74 po prodloužení. Češky budou hrát v základní skupině ještě zítra proti Američankám, ale už mají jen teoretickou šanci na playoff. Počasí. V noci budou teploty na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni Celsia. V pondělí očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne přechodně víc oblačnosti, k večeru opět vyjasňování. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 22. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U Prachatic v Serpentinách k Libínskému sedlu zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Další motorkář boural u Hněvkova u Blatné na hlavním tahu 20. A pozor mezi Veselým nad Lužnicí a Svinami, tam havaroval traktor. Počítejte tam s omezením, budou ho vyprošťovat. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
5: Valdemar, Rytíři, Brouci nebo Anu Lloyd.
0: To jsou názvy soch, které teď můžete potkávat při svých procházkách Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou, Veselým nad Lužnicí a taky Lipnem. Už po 19. nám léto a nadcházející podzim oživily sochy ve veřejném prostoru. Potkáváme se s nimi díky festivalu Umění ve městě, o kterém si budeme povídat v dnešní kavárně. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. I letošní léto nám oživilo umění ve městě. Mohli jsme se s ním potkat na 4 místech jeho českého kraje, ale i v dalších lokalitách. A protože máme ještě měsíc šanci se umění ve městě přímo dotýkat, pozvala jsem si sochaře a iniciátora festivalu umění ve městě Michala Trpáka. Dobrý den, vítej v kavárně.
5: Dobrý den.
0: A taky Alenu Doležalovou, která je produkční tohoto festivalu. I tobě dobrý den.
6: Hezký den všem.
0: Jak vypadá letošní festival umění ve městě, Michale? Dá se to nějak zhodnotit teď už po 3 měsících, kdy probíhá?
5: Tak já vždycky říkám, že já to úplně nemůžu hodnotit, ale ty lidi to určitě nějak hodnotí, emoce to budí na obě strany, což je umění vždycky v pořádku. A reakce jsou, takže já si myslím, že probíhá dobře.
0: Vy jste letos zvolili téma křehkost a jak se ukázalo, tak je to téma, které opravdu lidmi hýbe. Dokázala to zase i jedna socha na Lanově třídě, která nebyla až tak křehká, ale přitom neodolala.
5: No ano, tak to téma letos trošku reaguje na nějakou náladu a situaci ve společnosti, takže si hraje s tématama jako křehkost demokracie nebo křehkost ekosystému, ale i křehkost vztahů. A když se o ty věci nepečuje, tak se začnou rozpadat. A právě třeba na Lanově třídě bohužel nám do sochy takového sloupu nabouralo nákladní auto a ta socha přeci jenom taky byla křehká, takže poté si nám trošku rozsypala.
0: Není to tedy tak, že by lidé úmyslně ty sochy ničili, tak jak jsme se s tím třeba setkávali v těch prvních ročnících? Jaká je teď vaše zkušenost? Obracím se na Alenu Doležalovou.
6: Tak já vlastně s ohledem na 8 let, co festival dělám, tak musím říct, že jsem se nesetkala s tím, že by byly úmyslně ničeny sochy, takže vždy to byla spíš nešťastná náhoda, nebo možná někdo si chtěl něco vyzkoušet a zjistil, že to je křehčí i v minulých ročnících, tak za mě mohu říct, že těch úmyslných poškození soch opravdu ubylo a téměř vymizely a za to jsme rádi. Já určitě a myslím, že i všichni sochaři.
0: Já myslím, že snad třeba i díky festivalu umění ve městě lidé pochopili, že to umění je má vyzývat, že je má přesně nutit k nějakým reakcím, ale nikoli k těm vandalským. Tak díky vám za to, že umění přenášíte a kultivujete ten veřejný prostor a možná i myšlení některých lidí. Když se podíváme na umělce, kteří letos vystavují v rámci festivalu umění ve městě, ale no bylo těžké dát je dohromady a vymyslet, kde bude nejvhodnější prostor pro jejich díla?
6: No, ono je to těžké každý rok, takže nevím, jestli to letos bylo více těžké nebo méně. My opět, i jak vlastně poslední léta se dělají témata, nebo je vždy nějaké téma, které propojuje jednotlivá díla, tak i letos to téma křehkost vlastně pro řadu těch výtvarníků, sochařů, kteří nám posílali své nabídky nebo jak by se chtěli zapojit, bylo, myslím si, velmi podnětné a přínosné a řada z těch výtvarníků i reagovala, jako i v předchozích letech na dané téma, takže jsou tady i díla, která vlastně k tomu tématu přímo vznikla a často i tím i už trošku pro nějaký prostor, což je třeba dílo Roberta Ondráčka u Hlavního nádraží, které vlastně i na to téma křehkost přímo Robert vytvořil, a nebo je to i dílo italského autora, které je ve Stromovce u Bagru a vlastně on zde byl před rokem a vlastně i tohle místo si tak trošičku vybral a sám ho navrhl a myslím, že to dílo tam krásně zapadlo, tato socha. Takže to těžké si myslím úplně nebylo.
0: Je dobře, že jsi zmínila například to dílo u Hlavního nádraží vlakového, protože jsem se právě setkala s několika lidmi, kteří se tam skutečně prohlíželi. Děti tam nad ním debatovali, takže je vidět, jak říkáme celou dobu, že to umění skutečně vyzývá k debatě a k zamyšlení.
6: Jo, určitě. Tady to jedno z děl opravdu Roberta Ondráčka U nádraží, ten jeho strom je, nám i přijde, že máme takový pocit, jedno z nejvydařenějších děl a máme i my z něho velkou radost a i Robert. A i tam krásně zapadlo do toho daného místa a jsme rádi, že vlastně to takhle působí na lidi a když s někým jsme, tak často je i posíláme, ať určitě si k tomu nádraží dojdou a na to dílo se podívají, jak vizuálně, tak vlastně i tím, co vlastně přináší, co autor chtěl tím dílem říct.
0: Tak to je jenom jedno z děl letošního festivalu Umění ve městě. My si o těch dalších budeme povídat za pár minut.
7: Hle tvůj sál, jenž obil se tvou krví, teď do kůže se opíl.

0: Letošní festival umění ve městě přinesl téma křehkosti nejen do ulic Českých Budějovic, ale i do Hluboké nad Vltavou, do Veselí nad Lužnicí a taky na Lipno. Michale, my jsme tady už mluvili o některých autorech. Já myslím, že jedním z nejviditelnějších, jako vždycky, je Čestmír Suška a jeho nepřehlédnutelné objekty na náměstí Přemysla Otakara II.
1: Tak Čestmír pracuje hodně s recyklací industriálních nádrží. A to samo o sobě vyvolává v lidech emoce, pokud se to přiveze do historického centra. Takže už jenom ten materiál je v něčem takový hodně emotivní, ale Čestmír s tím často pracuje, že do něj prořezává ornamenty, on tomu říká rezavé krajky, ale tady v tomto případě neotvíral ten vnitřní prostor toho objektu, ale spíše pracoval s tou hmotou, kterou nějak formoval v takové dvě přilbice rytířů. A lidi si to různě začali i přezdívat, takže někdo tomu říká ptáčci, někdo tomu říká čumáčci. Jsou to teda dva rytíři, kteří jsou v nějakém dialogu a jsou teda na hlavním náměstí, kdy ten prostor sám o sobě tou velikostí je poměrně komplikovaný a skoro cokoliv, co tam postavíme, tam vypadá malé, ale ty rytíři tam poměrně fungují.
0: To je docela zajímavé, že lidi si na to našli zdrobně linky, na tak obrovské objekty, ale jak říkáš, ano, ono na tom náměstí to pak vypadá úplně jinak. Autorem, který se vrací, kterého taky rádi oslovujete, je Jaroslav Róna.
1: Tak Jaroslav Róna je takový klasický sochař, který je opravdu stále modeluje z hlíny, odlejvá ty sochy do bronzu, což je taky takový klasický sochařský materiál, takže k tomu přistupuje opravdu tak jako sochařsky poctivě, analogově, a tentokrát vystavil sochu s názvem Robot Marvin a je to taková volná parafráze na robota z knihy Stopařů v průvodce po galaxii.
0: No, on se hezky vyjímá tam u Českobudějovické hvězdárny a vlastně tam u toho mola. Alena, doplní?
2: Já jsem ještě chtěla jen doplnit, že Jaroslav Róna má ještě jednu sochu, a to na Hluboké před zámkem. Je to socha Valdemara a vlastně než se vstupuje do areálu zámku, tak je to takový strážce, který tam ten zámek chrání.
0: Aleno, co bylo pro tebe nejsložitější tentokrát logisticky vymyslet a dopravit? Které dílo to bylo, dá-li se to tak říct?
2: Tak určitě asi nejsložitější byly právě zmíněný rytíři od Čestmíra Sušky pro svoji velikost, protože je to vlastně socha, každá ta jednotlivá postava rytíře je vlastně jeden monolit, tak je obrovská, tak tam je potřeba, aby se to vešlo vůbec na to auto, mohl to projet, takže muselo jet vlastně auto s návěsem, a i ta manipulace se sochama nebyla vůbec jednoduchá, kdy vlastně se nejdřív ty sochy musí položit a poté se postupně postavit, a tam je potřeba být velmi opatrný a vlastně pracovat i s nějakým těžištěm, možností zhoupnutí, a navíc tím, jak je to v historickém centru, tak i určitá obava, aby se nezničila dlažba, nespadlo to, neponičily se další věci. Takže to byla, si myslím, jedna z nejnáročnějších instalací z tohoto důvodu. A pak i onen vlastně sloup na Lanově třídě také nebyl úplně jednoduchý, protože ten naopak byl seskládán ze 4 nebo 5 dílů, který, ač to bylo téma křehkost, tak každý díl byl poměrně těžký, jak je to betonové, a vlastně museli se i pospojovat, a vlastně tam byla vnitřní nějaká, ne konstrukce, ale vnitřní forma, kde se to propojovalo uvnitř, aby ty díly držely, takže ta také zabrala dost času i to nasadit na sebe, aby ty díla seděly.
0: Když jsme zmínili ty autory, je tady Michale letos některý, který se tady ještě nepředstavil. Je to 19. ročník, tak je asi obtížné pořád hledat a oslovovat nové, ale určitě jsou.
1: Jo, každý rok přivezeme nějakého nového autora. Letos to určitě byl Petr Mucha, nebo to byl francouzský výtvarník, který tu byl na stáži v rámci Evropského města kultury, Simon Martin. Vymarvan Omen také poprvé zde letos vystavoval, takže 3 autoři jsou letos noví.
0: A kde najdeme jejich díla?
1: Simon Martin má v Žižkárně vystavenou svoji instalaci, kterou tady tvořil. Petr Mucha Ascensio na nebevstoupení má vystavené v Piaristické zahradě. a Wimar van Omen má svoji anatomii krajiny, což jsou takové hliněné sloupy vystavenou ve Stromovce u rybníku Bagr.
0: To je pozvánka na procházku po sochách v rámci Festivalu umění ve městě a my se projdeme nejen Českými Budějovicemi, ale i těmi ostatními městy a místy, která jsme zmínili.

0: S Uměním ve městě se ještě měsíc můžete potkat v Českých Budějovicích, ale taky v Hluboké nad Vltavou, ve Veselí nad Lužnicí a v Lipně nad Vltavou. No a my se teď pomyslně projdeme třeba aspoň Českými Budějovicemi. Už jsme nabídli některá místa, kde můžete sochy vidět, ale pokud byste váhali, můžete se vydat i na komentovanou prohlídku a to si myslím, že je vždycky takový velký zážitek. Obracím se na Alenu Doležalovou.
1: No, budeme určitě rádi, protože 9.9. ve středu je letošní poslední komentovaná prohlídka, která je pro každého, kdo má zájem, může přijít, je zdarma, může se vlastně i kdykoliv připojit nebo odpojit, není to nic, že musí s námi projít celou trasu. Vždy se projdeme v širším historickém centru města, takže bohužel některá díla, které jsou na okraji nebo dál, v rámci komentované prohlídky neuvidí, ale vždy je zmíníme a řekneme k tomu nějaké zajímavé informace. Zveme i samotné umělce, takže podle času, jak jim to vychází, tak je i možnost, že se někdy zúčastní někdo z autorů vystavovaných děl, takže pak mají i možnost přímo s autorem se zeptat a zjistit, co za tou sochou je ještě dalšího a třeba jak byla tvorba a podobně.
0: No, ty jsi zmínila právě ty sochy, které jsou na okraji, možná jsou méně viditelné, tak pojďme je zviditelnit aspoň teď a dát jim prostor a třeba si je lidé lépe najdou.
1: No, tak jsou to vlastně, jak už tady byla několikrát zmíněna, socha italského autora u Bagru.
0: Pejskaři znají.
1: Pejskaři určitě řada českobudějovických obyvatel zná, protože Stromovku navštěvují, takže to je dílo, které má své diváky určitě po celé léto. Potom, když půjdeme dál, tak další instalací, která je mimo centrum a nebo vzdálenější od centra, je instalace Tváří v tvář Jiřího Němce v parku Čtyři dvory, která je vlastně nad kavárnou, co je zde v parku, tak když přejdete mostek, tak tam uvidíte takovou velikou vlastně bránu. Je to socha zlatí a jsou to vlastně taky takové dvě postavy v dialogu, pod kterými můžete projít, tak je to poměrně zajímavá a veliká, na výšku vysoká instalace. A další instalací je v areálu Přírodovědecké fakulty socha Michala Trpáka Kobylka, ke který by asi řekl víc Michal přímo, protože je to jeho dílo, tak to bych spíš nechala na něm, ať si ji představí.
0: Ano, obracím se na Michala Trpáka, protože několik svých soch opět umístil právě v rámci Umění ve městě, nejen v Českých Budějovicích, takže Kobylka je spíš malý rytíř.
2: Je to tak.
3: Je to luční kobylka, akorát je zvětšená asi do 4-metrové velikosti a na ní sedí klouček a název je Malý rytíř a ten příběh je trošku o tom, jak radosti z toho dětství, jak ty děti běhají v přírodě, honí ty kobylky a třeba ve své fantazii osedlají a skáčou vstříc novým výzvám. Takže to je jedna rovina. Druhá rovina je taková humorná parafráze na vlastně jezdecké pomníky, které se v historii budovaly různým dobyvatelům, vojevůdcům, hrdinům a tak dále, kteří sedí na koni a jsou na nějakém velkém piedestálu, takže já jsem tady na ten piedestál postavil luční kobylku s kloučkem a tím trošku parafrázoval tady ty jezdecké pomníky.
0: No ale jak jsem řekla, to není jediná socha, kterou si vystavil. Další jsou brouci.
3: A tak to není zcela moje dílo, to děláme s ateliérem Sculp, s kterým tiskneme beton, takže to je víc taková kolektivní práce toho ateliéru. A když tiskneme nějaké objekty, tak s tím zbytkem betonu odlíváme broučky, které jsou pak omozaikované různými mozaikami a jsou to takový hravý prvky, které nemají žádnou velkou filozofii, ale vlastně mají zbuzovat úsměv na tváři a dá se jim sednout na krovky a rozehrát trošku ten veřejný prostor.
0: Ale čistě tvoje socha je Gája na mole v Lipně nad Vltavou. To si myslím, že kdo tam letos zavítal, tak to je nepřehlédnutelný objekt.
3: No, tahle socha je vlastně takovým volným navázáním na sochu, kterou jsem dělal loni v Řecku na ostrově Alonisos. A já jsem udělal další tvář velkou, která je teda větší než ta v Řecku, je trošku jinak stavěná, ale v principu dost podobná, což znamená, že jsou to nařezané trubky a do nich vložený fúzované spejkané sklo barevné, takže zezadu se dá do té tváře vstoupit, vmyslet se do nějaké mysli bohyně přírody a třeba navázat trošku víc ten dialog s přírodou, od které se možná někdy trošku odpojujeme zbytečně.
0: Abychom nezůstali tedy jenom u Českých Budějovic a už jsme přešli do Lipna nad Vltavou, kde je teda jediný tvůj objekt, zmiňme ještě další díla v dalších městech. Máme něco v Hluboké nad Vltavou, už jsme nakousli, že je tam Jaroslav Róna u zámku.
1: Je tam Jaroslav Róna u zámku, pak i oni broučci, ty jsou přímo v areálu zámku, na trávě se tam pasou tři brouci, kteří jsou také dost často v obležení, kdykoliv jsem tam v létě zavítala, tak jsou hojně navštěvováni jak dětmi, tak dospělými. A třetím objektem v Hluboké nad Vltavou je instalace od Jakuba Flejšara, ta je vlastně na náměstí. A jsou to dvě sedící postavy tam u té fontánky, u kostela, které si tam tak odpočívají a sledují ruch v Hluboké a poslouchají zurčení vody. Tak to jsou také zajímavé objekty, protože jsou poměrně nenápadné. Oni jsou teď drátěné, abych to neřekla špatně, takže jsou dost jakoby průsvitné a nejsou úplně na první pohled viditelné, takže určitě pokud někdo zavítá na Hlubokou, tak ať se u nich zastaví, může si vedle nich i posadit na lavičku a třeba vést dialog.
0: Ano, Kuba Flejšar je známý tou průhledností svých objektů. No a ještě tedy Veselý nad Lužnicí, tam je taky Jakub Flejšar, Michale?
3: Ano, je tam Jakub Flejšar se svým sedícím panákem, který ho nazval Strach ze změny. Takový klouček nebo chlapík, který je formován pomocí kovových kostek. A další sochou, která je ve Veselí, je Libor Hurda, Keep Calm. Zase takový levitující muž. Libor Hurda většinu svých soch dělá kovářskými technikami, byť to tak nevypadá, tak nejsou to sochy odlévané. Další sochu má tady v Budějovicích na hotelu Budweis na střeše, kde je socha se skleněným punkem a jmenuje se Punk is not dead.
0: Tak já myslím, že jsme krásně prosvištěli uměním ve městě, všemi městy, kde se můžeme umění dotýkat, kde se s ním můžeme potkat. Máme šanci tedy do konce září. Mými hosty v kavárně byla Alena Doleželová a Michal Trpák, kteří za tímto festivalem stojí. Moc děkuju, že jste si našli čas. No a myslím, že vzkaz lidem je jasný. Nebojte se umění.
3: Děkujeme za pozvání a hezký zbytek léta a začátek podzimu.
1: Ode mě to samé a ještě si užijte sochy ve městě.
0: Od mikrofonu se loučí a hezký a inspirativní podzim přeje Pavla Kuchtová.

0: Nový školní rok je už v podstatě, můžeme říct, v plném proudu. A mnozí žáci i rodiče budou řešit třeba to, jak se připravit na přijímací řízení na střední i vysoké školy, nebo i na maturitu a podobně. Někdy mají děti potíže danou látku pochopit, což je naprosto normální a přirozené. No a v takovýchto případech přichází na řadu doučování. Jak a kdy k němu přistoupit a jak se mu věnovat tak, aby to dávalo opravdu smysl? O tématu si popovídáme se Žanetou Kubovou Andělovou z doučovací platformy Populo. Naleďte si nás v pondělí 7. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

pěkných pozdravů vám, milí přátelé, posílám z Českobudějovického studia Českého rozhlasu na začátek dnešní schůzky s písničkami povětšinou staršího data vzniku Pod světly ramp. Moje jméno je Jiří Kasal. Zrovna dnes, tedy 6. září, se naplnilo 80 let od narození jedné z největších hvězd české pop music minulých desetiletí, Hany Zagorové, mnohonásobné zlaté slavice, zpěvačky, autorky i herečky.

0: Jak mít ráda, sama Hana Zagorová si otextovala hit běložského soulového zpěváka Lena Barryho One, Two, Three a natočila v roce 1967 s ostravským rozhlasovým orchestrem řízeným Drahoslavem Volejníčkem. Dokumentuje tato nahrávka ranou fázi kariéry této rodačky z Petřkovic z obce, která je už součástí Ostravy a kterou ve finále soutěže Hledáme nové talenty doprovodil orchestr Gustava Broma, jenž stál na počátku její kariéry. Písnička Jak mít ráda byla jedna z třech nahrávek Hany Zagorové vedle Ikarova stínu a balady o osmi panách, kterou zahrnul první díl unikátní série Známé, neznámé, kterou uspořádal a vydal Tomáš Padevět. Nebyla to jediná zkušenost s paní Hanou Zagorovou tohoto úctyhodného vydavatele, jak mi sám pověděl.
1: Má spolupráce s Hanou Zagorovou započala vlastně hned na prvním mém hudebním titulu a to byly písně Sametové revoluce, které jsem vydal k 25 letům od Sametu a vybral jsem tehdy její skladbu, která se hrála v těch revolučních týdnech v rozhlase a to byla skladba Beránek, kterou natočila právě hned vlastně 19. listopadu 1989 s textem teda Michala Horáčka. No ale s Hanou Zagorovou to bylo většinou tak jako na ruské ruletě. Ona buď vybranou skladbu z archivu schválila, anebo ji okamžitě smetla ze stolu. Takže já, když jsem připravoval svou edici Známé, neznámé, tak jsem si velice přál samozřejmě, aby tam Hana Zagorová byla zastoupena. Tak jsem ji oslovil, ona mi řekla, ať teda udělám svůj předvýběr a pošlu jí to. Tak jsem jí to poslal, bylo to vím asi 5 nebo 6 skladeb. A to smetla ze stolu. Ale mě to nedalo a vybral jsem další a myslím, že jedna z nich byla i vlastně z toho původního výběru a psal jsem jí, že ty věci jsou přece velice pěkné, zajímavé a ona potom napsala, že vlastně ano, že tedy jo, že se jí to vlastně líbí, že s tím souhlasí, takže je vydat můžu. A když jsem připravoval 5 CD k výročí 100 let republiky, tak jsem si vybral skladbu, která se váže nějakým způsobem k republice. Zase jsem jí zavolal a když jsem zmínil 2 skladby, aby si právě mohla vybrat, tak mi odpověděla, tak to okamžitě zapomeňte. A nakonec tedy jsme se dohodli na krásné skladbě z roku 2016 s textem Václava Kopty a té píseň Ty jsi má víra.

0: Ty jsi má víra, to je nahrávka Hany Zagorové z pokročilého úseku kariéry této skvělé zpěvačky a má své místo na Tomášem Padevětem zmíněném opravdu velkoryse pojatém pětidílném kompletu Země československá, domov můj, mapujícím v písničkách celých 100 let od vzniku republiky. Už to budou 4 roky, co měl v pražském divadle Kalich publikem nadšeně přijatou premiéru muzikál Biograf Láska s písněmi Hany Zagorové. Muzikál Biograf Láska je příjemným pohlazením po duši, přináší milý příběh, krásné písně a humor, všechno, co je především v téhle době potřeba. Tak tyto věty stojí v jedné recenzi na toto úspěšné představení. Rád bych uvedl, že autorkou scénáře je Uljana Donátová a režisérem Jan Kříž, jinak populární muzikálový zpěvák, jeden ze 4 tenorů a herec a také srdcem Jihočech. A jeho jsem poprosil o osobní impresi v souvislosti s muzikálem i jeho nastávajícím pokračováním a především s Hanou Zagorovou.
1: Díky muzikálům Biograf Láska, Biograf Láska 2, mám tu čest už nějakých 7 let poznávat repertoár Hanky hodně zblízka, poznávat ty písně. A je to pro mě veliká škola. Ten repertoár je úžasně bohatý na barvy, na témata. Snažil jsem se během té práce už na prvním Biografu Láska v sobě najít někde ten průsečík toho, co ty písně spojuje. Proč pro mě písničky Hanky jsou písničky Hanky a co je to jedinečný na té interpretaci. A postupem doby jsem přicházel na to, že je to pro mě asi ta naděje, která je obsažená v těch písních, že Hanka, i když zpívala o věcech, které často jsou velmi niterné, zpívá i o momentech lidského života, které nejsou úplně krásný a často jsou velmi hořký a smutný, tak nikdy v tom toho svýho posluchače nenechá vykoupat. Vždycky mu řekne: já ti rozumím, vím, čím si procházíš, ale věř mi, že to dobře dopadne. Vždycky v té písni člověk najde nějakou cestu ven a to je velmi vzácný. Pochopil jsem, že Hanka byla duší divadelnice, což je z toho repertoáru strašně dobře cítit, protože jsou to právě takový malý příběhy, jsou to písně ze situací, z lidských osudů, věci, se kterými se hrozně dobře ztotožňuje, protože těm lidským momentům ona rozumí a umí je podat velmi jedinečně. Měla obrovský cit na frázování, cit na interpretaci textu. Takže mě ten repertoár i po těch 7 letech, co jsem s ním hodně úzce spjatý a hodně se mu věnuju, tak mě pořád ještě nepřestává překvapovat, pořád tam nacházím věci, které jsem ještě o Hance nevěděl a neznal jsem je. Musím říct, že je to pro mě velká čest, že nám Hanka tyhle písničky svěřila. Moc si jich vážíme.

0: Biograf Láska, tak to byla titulní písnička z muzikálu Biograf Láska 1 a 2, která se zrodila zásluhou autora hudby Jiřího Zmoška a textaře Vladimíra Čorta, a Hanu Zagorovou při ní doprovodil orchestr Karla Wagnera. A pokud jde o Karla Wagnera, basistu, kapelníka, skladatele i producenta, tak to byl zásadní strůjce popularity Hany Zagorové v 80. letech. I když tato zpěvačka už měla za sebou v té době lecos, Big Beatová léta v ostravském Flamingu nebo působení v Semaforu, právě s Karlem Wagnerem přišly velké hity i v sousedství zpěváků Stanislava Hloška, Petra Kotvalda i Petra Reska. Proto třetí moje zastavení ve vzpomínání na Hanu Zagorovou bude s Karlem Wagnerem.
1: My jsme se samozřejmě znali, už v době Sodomy Gomory, ale já si pamatuju, že ona dělala v Semaforu, dělala v Kytici a měla takovou kapelu okolo sebe, takovou polamatérskou, a oslovila mě, abych k ní šel. Já jsem tenkrát dělal s Evou Pilarou, oni letěli na Kubu, já jsem tam nechtěl. Jsem to ty věře, jak už jsme tam byli. A odešli jsme s Víťou Hádlem, i na její popud jsme odešli k Hance. Hanka mě přemluvila, abych k ní odešel, a odjel jsem s ní do Vilniusu. A vlastně mi tím zachránila život, protože kluci letěli, ta kapela potom zpátky v 73. dřív než Pilarová, protože ta zůstala s Vlaďkou Prachařovou, zpěvačkou a s nějakou technikou na Kubě, a kluci se zřítili v Praze na letišti. Takže mi vlastně zachránila život, že jo. No a to Hanka je můj osud, Hanka byla úžasná. Já si myslím, že my jsme se udělali navzájem. Jsme velmi doplnili, a já si myslím, že pro mě je Hanka dárek od Pána Boha, protože na jedné straně by byl velmi pragmatický, tak když si uvědom, s kým všim se mohl hrát, si to promítnu. Ty branže, to bych si mohl hrát k Šandu taky. A s tou Hankou prostě to bylo úžasný. Ona byla úžasný, moudrý, lidský člověk, ať sama byla velmi nemocná.

Já tě mávám, tuto písničku si Hana Zagorová také sama otextovala a zaspívala s kapelníkem Karlem Wagnerem. Pro úplnost dodávám, že autor hudby je Jan Rotter a skladba vyšla na albu Náhlá loučení z roku 1986. Suprafon vzdal poctu nedožitým 80. jedinečné zpěvačky Hany Zagorové rozsáhlým kompletem, který otevírá její hudební svět v celé šíři. I v tomto případě hrál důležitou roli muž jménem Kříž, v tomto případě Luboš Kříž, producent, který je odpovědný za výběr songů na tomto čtyřdílném boxetu. Luboš Kříž byl dlouholetý spolupracovník Hany Zagorové, jenž mohl navázat na mnoha osobní setkání, společně připravované koncerty a stovky naposlouchaných nahrávek. Do podoby 4 CD vybral symbolických 80 písní, na 2 LP se jich vešlo 26. Komplet je rozdělen do 4 částí, hity z koncertů, osobně, diskohrádky a Neprávem zapadlé. Nabízí tak písně pódiově prověřené, skladby s texty samotné zpěvačky, taneční nahrávky i tituly, které se z různých důvodů nestihly proslavit. Výsledkem je stylově pestrá mozaika zachycující Hanu Zagorovou v nahrávkách z let 1968 až 2020, od ostravských beatových začátků přes éru velkých hitů až pod nadžánrové duety s partnerem Štefanem Margitou. Celkový dojem podtrhují fotografie Lucie Robinson, citlivě vystihující eleganci, životní sílu i laskavost zpěvačky, jež své četné příznivce a přátele opustila 26. srpnového dne roku 2022. Z těch Neprávem zapadlých písniček Hany Zagorové vybírám jednu filmovou. Láska zůstává, kterou natočila s filmovým symfonickým orchestrem v roce 1977.

Otázka zůstává, písnička Angelo Michajlova a Aidy Brumovské byla předposlední dnes pod světly ramp od Hany Zagorové, vynikající zpěvačky a ženy, jejíž elegance a kultivovanost se mohl blíže poznat a ocenit při dvou rozhovorech, které jsem s ní natočil. V té poslední, kterou mám velmi rád, se s Hanou Zagorovou vrátím na začátek do roku 1965, kdy s Ostravským rozhlasovým orchestrem natočila písničku V bílém. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a naděje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států přijeli do Kyjeva. Poprvé přímo tam jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Zítra bude pokračovat klidné slunečné počasí. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný podvečer. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
4: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
5: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
2: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Vedení Písku chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy číslo 139 od Strakonic nechá postavit okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová uvedla, že křižovatka vyřeší taky riziková odbočení do Vratislavovy ulice. Restaurování horního zámku bylo součástí obnovy státního zámku Vimperk. Národní památkový ústav se přitom řídil podobou z roku 1857. Práce odhalily řadu nálezů, jako je štuková výzdoba nebo malované renesanční stropy. V letošním roce restaurátoři pokračují s fasádami a zázemím zaměstnanců, řekl v našem vysílání ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
6: Je tam nový byt pro kastelána, jsou tam konzervátorské dílny, jsou tam kanceláře pro správu, protože když chcete, aby lidi pro vás pracovali a byli to kvalifikovaní a spokojení lidé, tak potřebujete také, aby měli pracovní podmínky.
2: Obnova státního zámku Vimperk bude pokračovat v areálu Dolního zámku a přilehlých zahradách.
7: Sport.
2: Cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod.
7: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni, v pondělí očekávejte zpočátku polojasno, odpoledne přechodně víc oblačnosti, k večeru opět vyjasňování. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 22. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Zdržíte se na hlavním tahu 20 u Hněvkova u Blatné, zhavaroval tam motorkář. Další nehody jsou na silnici 141 u Prachatic ve směru od Libínského sedla a na silnici 19 u Kamene na Pelhřimovsku. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České.

18 hodin a 5 minut, posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a právě teď jsou na svém startu Melodie podvečera, tedy hodina hudby ve vaší režii, kdy si můžete splnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky dle vlastního výběru. Příjemný poslech a samozřejmě i nedělní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Na rádiu vašeho kraje posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a před námi je první dnešní přání. Zítra v pondělí 7. září oslaví 60. narozeniny pan František Suchan, člen sboru dobrovolných hasičů Smrkovice u Písku. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré nálady a životní pohody přeji všichni smrkovičtí hasiči. A samozřejmě i Český rozhlas České Budějovice.

hezkou neděli 6. září. Dnes má 54. narozeniny Eugene Hütz, americký zpěvák, DJ a herec ukrajinského původu, známý z gypsy punkové skupiny Gogol Bordello, která často koncertuje i u nás. Naposledy letos v srpnu na festivalu v Trutnově. Teprve je objevuju v souvislosti s knihou Naprosto osvětleno, kterou právě čtu. Podle ní byl u nás natočen i film se stejným názvem, kde si Eugene Hütz zahrál po boku LG Wooda. Tak něco od Gogol Bordello prosím všem přátelům, kteří podnítili můj zájem, zejména Davidovi Svobodovi, Silvě z Prahy. A my posíláme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
3: Hodin a 29 minut a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračují Melodie podvečera. 6. září roku 1971 se narodila irská zpěvačka, skladatelka a majitelka nezaměnitelného hlasu a především frontmanka rockového seskupení The Cranberries. Dolores O'Riordan, která svým odchodem v roce 2018 zarmoutila celý hudební svět, by dnes bylo kulatých 55 let.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Ovlivnil Beatles, Hollies a řadu jejich souputníků a v necelých 23 letech byl idolem mladého rock'n'rollu. Bohužel naplno až po své smrti. 7. září roku 1936 začal před 90 roky v texaském městě Lubbock nedlouhý, ale pro rock'n'roll nesmírně plodný život obrýleného chlapce jménem Charles Hardin Holly. Doma mu říkali Buddy. V 21 letech už měl Buddy Holly vlastní skupinu Crickets a také příjmení s maličkou změněným pravopisem. Na nahrávací smlouvě bylo opomenuto předposlední písmenko I a tak už to zůstalo. Autorsky nedaný zpěvák a kytarista Buddy Holly se rychle stal hvězdou mírně uhlazenějšího rock'n'rollu v pozdních 50. letech a měl se svou kapelou první velké hity v písničkách That'll Be The Day, Peggy Sue nebo Oh Boy. Navzdory úspěchu však Holly bohatý nebyl a potřeba peněz po tom, co se oženil, se mu stala osudnou, když přijal pozvánku na turné. Ta zima, která vládla středozápadu Spojených států amerických na počátku února roku 1959, byla krutá. V nočním sněžení a vichru se zřítilo krátce po startu do pole u Clear Lake v Iově letadlo pilotované neskušeným mladíkem a na jeho palubě byly tři naděje rock'n'rollu. Richie Valens, Big Bopper a právě Buddy Holly. Jehož písničky v Čechách měl zvlášť ve velké oblibě Pavel Bobek, který natočil s Olympikem Hollyho hity Oh Boy nebo Rave On, ale tady je přímo od Buddyho Hollyho pro mé dnešní hudební pozdravení jiný song. Heartbeat, tluk od srdce.

Ladíte Český rozhlas České Budějovice a nedělní Melodie podvečera. Na dnešní den připadá skutečně mnoho zajímavých hudebních výročí. 83. narozeniny dnes slaví anglický rockový baskytarista, zpěvák a hlavní textař legendární skupiny Pink Floyd, Roger Waters. My si Rogera Waterse připomeneme poctou zakládajícímu členu kapely Sidu Barrettovi písní skupiny Pink Floyd Wish You Were Here z roku 1975, ve které Waters, nebo spíše ke které Waters, napsal opravdu nádherný text.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

18 hodin 59 minut, to byly dnešní melodie podvečera s datem 6. září. Od mikrofonu se loučí a příjemný nedělní podvečer. Při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Viš.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš připustil snížení schodku rozpočtu, podle něj ale například není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Papež Lev XIV. Vyzval k míru na Ukrajině, podpořil aktuální diplomatická jednání v Kyjevě. Radnice v Táboře podporuje založení městského holubníku kvůli snížení populace holubů ve městě. Noční teploty klesnou až k 8 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomio Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky. Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Papež Lev XIV. V tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisti. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
2: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
0: Projekt městského holubníku se zalíbil v Táboře. Zastupitelé tak chtějí regulovat množství holubů ve městě. Mluvčí radnice Luboš Dvořák upřesnil, že se zastupitelé ale neshodli na ceně a taky výběru konkrétní lokality. Počkají na podrobnější studii projektu. Holubníkem se tak budou zabývat na některém z příštích jednání. Řidiče pod vlivem alkoholu zastavila v noci z pátku na sobotu městská policie v centru Českých Budějovic. Vysokou rychlostí projížděl s vozidlem po náměstí Přemysla Otakara II. A kolem Černé věže do Krajinské ulice. Málem narazil do zaparkovaného taxi. Dechová zkouška u 40-letého muže ukázala poprvé výsledek 1,64 promile, na podruhé 1,80 promile. Policisti řidiči zakázali další jízdu a celý případ si převzali k dalšímu vyšetřování. Sport. Hokejisti Motoru zakončili přípravu na novou extraligovou sezónu dnešní výhrou v německém Straubingu. Soupeře porazili vysoko 7-2. Do nové sezóny vstoupí 16. září doma proti Mladé Boleslavi. Počasí. V noci budou teploty na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni Celsia. V pondělí očekávejte polojasno, teploty mezi 22 a 25 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Českobudějovicku je například uzavřená silnice z Dřítně do Strachovic, a to kvůli opravě povrchu. Práce mají trvat do začátku října. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsí sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale vyšší
1: věk... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak platí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu, jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně, způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly, časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Že si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím radost. Jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajn léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aron HaKodeš, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Ne, není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, tak je v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer leto začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karle Bacha.

0: hinduistického kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkénu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud v příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkénu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkénu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Rosh Hašana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkénu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tima. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu,

0: a budu motat kličkou.
1: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
0: Zmáčknu tlačítko.
2: Po vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454 se Brno na dlouhé židovské obyvatelstvo uzavřelo.
1: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
3: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
1: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
3: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
1: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
4: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
1: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
5: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
1: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
6: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
1: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
7: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Helleru z hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybrala Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé, no, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Ádie bodoval před lety v této hitparádě.

Tady je. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oh, děkuji za pozvání, zdravím tě Martin.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle nedělal, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl, jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Mm-hmm. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: v tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověč. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat tenhle, tohle tamhle a tak dále a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotovej, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky.

se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026. Doba je divná. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně. Jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit, mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

Minulý týden novinka, dnes místo 9. Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zapomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hey Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

0: Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrá. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.
1: Víš,

0: pěkně do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tonk.

Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou. Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit mezera a číslo písničky. To znamená hit mezera 12, hit mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. 9. místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9, 8. Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8, 7. místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7, místo 6. 4 tenoři, Massachusetts, hit mezera 6, 5. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5, 4. Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4, 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 3, 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká dvanáctka se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká dvanáctka. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, že dodláme Masarykovu ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Štenberg, majitel hradu Český Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Štenberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šlahačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat... Čtyři stejné díly. A aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost. Já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mějte se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovýmu roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odhodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů od vodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku, kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže no, se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císaře na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablunci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila dvě osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam tři osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubenečském tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, Připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
7: No kručí pešek, co to povídáš? Co to meleš?
6: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
7: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
6: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
7: Vítáš buchví, kde? Já bych tě pak scháněl.
6: Jsem tady, tak jaký rozruch?
7: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
6: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
7: Ty víš, pendrek!
6: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
7: No to nejsem nikomu pro legraci.
6: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
7: Já se snad zblázním.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na těloci? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta pořád.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako má tohy. Ty zahodíš desítku.
6: Ty vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudruhu Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
12: Že?
11: No to je lipnice roční.
12: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
12: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, kdy tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělu.
4: No ty to povídám, no. Co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Mavdička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karbanu.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát, pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, mamdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Co? Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje mamdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám vstoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíná, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáště.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no?
6: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Ano. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil... že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde bys jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď si můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, to dá taky ten můj kamarád z vojny lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už dost, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každej jinej. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U Haliče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát o půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvažíš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to poledoval.
9: Jo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Měl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To já nic nevidím.
2: Plábery by šly z krku. By šly. Nebo v ohnivý pometle. To fičelo, to fičelo.
9: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante, trento, to.
9: Ty,
10: si to brumláš?
11: Hej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
6: To se...
11: Mám čím podpálit v kamnu.
6: To se vpuší něco říct.
11: Tak to řeknu.
6: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bordelu do tréto, tréto. Kručí písek.
11: Co?
6: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberembro.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, jo. Aha? No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstským vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle, ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Já tam

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Pomoc! Já se utopím! Zachraňte mě! Zachraňte mě!
3: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
2: Už nemůžu. Pomoc!
3: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20 dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Hle, ale my jsme nějaká honorace. Ale dá...

0: chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. Máte ten stan, řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
1: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
0: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
2: Počkejte. Kolik?
0: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vyslovil. Focel. Že byste měl včera zakalenej chobot, že jo?
2: Sedněte si, ano.
0: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
3: Sednout! Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
4: Neposadíte se, prosím.
0: No, když jináč nedáte.
5: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
6: Lojzíčku, můžu na chvilku?
7: Co se děje? Pojď dál.
6: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
7: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
6: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
7: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
6: Poustevníka.
3: Cože?
6: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
7: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
6: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
7: Jo,
6: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
7: jo,
6: vochočil by si srnku.
7: No,
6: a
7: ne,
6: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
7: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
6: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
7: Jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
4: Totiž, počkej.
6: No.
4: Když se to zase veme z druhé strany.
6: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
7: Kvůli čemu?
6: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
7: Jo,
6: hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
7: To je fakt.
6: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
7: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
6: No. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
7: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
4: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdybychom toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
6: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
4: Ale ne. No to by byla základní chyba.
6: No počkej, jak to?
4: No naopak, povolíme mu to.
6: Jak to?
4: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
7: a my mu to pak seberem.
5: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce

pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. Byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900, budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem Maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhého muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera a mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. Tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to. Je to takový smutný celý, no.
0: A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím.
0: Ono, ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, tak pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše, no.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost a u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme spolu jezdili na výlet, i na dovolenou?
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Vidíte někde ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona má
0: takovou... Skloubit ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouřím, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás na čapu, tak to napíšu do učňavky a vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, na shledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas pro... pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla Tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak. No
0: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala? Jaké tam mají zvyky, které nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně byli perfektní, i ty Arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovný a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to...
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodili podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty Tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku. On byl fajn, ale potom, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže jsem...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatů 10 let. Jo, a vážím si všech opravdu. nikdy by si nedovolil k mladý holce, ne. No ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličky a musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhej, no a ona to ukazovala, jaký vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

naše talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydala teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice takový prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný,
0: a to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla, že je velký taky rozdíl, jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiči toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř buržoázní rodiny, ale nebyli jejího manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako pohrobek se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život a ještě když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělal, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se vším možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a na si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z Venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarádek třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty štipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím,
1: jo?
0: Ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, tak, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům o tchýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchýni a ať vy jste taky dobrou tchýni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka a je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete a uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Jarušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Jarušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už aj v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřínici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno, tak

0: můj švagr a tato švagrová, ti už teda to tak ještě žijí dvě holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na spolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla dobrovolně, odešla ze světa, jako jo, no, víte, protože aj manžel umřel, můj čán jako dřív, jako ona, ale zajímavý to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežila, oni zemřeli kolem 60, když jim bylo kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí, jako jo, no, tak to je prostě na takovou babičku nebo tři ní se nedá zapomenout, jak ona byla, prostě všechno dělala bez řeči, nikdy se mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že bude co bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám dobrým, no. A si myslím, že taková je i moja manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, a, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
1: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný, jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
0: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce, víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv, já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla, no, takže.
1: No, tak to bylo.
0: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád, svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se na to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
1: Děkujeme, Františku,
0: no.
1: Mějte se nádherně, loučíme se.
0: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
1: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál vaše příspěvky, si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z Tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila. 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal. On na ní žárlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající. Tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla, jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta byla ještě taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku, A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli. Už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý. Jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná. Jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren. Takže to byla komunistka.
0: No teda. Tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec ráno, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, já chápu, teda... že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no, tak je to
0: všechno
1: tak...
0: trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá...
1: Paní Emma Závodníků z Potka, to už víte, jsem se přijala z trase.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vzdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam jsem tam byla s tatínkem, já jsem byla rozhodená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ní říkali, že to věděl, že to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne. No a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl k mojí mamince, vlastně je Hermína. Se jmenovala, bohužel už tam někde sedí na obláčku a mává mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní příně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijala jako za vlastní vnoučata, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, syn šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože já jsem ho z Potka, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když ona mocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 služba. Ale nelíbí toho. Já bych jí k tomu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako, obětavá, to bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřivou, protože si bytě topila jako krvovka.
0: No ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu... Jo, jako bývala tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manžel jsem se si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo prostě to. A kluci byli to špatní a manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, na milovala Andulky. Mám fotku s Andulkou, ať se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně stoprocentní.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčná a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně tak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nástroje spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel jako můj tchán, on strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to přikývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, no, i když se právě to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky, víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako k tomu vlohy tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda. A teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně na hlavu.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuju.

0: Za 4 minuty je 3/4 na jednu v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731 800 900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím
1: tady
0: představte.
1: Tady je Jitka z Brna, od Čínich.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchyně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby... Tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no, nějaký fotografie řetízek? Máme i ze svatby.
0: A?
1: No. Tak vám děkuji. Paníka, to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší
0: jestli...
1: Nejlepší tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalmana spol, Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišné, úplně jsou odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla. Pořád tady tohle bylo, denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky a manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si práci s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda tchán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil, no a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já jsem měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí? Jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba pral, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo? A toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že? On byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo? Oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No, tak prostě nenáviděli mě a tchán ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal práci s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná no, díky tomu jste si potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni. Nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano. Chápu,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovské.

0: Tak děkujeme za návštěvu, přejeme dobrou
1: pěkně
0: noc.
1: A milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec dnešní noční linka, se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpytel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpytlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpytlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte na všemní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte?
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stejné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsi prchaných Čechyš?
3: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: přijďte zítra v 8:30.
1: Ale hnedka. Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: No. H jako Heine.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako Heine, jo?
1: Heine.
0: Heine, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Jaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takový jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, ve Jmelkovi.
0: Jo, ve Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstí?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějakej? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: Ha? To je křesní tohleto. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No,
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenomže má na začátku U. Slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Tak se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra k účetní.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílá. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak Mounáru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrou ti tam bez lístku.
1: No, to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudru Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte,
3: pane.
2: No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás nemýlím, líse se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stíhá. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídat? Proč vás to pro Boh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Pst, zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiný známý.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: No, tak už.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Neznatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero.
2: Aha.
3: On jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám?
2: Ne.
3: Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Hm? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. Sbohem!
5: Co? Kde je to?
2: Co?
5: Pomoc!
3: Poručím se, madam, poručím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči.
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě, podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence. Já...
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci, v hlavním městě a člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic, to vůbec si se dělá, vaše excelence. Co? Ano. Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím, a věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Ne, zbohem, vaše excelence, bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, přítelič.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Kristapan, to je nějaký holidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hřimu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali. To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověče.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pik, Bek, Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pik, Bek, Bulejko. Gól! Hned ten první. Jiří Pik bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Pika. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všude na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni 3 připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi! Toť má pohřešovaná bota!
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Na hlavní jednu z tvých řas.